0: že nebude usilovat o předsednickou pozici. Špidla doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Páteční nehodu autobusu v Bulharsku způsobili dva Bulhaři s českými řidičáky. Počet obětí jejich divoké jízdy stoupl na 4. V nemocnici zemřel i druhý spolujezdec jednoho z viníků. 8 ze 17 zraněných zůstává po nemocnicích v Sofii. Někteří podle médií bojují o život. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí přes 150-kilometrovou rychlostí, než narazili do autobusu MHD. Jak informovala místní média, české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší. To ještě úřady vyšetřují. Jednomu z řidičů je 28 let, druhý je o 6 let starší. Podle policie jsou oba členy zločineckého Kalašnikovova gengu. Záchrana loveckého zámečku Mořičov u ostrova se prodlužuje. Za zdržením je archeologický průzkum. Město už nepočítá s tím, že by nové odpočinkové místo rychle otevřelo.
1: Zámeček léta chátral a nikoho nezajímal. Teď ale ostrovská radnice objevila potenciál místa a snaží se, co z Mořičova zbylo, zachránit. Sehnat firmy, které trosky zakonzervují, upraví okolí a postaví relaxační prvky, nebylo jednoduché. Vše mělo být hotovo do letních prázdnin. Kvůli nečekaně dlouhému archeologickému průzkumu se ale konečný termín musí posunout. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Benzínu a nafty pro řidiče je málo. Podle ruského ministerstva energetiky to způsobily ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Dron Ukrajinců cílí na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území. Problémy se nejprve projevily na Krymu a postupně se rozšířily i do dalších regionů. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil přídělový systém. Před ruskými benzinkami se tvoří dlouhé fronty motorů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce i některé benzinky v Moskvě nebo Petrohradu, ale i v severních regionech Ruska až u hranic s Finskem. Přes den bude deštivo, od západu přijde ochlazování, čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm, na Moravě i s bouřkami a naměříme teploty od 17 do 27 stupňů.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A na

Nečekal jsem dál, pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí, celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

0: Jaká je podle vás nejlepší filmová hláška všech dob?
1: Hasta la vista, baby.
2: A máte film vašeho života? Prověříme to mezi posluchači v úterý ráno.
3: Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
0: Zdá se, že jsme blízko jackpotu.
2: Gratulujeme.
4: Poděkujte, paní Šedové.
5: Rád vás poslouchám oba. Děkuji za vytočení jackpotu a rád poslouchám jim.
2: Haló, tady Impulzovi může denně padnout až 100 000.
0: Může, ale nemusí. Jak to dopadne v úterý, máte v rukou vy, naše rádiová rodina.
2: Stačí zvednout telefon a říct
6: haló, tady Impulzovi.
7: Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Lidé v Ústí nad Labem se odmítají smířit s podmínkou prochlípného doktora. Zubař fotil své nezletilé pacientky u stěn své ordinace a jejich obličeje pak pomocí umělé inteligence dosazoval na snímky dětské pornografie. 30 z dívek přitom ještě nebylo ani 15. Okresní soud v Ústí ho potrestal podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo pouze o klukovinu. Na případ upozornila televize CNN Prima. Občané v Ústí nad Labem proto vytvořili petici, ve které po ministerstvu zdravotnictví a dalších úřadech žádají, aby přezkoumali, jestli je v pořádku, že ústecký ortodontista pokračuje ve své lékařské praxi. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu Veřejné správy. O 100 milionovou evropskou dotaci pro pekárnu Agrofertu se zajímá policie. Jak potvrdil evropský žalobce, policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a 2 lidi. Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou Česku odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky které měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Jak uvádí veřejnoprávní rozhlas, holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Centrum Prahy bude ve středu závodním depem historických aut, konkrétně Opletalova ulice u hlavního nádraží. Slavnostně se tu představí automobily, které odtud ve čtvrtek ráno vyrazí na trať z Prahy do Bratislavy a zpátky. Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 130 historických vozidel předválečné výroby. Na doprovodný program do Opletalovy ulice ve středu odpoledne zve Bohumil Pát z Českého autoklubu.
9: Se vlastně ulice mění v závodní depo, stejně tak, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století, když ten závod se jel jako legendární podnik. Ještě připojujeme kulturní program v podobě swingové kapely, potom kolem 16. hodiny je módní přehlídka dobových kostýmů salonu První republiky.
8: Pražská Opletalova ulice bude proto ve středu odpoledne zavřená pro dopravu. Hlavně turistům je určená nová autobusová linka Berounka. Propojuje místa podél řeky v Plzeňském a Středočeském kraji.
10: Autobusy nové linky začínají jezdit teď v červnu a spojují Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Chříč, Zvíkovec, Podmokly a Skryje s Křivoklátem. Na trase jsou vodácké kempy a také množství památek a zajímavostí. Například zříceniny hradů Lipštejn, Krašov a Týřov, Skryjská jezírka, mini pivovar Chříč nebo hrad Křivoklát. O víkendech a svátcích pojedou z Radnic i zpět 4 spoje. Linku zajišťují dopravci Arriva a Transdev. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycansko.
8: Po letním začátku nového týdne přijde déšť a ochlazení. Medard tak dostojí své pranostice. Zatímco v pondělí bylo jasno s 28 stupni, v úterý a ve středu bude pršet. Na Moravě i bouřit ojediněle slijáky, při kterých naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách do 22, na Moravě může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů Celsia. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, kolísavý ráz počasí bude pokračovat i ve zbytku školního roku.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Výcvik asistenčního psa přijde na 500 000 korun. Peníze organizace Pomocné tlapky získává z darů a sbírek. Letos díky tomu výcvik slavnostně ukončilo 11 psů. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního člověka. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí jeden z profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje desítky let.
2: Jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, který se docela snadno předává. Když se třeba ve 2 let cvičí, tak potom se během třeba 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
1: Organizace pak může dál kontrolovat, jestli se psům v nových domovech daří. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií, působí také v hospicech a domovech pro seniory. V Česku vzniká nová levice. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Jmenuje se Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby česká společnost byla férovější a spravedlivější. NSD podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu, hlásí se k Evropské unii i k NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně. Sám 75-letý politik minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. Špidla doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Páteční nehodu autobusu v Bulharsku způsobili 2 Bulhaři s českými řidičáky. Počet obětí jejich divoké jízdy stoupl na 4. V nemocnici zemřel i druhý spolujezdec jednoho z viníků. 8 ze 17 zraněných zůstává po nemocnicích v Sofii. Někteří podle médií bojují o život. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí přes 150-kilometrovou rychlostí, než narazili do autobusu MHD. Jak informovala místní média, české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší. To ještě úřady vyšetřují. Jednomu z řidičů je 28 let, druhý je o 6 let starší. Podle policie jsou oba členy zločineckého Kalašnikovova gengu. Záchrana loveckého zámečku Mořičov u ostrova se prodlužuje. Za zdržením je archeologický průzkum. Město už nepočítá s tím, že by nové odpočinkové místo rychle otevřelo.
3: Zámeček léta chátral a nikoho nezajímal. Teď ale ostrovská radnice objevila potenciál místa a snaží se, co z Moříčova zbylo zachránit. Sehnat firmy, které trosky zakonzervují, upraví okolí a postaví relaxační prvky, nebylo jednoduché. Vše mělo být hotovo do letních prázdnin. Kvůli nečekaně dlouhému archeologickému průzkumu se ale konečný termín musí posunout. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Benzínu a nafty pro řidiče je málo. Podle ruského ministerstva energetiky to způsobily ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Dron Ukrajinců cílí na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území. Problémy se nejprve projevily na Krymu a postupně se rozšířily i do dalších regionů. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil přídělový systém. Před ruskými benzinkami se tvoří dlouhé fronty motoristů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce i některé benzinky v Moskvě nebo Petrohradu, ale i v severních regionech Ruska až u hranic s Finskem. Přes den bude deštivo, od západu přijde ochlazování, čekáme oblačno, je zataženo s občasným deštěm, na Moravě i s bouřkami a naměříme teploty od 17 do 27 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Lidé v Ústí nad Labem se odmítají smířit s podmínkou pro chlípného doktora. Zubař fotil své nezletilé pacientky u stěn své ordinace a jejich obličeje pak pomocí umělé inteligence dosazoval na snímky dětské pornografie. Třem desítkám z dívek přitom ještě nebylo ani 15. Okresní soud v Ústí ho potrestal podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo pouze o klukovinu. Na případ upozornila televize CNN Prima News. Občané v Ústí nad Labem proto vytvořili petici, ve které po ministerstvu zdravotnictví a dalších úřadech žádají, aby přezkoumali, jestli je v pořádku, že ústecký ortodontista pokračuje ve své lékařské praxi. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu Veřejné správy. O 100 milionovou evropskou dotaci pro pekárnu Agrofertu se zajímá policie. Jak potvrdil evropský žalobce, policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi. Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou Česku odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky které měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Jak uvádí veřejnoprávní rozhlas, holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Centrum Prahy bude ve středu závodním depem historických aut, konkrétně Opletalova ulice u hlavního nádraží. Slavnostně se tu představí automobily, které odtud ve čtvrtek ráno vyrazí na trať z Prahy do Bratislavy a zpátky. Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 130 historických vozidel předválečné výroby. Na doprovodný program do Opletalovy ulice ve středu odpoledne zve Bohumil Pár z Českého autoklubu.
5: Se vlastně ulice mění v závodní depo, stejně tak, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století, když ten závod se jel jako legendární podnik. Ještě připojujeme kulturní program v podobě swingové kapely, potom kolem 16. hodiny je módní přehlídka dobových kostýmů salonu První republiky.
4: Pražská Opletalova ulice bude proto ve středu odpoledne zavřená pro dopravu. Hlavně turistům je určená nová autobusová linka Berounka. Propojuje místa podél řeky v Plzeňském a Středočeském kraji.
6: Autobusy nové linky začínají jezdit teď v červnu a spojují Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Chříč, Zvíkovec, Podmokly a Skryje s Křivoklátem. Na trase jsou vodácké kempy a také množství památek a zajímavostí. Například zříceniny hradů Lipštejn, Krašov a Týřov, Skryjská jezírka, mini pivovar Chříč nebo hrad Křivoklát. O víkendech a svátcích pojedou z Radnici zpět 4 spoje. Linku zajišťují dopravci Arriva a Transdev. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycansko.
4: Po letním začátku nového týdne přijde déšť a ochlazení. Medard tak dostojí své pranostice. Zatímco v pondělí bylo jasno s 28 stupni, v úterý a ve středu bude pršet. Na Moravě i bouřit, ojediněle slijáky, při kterých naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách do 22, na Moravě může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů Celsia. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, kolísavý ráz počasí bude pokračovat i ve zbytku školního roku.
7: Příjemné ráno vám přejí Klára Šedová.
1: A Honza Daně.
7: Dneska se ptáme na nejoblíbenější film vašeho života. Můžete se klidně mrknout do dětství, anebo říct něco současného. Tvůj?
1: Krotitelé duchů.
7: A já mám lásku nebeskou. Osvěte se taky.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
8: Halo, tady Impulzo.
7: úplně asi nejlepší bude třeba nějaká oblíbená filmová hláška. Klidně nám ji můžete i sehrát přes aplikaci Rádia Impuls.

0: Bavíme se dneska o filmech, o oblíbených filmových scénách. Můžete přispět taky svoji trošku do mlýna, nahlásit nám to přes WhatsApp i s počasím 605-222-007. Já jsem si vzpomněl na jeden film z dětství, který jsem vždycky miloval, to byly Chobotničky z druhého patra.
1: Jo, to byly roztomilý a hlavně se odehrávali tady kousíček od nás, Čertovka. Taky na Čertovce.
0: A já, když jsem to viděl, ten děj toho filmu, kde se odehrává to prostředí, tak já jsem se vlastně do Prahy díky Čertovce úplně zamiloval a chtěl jsem do Prahy, chtěl jsem tady žít a to je ten důvod, proč jsem sem šel. Chobotničky z druhého patra.
1: A Čertovka je pořád stejná.
0: Přesně.
1: A to staré město je pořád stejný, i to nové město je pořád stejný. Hmm. Takže to je na tom hezký, že ta Praha, že to centrum prostě zůstává neměný a můžeš ho vidět tak jako v Chobotničkách.
0: Nějaká tvoje vzpomínka?
1: No, jak jsem říkala,
0: dětský
1: já miluju
0: film. Na dětský.
1: Krotitele duchu. Pro
0: jo,
1: mě
0: jasný.
1: Je to dětský
0: je to jasný,
1: film.
0: Promiň, já se to neuvědomuji.
1: No
0: jasný.
1: A pak samozřejmě je to Jurský park, je to E.T. Mimozemšťan a je to Nekonečný příběh, který absolutně zbožňuju. Já vím, že bych jako měla dodat nějaký český film, to já určitě ještě dodám nějakou pohádku, ale tohle jsou filmy, které mě ovlivnily zásadním způsobem a vlastně jako ovlivňují neustále a dívám se na ně doteď, takže když se cokoliv stane, a, nebo já už nevím co, tak jdu a já si pustím Krotitele duchu. To je vlastně jediný film, který já mám stažený v počítači, takže ten může jet non-stop.
0: Já si pustím takhle E.T.ho. Jo, já ho mám taky od mládí a taky pro mě byl jako, jak bych to řekl, přelomový. A Steven Spielberg mimochodem pořád tvoří, že jo, a teď mají do kin jeho nový film, nevím, jestli tento týden ve čtvrtek nebo až příští, a to se jmenuje nějak jako... jsem zapomněl úplně.
1: To nevadí, zjistíme v průběhu.
0: Nespomeneš si. No a je to strašně, tomu jde jako taková marketingová kampaň, že to bude film, který jako svět ještě neviděl, takže jsem vážně zvědavý. Něco s přiznáním tam je, ale vzpomenu si
1: když
0: jako na schvál.
1: Když budeš ještě vteřinečku mluvit. Tak já to dodám.
0: Ale klikáš pomalu.
1: Ježiš, no tak hnedka jako po ránu stonožka být. Já a vlastně ani jako během dne, já nejsem stonožka, já jsem hrozně pomalá, co se počítá.
0: Žádný problém. Takže se klidně můžete přidat k nám do dnešního ranního tématu, zavzpomínat na vaše dětské filmy, nebo jestli třeba nějaká filmová scéna ovlivnila váš život, prostě jednoduše to můžete nahlásit přes aplikaci Rádia Impuls nebo naším WhatsAppem 605 222 007.

0: Krásné ráno, dneska se vás ptáme na nejoblíbenější filmovou hlášku, můžete zazpomínat klidně na dětství a vůbec to dětství je nejvíc signifikantní, takže klidně můžete zapátrat, když vám bylo 6, 7, 10, co jste měli nejradši. A dneska samozřejmě máme taky písničku na cestu, takže jestli chcete zahrát, stačí nám na náš WhatsApp s číslem 605 222 007 napsat.
1: Jedu. Velmi jednoduše, opravdu jenom jedu a je to. A my vám zavoláme, popovídáme si s vámi, řekneme si co a jak. A malinko prostě jako budete vyspovídaní, no. A ještě jedna věc, jo, ať to uzavřeme. Jak jsme zmiňovali ten film Stevena Spielberga, který jde do kin teďka brzo, bude to už 11., to znamená tento čtvrtek, tak se to jmenuje Den odhalení, tak ať jsme kompletní.
0: Posloucháte Hello, tady Implozovi, napište na WhatsApp jedu, my vám zavoláme zpátky, pozor, prosím vás, voláme ze skrytého čísla, tak nám to prosím zvedejte a vstoupíme spolu do vysílání. Zahrajeme vám písničku na cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
4: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na cestě z Polska do Hradce Králové na příjezdu do Náchoda. Popojíždí se také na D1 u Ostravy směrem do Olomouce před omezením na 365. kilometru. A na D11 na 32. a pultem ve směru do Prahy stojí poruchané vozidlo. Ať už jste kdekoliv, můžete dopravu nahlásit taky do Impulsu přes aplikaci Rádia Impuls nebo 605 222 007.

0: Posluchač Michal je s námi ve vysílání, tady jsou Klára s Honzou, zdravíme vás, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Michale, kam jedete?
2: Já vás taky zdravím, dobré ráno. Já mám před sebou dneska asi 750 kilometrů po republice, takže jedu po České republice.
1: A odkud kam?
2: Z Hradce Králové do Hradce Králové.
1: Jo, takže si dáte takové kolečko.
2: Takové kolečko přes Neratovice, Žatec, Budějovice, Třeboň a zase zpátky do Hradce.
1: Vy máte v profilové fotce a pod tím napsáno, že jste medvěd. Proč jste medvěd?
2: A mám od mládí tuhle tu přezdívku.
1: Jakože jste velký jako medvěd?
2: Velký jako medvěd a chrápu jako medvěd.
1: Ježiši! A co na to říká vaše paní?
2: Už si zvykla.
1: Chuděra. A nebo chrápe taky?
2: Já nevím, já spím.
0: Michale, a co dvě ložnice? To není v plánu?
2: Ne, není, zatím. Dobře. Ne, děkuji.
0: Takže parádní kolečko, vezete něco na korbě, nebo je to v osobáku, nebo?
2: Je to na elektriku a nevezu nic, jedu kontrolovat, co udělali, jedu na kontrolu odstranění vat a nedodělu.
0: Tak to je docela na pohodu, že nemusíte nic skládat a tak dál. Tohle je váš běžný pracovní den, třeba těch 700 kiláků, nebo je to dneska jenom kontrolní den?
2: Dneska to je jako delší, ale tak je to kolem 40 třeba denně.
0: Vzpomněte si na nějakou svoji oblíbenou filmovou hlášku nebo na nějaký film, který se vám v dětství líbil?
2: Pana Kemra, jak stojí ve dveřích.
1: Já vím. A chcete to říct?
0: A děje se to teďka kolem vás, nebo ještě nemá?
2: Ne, teď jsem vyjel z Hradce Králové, jedu směrem k vám jako na Prahu po D11.
0: Jasně.
2: Mračí se to, ale zatím ne, tak doufám, že to co nejdol vydrží.
0: Mám tady skupinu Rembrandt nebo Petru Janu, co byste si rád poslechl?
2: Určitě českou písničku.
0: Tak jo,
2: proto
0: bude.
2: Vás poslouchám.
0: Ano, děkujeme moc krát za poslech. Říkej mi od Petry Janu, jenom pro vás. Šťastnou cestu, zvládněte to dnes.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju moc, mějte se taky krásně a všem pěkný den.
3: Písnička na cestu.

0: Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy i bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a nejvyšší teploty mezi 17 až 22. A pozor, ve východní polovině území 22 až 27. Aktuálně Šternberk a Moravský Krumlov. Krásný den všem přeje Leo a tu teplotu jsem si samozřejmě nenapsala, ale typuju kolem 20. A Příbram 18 stupňů a krásný den přeje Krajta. My vás zdravíme, děkujeme za vaše zprávy. A i když to napíšete, já to třeba někde ztratím, ale zkusit to můžete na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Hele, to se stane úplně každému, jako jo, to není přece žádný problém. 15 je tam právě v tuto chvíli, Děkujeme Leovi, že nám píše pravidelně počasí na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Milenecký pár. Ona říká: miláčku, a až se spolu vezmeme, tak budeme mít spolu 3 děti.
4: Počkej, jak to víš?
3: No, oni jsou teď dočasně u babičky.
5: Minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Policie navrhla obžalovat pekárnu spadající pod koncern Agrofert a dva lidi kvůli evropské dotaci na inovační linku. Prezident Pavel bude s ministrem Švestiánem jednat o evropských zemědělských dotacích. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziročně stoupla na 5,3%. Zemětřesení na Filipínách si už vyžádalo nejméně 35 mrtvých, 12 lidí se stále pohřešuje. A dánského fotbalového reprezentanta Christiana Eriksena po nedělním kolapsu propustili z nemocnice.
1: Příjemné ráno. Který film vašeho dětství byste si pustili třeba dneska večer a je nějaký, na který rádi vzpomínáte? Ozvat se můžete teď hned a my to rozebereme s posluchači hned, jak dospívá Eva Farná z Miraj.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Příjemné ráno, dneska se ptáme, jaký film vašeho dětství byste si pustili dneska večer a co byl ten nejfilm, na který rádi vzpomínáte. Už teďka to můžete klidně namluvit jako naši posluchači.
1: Dobré ráno, Impulzovi. Co mě ve mně nechalo docela dobrou vzpomínku a nemůžu na to zapomenout, tak je Mlajka z Gurunu.
2: Jo, tak to jsem slyšela o tomhletom filmu a mám pocit, že je to legenda, protože jsem ho nikdy neviděla.
0: Přesně tak, za naší doby, pro naši generaci, to bylo jediný sci-fi, který vlastně bylo takový jako blízký, jo? Že to bylo slovenská produkce, nebo československá produkce tenkrát a Mlajka z Gurunu, respektive Spadla s oblakou, tak se to jmenovalo ten seriál, byl naprosto dokonalý.
2: Mám tady film, který se jmenuje... Pardon, já se nahodím. Bota jménem Melichar. A napsala Dáša a přidala hlášku, já počkám, já mám času dost. A Radka taky zmiňuje ten stejný film a zase píše hlášku, pojď se mnou do kabinetu. A prý to stále používá pro kolegy, který má 30. A samozřejmě, jak se řekne Bota jménem Melichar, tak já jsem si okamžitě vzpomněla na Hromnice, že jo? No a hnedka, jak jsem zadala do Google Hromnice, tak mi vyjelo takových hezkých botiček, tak přemýšlím, že bych si možná taky pořídila.
0: Ježíš, Kláro, ty máš dneska, to jsou spojitosti. My se u těch filmů vždycky dostaneme, ať už je jakýkoliv téma, tak se dostaneme k hadrám. To snad ani není možný, jako.
2: By mi slušeli, co děláš?
0: Jo, samozřejmě, vždycky ti to sluší, Klárko.
3: Já naprosto miluju film Jak dostat tatínka do polepšovny, jak vytrhnout vedlibě stoličku. To úplně miluju a můžu si to pouštět pořád dokola, když je nějaký splín. Pustím si to. Jsem 73. ročník. A s manželem milujeme film Svatební cesta do Jílí.
0: Aha, tak když ho tak milujete, tak co třeba tohle?
4: Díru v lodi lepím trojsložkovým polyesterem HS-104. Tak někdo lepí epoxidem, já lepím zásadně trojsložkovým polyesterem HS-104. A někdo křičí, někdo šeptá.
0: Tak čím lepíte vy, tak ozvěte se taky s oblíbenou ukázkou z filmu, nebo nám dejte klidně i tip, my někde vyhrabeme v archivu.
2: Jo. Někdo křičí, někdo šeptá.
0: Tady jedna filmová písnička. Z kterého filmu je? Nebo.

0: správně jste si tipli, s tebou mě baví svět, tak si každou hodinku zahrajeme nějakou jednu filmovou, možná i dvě filmové písničky. Co vy na to? To byla první z nich Helena Vondráčková a Vzhůru k výškám. Úterý 9. června hledáme nejoblíbenější filmovou hlášku všech dob, ale hlavně vašeho dětství.
1: A taky oblíbené filmy, hlavně ty vašeho dětství. A Lumír napsal film, který mi připomněl po letech. Jmenuje se Číslo 5 žije. Jestli si vybavuješ, to je o tom robotkovi.
0: To víš, že jo, vybavuju.
1: Je robot nebo mimozemšťan?
0: Teď nevím, ale spíš robotek, myslím. Že to byl robotek, Číslo 5 žije.
1: Já vím, že jako on vypadá jako robot, i vybavím si, jaký měl ty
0: nožičky. Ale jestli byl jako z jiné,
1: ale jestli nebyl z jiné galaxie. A nohy vlastně, to vypadalo jako, že má ty pásy, jako obrněný vozidlo nebo tank, že jo. A on byl mimozemšťan nebo jenom
0: o
1: robot?
0: O čem je film Robot?
1: Číslo 5 žije.
0: Počkej. O čem je film Číslo 5 žije? Tak, výborně, odeslal jsem to umělý inteligenci, vyhledávání na webu. Číslo 5 žije je rodinná sci-fi komedie o vojenském robotovi, do kterého uhodí blesk a on ožije. Získá vlastní vědomí a uteče do světa lidí, kde se snaží dokázat, že je živá bytost, ne stroj.
1: Takže ne mimozemšťan, je to normální robůtek.
0: Ano, ano.
1: A je to strašně krásný a dojemný.
0: Ano, souhlasím s tebou. Tak ozvěte se taky do dnešního ranního vysílání.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Naše kontaktní WhatsAppové číslo je 605 222 007. Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 357. kilometru u Ostravy směrem do Olomouce v místě zúžení stojí nadrozměrné vozidlo. Momentálně dálnice neprůjezdná v obou směrech a tvoří se tam dlouhé kolony. Uzavřená je 34 z Českých Budějovic do Třeboně za Adamovem. V noci tady srazilo osobní auto chodce a policisté nehodu došetřují. Jezdí se odklonem přes hůry. A profici z Global Assistance hlásí téměř kilometrovou kolonu na příjezdu do Náchoda směrem z Polska. Z dopravy všechno, kdybyste měli doplňující informace, rádi je přivítáme, když je nahlásíte přes aplikaci Rádia Impuls. Šťastnou jízdu, jeďte opatrně.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: za 7 minut. Odbije 6. hodina a v tuhle tu dobu už jste si na Impulzu určitě tak trochu zvykli na našeho nového člena týmu a tím je pan profesor. Tentokrát pro nás má zkoušku ze zeměpisu a tak trochu i z biologie. Tak dobré ráno, pane profesore.
1: Dobré ráno.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Dnes se v zeměpisu pěkně prohlédíme až na místa, kam se běžný turista jen tak nepodívá. Takže zapojte svou fantazii, ale také zapátrejte ve svých znalostech. Mám pro vás hádanku. Stojím na místě, kde je pořád zima, led a sníh a žijí tam tučňáci. Jsem na severní nebo jižní polokouli? Tak co, hádali jste severní Arktidu či jižní Antarktidu? No, to druhé bylo správně, protože tučňáci žijí téměř výhradně na jižní polokouli od antarktických ledovců až po Galapágy. Tam je ale o poznání tepleji. Na severním pólu je nehledejte. Váš pan profesor.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
4: Ano, poprosili jsme pana profesora, aby byl taky trošku filmovej, protože on má samozřejmě na mysli tučňáky z Madagaskaru, což je animovaná akční komedie o 4 tučňácích agentek Skyprovi, Kovalským, Rickovi a Vojinovi, kteří plní tajné mise, chrání zoo v Central Parku v New Yorku a často bojují s podivnými padouchy i s vlastním chaosem.
0: A já jsem přemýšlela vlastně, jako proč tam nežijou, jo, na tom severním pólu. No tak prostě jako nežijou. To je jako kdyby jsme chtěli, aby tady žili lvi. Prostě tam nežijou. Nevyvinuli se tam, nejsou tam. Jsou jen dole.
4: To je jako kdybyste chtěli, aby Šedová žila na Sibiři. Nežije.
0: Ne.
4: Jo, žije díky. V Praze. Příjemné ráno vám přejeme všem. A jaký je oblíbený film vašeho života nebo filmová hláška? Ozvěte se taky do ranního vysílání.

0: Dneska s Honzou vysílají Halo tady Impulzovi. No a jak se nám dneska zkazí počasí?
1: Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a místy i bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a teploty 17 až 22. A jestli se chcete ohřát, tak ve východní polovině území 22 až 27 stupňů.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: se zúčastní český astronaut. Je 6 hodin, zprávěne se Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: V Česku vzniká staronová politická strana. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala ministerstvu vnitra žádost o její registraci. Jmenuje se Nová sociální demokracie. Podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se k evropské integraci, k Evropské unii i ke kolektivní obraně, kterou nyní prezentuje NATO. Špidla minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici ve straně. Doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro musí o registraci strany nebo jejím odmítnutí rozhodnout do 15 dnů. Pekárna Agrofertu je v hledáčku policie. Ta navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi kvůli evropské dotaci za 100 milionů korun na novou linku. V popisu projektu Pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky kterým měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že Pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podle veřejnoprávního rozhlasu Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí až 5 let vězení. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS vstoupí první Čech. Armádní letec Aleš Svoboda by k ní měl odletět už příští rok kosmickou lodí Dragon, kterou by měl zároveň pilotovat. Česká účast na vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun.
2: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
3: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
2: A přidal i dárek.
3: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
4: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
2: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem více světla. Podle nového zákona mají mít zaměstnanci za stejnou práci stejnou odměnu.
5: Odborníci doslova hovoria o platovej revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Sport.
0: Dánského fotbalistu Christiana Eriksena propustili z nemocnice. Hospitalizovaný byl od víkendu, kdy přímo na hřišti skolaboval. Stalo se tak 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Po ní podstoupil operaci, při které mu lékaři implantovali defibrilátor. Nyní se podle svých slov cítí dobře a je už doma s rodinou.
6: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Klárka s Honzou, dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: A dneska nejoblíbenější filmové hlášky nebo film vašeho dětství. Ozvat se můžete teď hned přes WhatsApp 605-222-007 nebo to nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: oblíbený film vašeho života hledáme dneska s Klárkou od rána.
1: Nejvíc mě ovlivnil film Návrat do budoucnosti, a to všechny tři díly. To bylo ve své době nadčasové a zamiloval jsem si to už jako malý a hltal jsem plnými doušky a přemýšlel, jestli lze cestovat časem, napsal Tomáš. Tome, já musím říct, že chápu váš postoj a Návrat do budoucnosti je opravdu legendární film, ale pokud jde o mě, já nesnesu filmy, ve kterých se cestuje časem. Já to nedokážu prostě překousnout. A jestli si vybavujete poslední díl Avengers, ten závěrečný, vlastně jako druhá sága, že jo, tak tam se cestuje časem. A já tak miluji Avengers a oni to zakončí filmem, ve kterém se cestuje časem. No to byl konec.
0: Pro mě to je naopak skvělá věc. Já miluji filmy, kde se cestuje časem. Posloucháte Halo, tady Impulzovi a oblíbené filmy vašeho života.
2: To neděláš dobře, Jaromíre. Vesničko má středisková.
0: Přesně.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jedno se ti to vymstí.
0: Neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí. Výborná, výborný tip. Děkujeme moc za něj. Marečku, podejte mi pero.
4: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
5: No a co?
4: Je už začne hodina.
5: Ano.
4: Ano, už je čas, musíme jít.
5: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzosti.
0: Musím se přiznat, že na tohle jsem se díval pořád dokola jako malý kluk. Na Marečku podejte mi pero a nesmírně mě to bavilo taky.
1: Sjedem se na hřbitově.
0: Posluchač reaguje na Klárku, číslo 5 žije.
6: Tak mě se vybaví úplně přesně, když slyším číslo 5 žije, jak tam dělá to a pak jede někde úplně ryba, losos, lebíčky.
1: Vy jste to udělal úplně přesně, to je boží.
0: A ještě oblíbený film naší posluchačky.
7: Krásné ráno, Impulzovi. Já jsem duší romantik, takže za mě rozhodně film S láskou Rosie. Ten mě vždycky rozpláče. Přeji vám všem krásný den.
0: Všem přejeme krásný den. Zavzpomínáte taky s náma? Namluvte to přes aplikaci nebo to můžete klidně poslat jako hlasovku WhatsAppem. Krásné dobré ráno přejeme do celého Česka.

0: tady jen Půzovi.
1: Dobrý den, tady jsou Klára a Honza.
0: Super.
2: Krásné ráno, Honzíku.
1: Dobrá reakce.
0: Dobrý den, dobrý den.
1: Vítejte v našem ranním vysílání. Jaký je to pocit být v rádiu a vyhrát 10 000 během vteřin?
0: Bomba, já bych radši ten jackpot.
1: No tak ale ten můžete mít, když se zatočíte, ale může tam jasně padnout i smolík.
0: Jasně, rozumím tomu.
1: Takže?
0: No, pojďme dál.
2: No a Honzíku, kdo bude točit? Honzíkovi anebo Klára Honzíkovi?
0: Zkusím Honzíka.
1: A sakra, to je tak zase zodpovědnost. Pozor. Já se z toho
2: už se zvedá, už se zvedá. Jde.
1: Já jsem málem přerazil teďka. Jste tam, chlape?
0: Jo, jo, jsem.
1: Tak jo, tak jak moc do toho mám praštit, abyste se na tom taky spolu podílel?
0: No, mírně, nechám to na vás.
1: Mírně a nebo lehce. Cože?
0: Je to ve vašich rukách, takže to nechám na vás.
1: A když padne smolík, tak co? Tak nepočkáte si na mě nikde, jo? Jako třeba,
0: ne,
1: že,
0: to se
1: že
0: dá dostan dělat, no. Jo? Život je hra,
2: počkej, jak
1: to přesně, cože?
2: Nic, toč.
1: Aha, já jsem si chtěl povídat, já jsem povídavý dneska.
2: Ne, toč to.
1: Tak mám teda točit, jo?
0: Jasně.
1: 3, 2, 1 a já jedu, jo? Dal jsem takový jako střední tempo do toho.
0: Dobře.
1: Tak co? Co si myslíte vy tady ve studiu?
2: Počkej, já to rozkontrolovat.
1: Je to na rozhraní.
2: Jako je to rozhraní, ale je to dvojnásobek.
1: Já bych řekl, že to je trojnásobek. Já bych dal trojnásobek, ne? Dvojnásobek. Co vy na to tady, Marku? Co? Ne, dvojnásobek je to. Tak dvojnásobek jsem vám vytočil.
0: Tak i tak, dobrý.
1: Máte 20 000, to je skvělý, ne?
0: To je bomba.
1: No dejt, prvo, a vy jste se lekl, co tady řešíme ve studiu, co? Nebojte.
0: Jo, to jsem se trošku zavadil.
1: Ne, nebylo to anaru. A byl jsem kousíček, jedno pole od toho betáno jackpotu, chlape.
0: Sakra, no tak hold příště, no.
1: Jo, ale měl jsem šťastnou ruku. Jan Štrbka vyhrává právě v tuto chvíli 20 000 korun, halo, tady Impulzovi.
0: Super.
1: Na co penízky bomba použijete?
0: No, tak jako mám nějaký výdaj, jelikož jsem sám a ještě pro nájmu, takže jako víš, kam platit, jako.
1: Jako když najdete. Užijte si je. Naslyšenou. Děkuju. Mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
1: Taky. Ahoj.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: No a zítra si s námi můžete zatočit zase. Třeba konečně padne Betano jackpot.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Daněk. Dálnice D1 na 357. kilometru u Ostravy je už průjezdná. Nadrozměrné vozidlo odjelo, kolony se konečně rozjíždí. Pomalu to jede ale na příjezdu do Brna směrem z Vyškova před 196. Ucpává se i příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Kvůli došetřování nehody osobního auta s chodcem je zavřená 34 z Budějic do Třeboně. A v Praze, v Legerově, u křižovatky s Anglickou, bouralo osobní auto s dodávkou. Z dopravy je to pro tuto chvilku všechno. Kdybyste měli doplňující informaci sem s ní, můžete ji klidně nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A za chvilku už náš zuřivec, který se vydává po stopách těch legendárních dětských filmů. Počkejte si na něj.

0: krásné ráno s Impulzu.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Já si myslím, že u nás není nikdo, kdo by si nepamatoval na film Ať žijí duchové. A já jsem ho jako malá milovala a myslím si, že fakt jako ho musel milovat úplně každý. Já zuřivec ho taky miloval a vypravil se právě po stopách tohoto toho filmu. Aleši, dobré ráno.
0: Krásné ráno.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno. Já vás zdravím z nádherné přírody. Teďka jsem to tady říkal panu kastelánu Jiřímu Sobkovi, který je teda kastelánem hradu Krakovec. Dobré ráno.
4: Krásný den.
3: Já jsem vám říkal, vy jste tady v ráji. A vy jste říkal, no, to jsem.
4: Krakovec je za odběru.
3: To je nádherné, ne? Jako, je. My jsme v takovým jakoby lehkým údolíčku, přitom vlastně jako na kopci, na takovým jako skalnatým tady ostrohu, nebo jak tomu jako můžu říct asi. A jsme tady přímo u tohoto hradu, kde se točila ta slavná pohádka Ať žijí duchové. Je to pro vás spíš jako na škodu, nebo vlastně dobrý, protože vy asi máte rád i historii, ne? A tady ty věci okolo toho. A teďka se to všechno stáčí k pohádce třeba, tak štve to kastelána nebo neštve?
4: Já myslím, že mě vůbec ne, no, pak je to velmi příjemné, protože ono se všechno snoubí v jedno. Jedno podmíně druhé a je krásné, že ta pohádka do dneška oslovuje nejenom ty lidi, kteří zažili jako děti, ano. Ale i ty současné děti. Ano. To je pro mě trošku překvapující, ale samozřejmě hlavně radostné.
3: Mně bude 50 letos a ta pohádka v roce 76 vlastně byla natočená, to znamená 50-letý film a teda díky tomu ten hrad tady je takový jako slavnější ještě o něco, by se dalo říct, jo. A pořád to mají lidi rádi.
4: Mají to pořád rádi a my se snažíme i v tomhletom směru vycházet nějakým způsobem vstříc. Děláme noční prohlídky s Leontinkou. Mám tu čest mít za kamaráda až přítele, jako protože opravdu si velmi rozumíme. Z toho člověka, nebo toho kluka, který tehdy hrál hlavní roli.
3: Fakt?
4: Toho dlouhého Janka.
3: Ne.
4: Jirka Procházka, jak se jmenuje civilním jménem, tady poměrně často jezdí a vypráví tady lidem a hlavně dětem, že jo, jak to bylo. Ale je pravda taky, že mnohem zvídavější jsou ti dospělí.
3: Jo, tak ty to zažili a to je to jejich dětství, že jo? Ano. A o tom se dneska bavíme Impulzovi a k tomu všemu se ještě dneska dostaneme právě tady s kastelánem hradu Krakovec Jiřím Sobkem. Pane Sobku, za hodinu naslyšenou.
4: Těším se.
0: Tak jestli pak uslyšíme i Brtníka Leontýnku dneska. No, necháme se překvapit.
2: Já
0: každopádně.
2: Já to
0: se vás dneska ptáme na váš oblíbený film a nejoblíbenější filmovou hlášku vašeho života. Ozvat se můžete taky, nahrát to přes WhatsApp nebo aplikaci 605 222 007 náš Radio WhatsApp, kontaktní číslo do studia. Za 3 minutky půl sedmé, Daněk Šedová.
2: Dobré ráno.

0: Ty i bouřkami odpoledne a večer se to bude lepšit. Nejvyšší teploty 17 až 22 a ve východní polovině území 22 až 27. Znojmo aktuálně hlásí 17 a déšť, napsal nám Honza. Brnéčko 18 stupňů, zdarec, bohužel bez podpisu. A Petra píše u Slaného 15 stupňů a přeje všem krásné ráno. Děkujeme za vaše zprávy, ať už se týkají počasí, anebo filmu a filmových hlášek, píšete na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Mě to připomnělo moje dětství v Brně. Zdor.
0: Dár, jak
1: svíň. Děcko.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: 3 minuty po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Bývalí sociální demokraté podali na ministerstvo vnitra žádost o registraci nové strany.

0: sexuálního obtěžování. V polském přístavu zabavili úřady tunu heroinu v přepočtu za více jak miliardu korun. A americká tenisová hvězda Serena Williamsová se dnes po 4 letech vrátí na kurty.
1: Oblíbené filmy a hlášky vašich dětských let dneska hledáme v ranním tématu a tak se do toho zase ponoříme za malou chviličku. Ozvat se můžete i vy, a to přes naši aplikaci nebo WhatsApp 605 222 007.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: tady Impulzovi dnes o filmových hláškách. Po čase jsme se zase vrátili do dětství.
1: Dobré ráno, Impulzovi. Pro mě to jsou čerty, nejsou žerty. A hláška, spadlo ti to máchale. A tři vítr.
0: Jedeme dál.
2: No, myslím, že dneska to bude na komárka. Tudíž jakože chčije a chčije.
0: No jo.
2: Na samotě u lesa.
0: Tohle zmiňujete tak často, lidi. Neskutečný. Další oblíbená hláška.
3: A co takhle hláška z pohádky? Z čerty nejsou žerty. Je to rebel.
0: Z čerty nejsou žerty. Zmiňujete snad úplně od začátku, od rána. A je to každá druhá zpráva.
4: Je to rebel.
0: Ha.
4: Při zatýkání 3 vojáky těžce zranil, 2 zhmoždil a 1 zesměšnil.
0: Přesně.
5: Já si myslím, že to je normálně náš jako poklad, ne, že bychom to měli přidat ke klenotům a hýčkat to, protože to je něco neuvěřitelného, tenhle ten film. Míla napsala, že její film je Cesta do pravěku a že vzpomíná na krásné kresby pana Buriana. Posluchačka Krajda napsala, že je doma ovlivnil český film Jak vytrhnout velrybě stoličku a že se jim líbil Vašek v podání Tomáše Holého a chtěli dát i synovi jméno Václav a ona se narodila dcera, tak je Wendy, Vendulka, Krajdo, i to je krásný. A Milan nám napsal, že jeho baví film, je to Probudím se včera s Jirkou Mádlem a že tam je hláška, z dálky vypadáš jak kreten, ale zblízka je to pravda.
0: Mám tady taky, abyste si trošku, abychom vás vtahli do děje. Tak tady mám hádanku.
6: No tak to je mát, a proto to tak hraju.
7: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout, já, ne? A vůbec, jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem kdy viděl. Ty, garde.
6: Pojď si zahrát.
7: Já to nehraju.
6: Tak jak to, že jsi mu radil?
7: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Tak kdo to uhádne? Ha? 605 222 0017 WhatsApp, klidně si můžete zatipovat teďka.

0: příjemné ráno vám všem, kteří jste naladili halo tady Impulzovi. Před malou chviličkou jsem hodil do placu jednu ukázku a malinko je to jako chytáček.
1: No tak to je mát, a proto to tak hraju.
2: No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrán, jakého jsem ty viděl. Ty, garde.
1: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
1: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Československá filmová komedie z roku 1952. No, ano, přesně tak, Dovolená s andělem, s ikonickým Jaroslavem Marvanem v roli revizora. Bručoun to byl takovej, vzpomínám si na to.
3: Dědek protivnej.
0: Dobře.
3: Normálně dědek protivnej.
0: A samozřejmě, že jste typovali velmi dobře, asi tak z 80% se většina posluchačů trefila. Je vidět, že to máte v hlavě, v podstatě nastudovaný.
3: Je to tak. A teď už máme jednu takovou příjemnost pro všechny, kteří jsou na cestě, ať už ta cesta vede kamkoliv. Jedete někam, napište právě teď na náš WhatsApp jedu, máme pro vás písničku na cestu, tu vám zahrajeme, popovídáme si s vámi a potřebujeme opravdu jen jediné na náš WhatsApp 605 222 007 jedu.
0: Ano, jedu a pozor, voláme zpátky potom, vstoupíme do vysílání a voláme ze skrytého čísla, tak se nelekejte a zvedněte nám to. Díky.

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Daněk, víc než 2-kilometrová kolona je na pražském okruhu směrem na letiště u Barrandova. Přímo v Praze se stojí na východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké ve směru do centra. 3-kilometrová kolona je na trase z Benešova do Prahy před Cenohraby. Pomalu to jede na D1 z Brna do Prahy mezi 29. a 24. kilometrem. Plný je příjezd do Brna po bratislavské D2. Profici z Global Assistant taky hlásí dobrou zprávu ze silnice 34 mezi Českými Budějovicemi a Třeboní. Vážnou nehodu za Adamovem už se povedlo odklidit a silnice je průjezdná. Ještě jedna dobrá zpráva pro všechny, kteří právě teďka jedou. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás je spolujezdce 2 za 109, a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Šťastnou cestu s OMV a aplikací My Station.

poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že jsi tu. Možná tím, že kdysi jsme byli ty a já, my dva, dvě nahý těla, tak neříkej, že jinak si to chtěla.

hele, vrať se na zem, jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš mít.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi a posluchač, který má Nick Tomis, takže Tomáš jste, je to tak? Dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Radia Impuls.
0: Jste Tomáš?
1: Ano.
0: Ano, ano, vítejte v našem vysílání, tady jsou Klárka s Honzou.
2: Tomáši, krásné ráno, kam jedete?
1: Krásné ráno i vám, jedu z Opavy do Hradce Králové.
2: A co tam budete dělat?
1: Jedu se senátorem, který má dneska přijímačky, tak doufám, že mu to splatne.
2: A na jakou školu?
1: Na Vojenskou akademii.
2: A obor?
1: Obor zdravotník.
2: Hustý.
1: Zachranář.
2: Tak to my budeme ale strašně držet palce.
1: Budeme rádi, když budete držet palce.
2: No ale moc. No ale teďka si představte, jo, Tome, že ono to klapne, a on se do toho Hradce jako bude muset přestěhovat, nebude vám chybět?
1: No, bude to mít aspoň takové veselé, takové pestřejší, že vypadne na chvilku to hnízda.
0: Přesně tak, jako už toho bylo dost, ať jde, ne? Co?
1: No,
0: upřímnost je nejdůležitější. Máte rád filmy?
1: Mám, určitě.
0: Máte nějakou oblíbenou hlášku, úplně jako zásadní hlášku životní?
1: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
0: No jasně.
1: Marečku, podejte mi péro.
0: Jasně. A já zase miluju Hasta la Vista, baby. A pak tu, yes. Pak tu střelnou zbraň. Tam to si taky vzpomínáte určitě, ne?
1: Přesně tak.
0: Přesně těch
1: hlaček je milion.
0: Milion, miliony, přesně. Tak co si zahrajeme za písničku? Mám tady zpěváka Víkenda, nebo Johna Travoltu, nebo jestli byste radši něco českého?
1: Abych něco, já nevím, Sladké mami třeba, že s tebou mě baví tě.
0: No už jsme hráli písničku před hodinkou.
2: No ale nechte si dát to Johna Travoltu s Olivia Newton-John, protože to je
0: pomáda.
2: Summer Night z pomády.
0: Přesně.
2: Když už máme ty
1: dáme
2: filmy.
1: Johna Travoltu.
2: Že jo?
0: A je to,
2: jo.
0: A je to. Tak ať se vám poslou. Jak se syn jmenuje?
1: Tobias.
0: Tak Tobiasovi, ať mu to dneska klapne a vám šťastnou cestu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky.
3: Písnička na cestu.
0: Jo, a my si hrajeme další filmovou písničku v našem dnešním ranním vysílání.

0: Vaše nejoblíbenější filmová hláška nebo nejoblíbenější film vašeho dětství. Jsem s ním a klidně to nahrajte přes aplikaci Rádia Impuls. Debatovat a připomínat a vzpomínat budeme zase po 7. hodině.
1: A jak dneska bude, oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a teploty mezi 17 až 22 a ve východní polovině mezi 22 až 27 stupni.
2: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
3: a písničky, které si tak rádi zpíváte.
4: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
3: Marek Ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
5: Rodiče souhlasí se zákazem sítí dětem. Při výběru práce hraje u Čechů prim stabilita. Serena Williamsová se dnes vrací k tenisu. Je 7 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Čeští rodiče by sociální sítě dětem nejraději zakázali. Podle průzkumu agentury Stemmark by je podpořili i samotní mladiství, jen by se omezení nesmělo týkat jich samotných. Rozdílné názory odborníků nám shrne reportér Michal Ransdorf. Dobré ráno.
6: Hezké ráno. K rychlému omezení sociálních sítí vyzval třeba předseda Národního ústavu pro duševní zdraví Jiří Horáček. Podle něj je jasné, že digitální platformy přispívají k psychickým problémům u dětí. Ty nejhorší případy pak můžou u těch nejmenších skončit i sebevraždou. Server Novinky.cz přidává i skeptický názor dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten se ale obává, že by zákaz běžných sociálních sítí děti přesunul do temnějších zákoutí internetu. Problém ve využívání například Facebooku nebo Instagramu vidí i samotné děti. Téměř třetina by sítě omezila do 13 let a necelá čtvrtina by je povolila až od 16. Má to ale háček. Z průzkumu totiž vyplynulo, že by je omezili jen těm mladším, než jsou oni sami. Třeba 14-leté by tak přístup odepřeli těm 13-letým. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Češi mění priority při výběru práce. Zatímco dříve hrály hlavní roli peníze, dnes má často přednost dobré pracovní prostředí a stabilita. Vyplývá to z průzkumu mezi 4000 zaměstnanci. Průkopníky jsou podle odborníků mladí. Starší generace se k nim ale už přidává. Příjemná pracovní atmosféra je při rozhodování o nové práci nejdůležitější u 64% respondentů. 62% lidí přesvědčí jistota zaměstnání. Finance jsou v žebříčku důležité. U Čechů až na čtvrtém místě. Na plat se tolik neohlíží, ale hlavně lidé se středními příjmy. U těch s nižšími platy je výše mzdy stále na předních příčkách. Průzkum odhalil, že více než polovina těchto lidí přiznala, že práci změnili právě kvůli finančnímu ohodnocení. Pošta vydala známky s Danou Drábovou. Limitovanou edici s portréty dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pokřtili prezident Petr Pavel, její pozůstalá partnerka Markéta Pávová a podnikatel Dalibor Dědek. Drábová zemřela po vážné nemoci loni 6. října. Známky s jejími portréty pošta vydala z iniciativy nadačního fondu Dárek pro Putina, s kterým spolupracovala. Edice má 500 kusů, většina z nich je podle organizátorů už prodaná. Výtěžek půjde na pomoc Ruskem napadené zemi. Stavba vysokorychlostní trati z Ostravy do Polska začne pravděpodobně za 6 let. V současnosti se připravuje podrobný projekt. Oznámila to stavební správa vysokorychlostní trati správy železnic k radosti ostravského primátora Jakuba Bazgíra.
7: Je to strašně důležité, pokud chceme opravdu ten region rozvíjet dohromady, tak opravdu, co se týče dojezdové vzdálenosti vlakem pod hodinu Ostrava Katovice, tak to otevírá úplně pravý jiné možnosti, co se týče rezidentury, co se týče dojíždění za prací.
5: Zástupce katovického primátora Bohumil Sobula řekl, že vysokorychlostní železnice na polské straně z Katovic k českým hranicím bude mít první stavební povolení do konce roku 2028, tedy mnohem dřív než česká část.
3: Sport.
5: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová je zpátky. Po 4 letech po ukončení kariéry se dnes vrací na kurt. Na turnaji v Londýně se 44-letá hráčka představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Původně vítězka 23 Grand Slamů oslovila i Kateřinu Siniakovou. Světová deblová jednička ale musela spolupráci odmítnout kvůli odlišnému programu. Williamsová se s tenisem rozloučila na US Open v roce 2022. Ve čtyřhře se objeví i na dalším turnaji v Berlíně.
0: Klárka Šedová
1: a Honza Daněk
0: a nejoblíbenější filmové hlášky.
8: Hasta la vista, baby.
0: A ta vaše? Ozvěte se taky třeba přes aplikaci Impulzu.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Kabáti zpívají o zlatý žíle, já bych ji potřebovala objevit. Ty taky, viď? Jsme dva, dobře, ok. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dnes se ptáme, jaký film vašeho dětství byste si nejradši pustili dneska večer. Tak já vzpomínám.
1: Hasta la vista, baby.
0: Já jsem tohleto naprosto miloval, lidi, ale úplně. To je moje hláška číslo jedna, navždy bude. A pak?
2: Kde udělali soudruzi z NDR chybu.
0: Tohle je moje dvojka, prostě. Dvě nejlepší hlášky, které já úplně zbožňuju.
3: To první je Terminátor.
0: Samo.
3: A on tam má ještě jednu hlášku. V angličtině je to I will be back. A v češtině se já se vrátím.
0: Já se vrátím.
3: A on se furt vrací zrovna včera. Nevím, na kterém kanále, to je jedno. Dávali Terminátora, já nevím, 37. A on v tom zazbyl. To je neuvěřitelný.
0: Protože je nesmrtelný. Tak další reakce.
4: Tak mojí oblíbenou hláškou je z filmu Vesničko má středisková. Měl jsi štěstí, Václave, na funkci to nebude mít vliv.
0: Milá posluchačko, to je skvělá připomínka.
2: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
5: To je jako na funkci rostlináře, jo?
2: No to už vůbec ne.
0: Akorát to nebyl Václav, ale Jaromír, jo? Ale nevadí, super tip. Další oblíbený hlášky a filmy.
6: Dobré ráno, já mám ráda léto s kovbojem. Široko daleko znám všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl.
3: Je, to připomínáte často i na našem WhatsAppu 605-222-007. A Maruška tam napsala film, že jako holka byla v kině na filmu Monstrum z galaxie Arkana. A že pak se pár dní bála chodit i na toaletu. A představte si, já jsem o tomhle filmu slyšela poprvé v životě. A to je Československo-jugoslávská spolupráce z roku 81. Jo, a koukla jsem se na nějaký videa z toho a ono to vypadá docela dobře. V roce 81 jsme s jugoslávskou spoluprací natočili docela zajímavý film. Teda na ČSFD 41%, ale vizuálně je to docela dobrý.
7: Nejlepší je Anela ještě nevečeřila. Pápe, Janelko, pápe, ještě je to na fíkel z korometrák, jo, čůrat mi na kamaši, to se nevyplácí.
0: Jasně, díky za všechny vzpomínky a vzpomínat můžeme dál. Nahrajte to přes aplikaci Impulzu nebo náš WhatsApp.

0: připomněla ještě s tím Terminátorem, jak jsme o tom před malou chvílí mluvili. Krásné dobré ráno vám, co jste naladili. Mluvíme o filmových hláškách, těch nejoblíbenějších samozřejmě. A já jsem říkal, že ta moje úplně top je Hasta la vista, baby. Jo, prostě na tom se ujížděli. A Klárka okamžitě připomněla.
1: I'll be back.
0: Přesně, ale v češtině.
1: Já se vrátím.
2: Boží prostě, a on to slovo drží, on se vrací, představte si to.
0: Skutečný prostě, bomba všech bomb. Takže to je Terminátor. Ozvěte se nám taky, se chvilku doprava, my vám přejeme.
2: Dobré ráno.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Víc než tříkilometrová řada je na trojce z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Ucpaný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Proti směru to jde pomalu mezi Zličinem a Jinočany. Přímo v Praze se zdržíte v Liberecké směrem do centra nebo ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štědboholy. Hodně plná je bratislavská D2 před Brnem od 6. kilometru. Nehoda osobáku s nákladňákem překáží v Brně za tunelem Hlinky směrem na Královo pole. Kolona má skoro 2 kiláky. A v obou směrech si postojíte před omezením u Zašové mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. To je z dopravy vše, kdybyste měli doplňující informaci. Nezapomeňte se ozvat taky.
2: Dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Vláďa dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy. Tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci jezdím s úsměvem ještě něco navíc. Třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chce mít náskok, stáhne si apku OMV MyStation, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.

0: večer Rádia Impuls.
1: I Zuřivec miluje dětské filmy a dneska jsme se rozhodli pro film Ať žijí duchové a po jeho stopách Aleš Vyrazil. Krásné ráno.
2: Impulzovi, krásné dobré ráno, stále ještě ze středočeského kraje. Jak jsem se tady dozvěděl teďka před chvíličkou, tak jsme na kraji Plzeňského a toho středočeského a jsem stále na hradě Krakovec, na zřícenině tohoto hradu a jsem tady s kastelánem Jiřím Sobkem. Jiří, dobrý den. Děkuju, že tady takhle ráno, vlastně bez návštěvníků můžu být, to je totiž nádhera, ptáči nám tady zpívají ve stromečku, no to je boží úplně. A vy jste říkal takovou zajímavou věc, tak ještě abychom řekli, já jsem teda na hradě Krakovec, který je vlastně takovým, řekněme, trošku hlavním hrdinou pohádky Ať žijí duchové, ale vy jste říkal, a to není jen tak nějaká zřícenina, nějaký hrad, takže jak to je?
3: My jsme taková první vlaštovka, co se týče toho přechodu od hradu k zámku. Jsme spíš zámkem, ale úplně nejtypičtější, alespoň pro mě, výraz pro Krakovec je, který použil, nebo který mu dal člověk, který si Krakovec postavil, čili Jiráz Hrostok. A on to nazval krásně a poeticky chalupka. Je to takové luxusní rezidence, velmi intimní, prostě není to hrát.
2: My jsme se bavili o tom, že se vlastně vracíme dneska do těch našich dětských let. S posluchači, k těm filmům, k těm pohádkám a tak dále. My jsme říkali tady Ať žijí duchové. Co se tady změnilo od té doby, když se natáčel ten film a je to 50 let?
3: Tak samozřejmě spousta věcí opravených, ale jestli můžu, jsem vzpomněl tu pohádku, tak my tady sedíme naproti zdi, kde nám připichli jedno zloducha, pána Mraku a deště, pána Mrakomora v pohádce Prince večerní.
2: To je ona, jo?
3: Ano, to ona.
2: Tady to je tím kordem, jak ho napích a připích tý zdi, tak to je tahle zeď.
3: Ano.
2: Takže další pohádka, další slavný film a film, který mě v životě oslovil, protože to si pamatuju jako velmi, úplně jako takovou bombu ve svém dětství, tu pohádku.
3: Takhle ty pohádky fakt jako znamenají, jako, nebo přehrávají ty archetypy v člověku, ano. Že jo, tak ono to svým způsobem musí působit.
2: Tak Impulzovi, tak pravil kastelán Jiří Sobek, kastelán hradu Krakovec, kde, jak už teďka jsme teda zase zjistili, tak i další pohádka, nejenom Ať žijí duchové, ale ještě Princ a večernice. A my za hodinu se přihlásíme. Impulzovi zatím dobré ráno.
4: Takže Ať žijí duchové, ale Klárka tady zmínila, že miluje Krotitele duchů.
1: Miluju. Nejoblíbenější film ever.
4: Takže si hrajeme taky filmové písničky a vybral jsem z archivu, našel jsem tam Ghostbusters. Užijte si to společně s Klárkou. Krásné dobré ráno.

0: Tak užila si to.
1: Koho zavoláš? Ghostbusters!
2: Kláro, jak to s tebou vypadá?
0: Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Budeme dneska strašně vážný. Je to takový jako holčičí téma, pánové můžou poslouchat, holky mi budou rozumět. Pojďme si popovídat o velikostech oblečení. Já jsem si před měsícem koupila kalhoty ve velikosti S a když je zapnu, tak jsou tak jako hezky do pasu. Pak jsem viděla na fotkách ty stejné kalhoty a holky je měly na bocích. Tak já jsem si říkala, tak já si koupím ještě jedny v jiné barvě a budu mít jedny do pasu a ty druhé budu mít na bocích. Ono to pak vypadá jako jiné kalhoty a vlastně ten outfit působí úplně jinak. Tak jsem si říkala, když jsem si vzala S-ko, tak si musím objednat tu velikost opravdu hodně velkou, abych ji dostala na boky, protože mezi pasem a boky máš přece rozdíl 30 cm. Tak jsem si vzala XXL. Tak jsem to dostala ten balíček, jo, zkusila jsem si kalhoty a oni ze mě spadly. Já jsem tam vešla dvakrát, tak jsem říkala, tak to nepůjde, tak jsem je vzala do toho krámu a říkám, radši si to vyzkouším. Tak jsem si vzala velikost XL. Ta byla v podstatě stejně velká jako XXL. Říkám, to není možný. Tak jsem si došla pro L-ko, jakože půjdu teda jako postupně, a to bylo skoro stejně velký jako velikost S. Takže já nechápu vlastně to číslování, protože z XL vypadneš a velikost L je v podstatě stejně velká jako S-ko. Vysvětlete mi to.
0: Holka zlatá, ztratil jsem se v tom už někdy ve 12. sekundě.
1: Ale holky
0: vím,
1: ne...
0: Já vím, Klárko. Posloucháte Impuls. Dneska bude převážně oblačno až zataženo, občas se přidá déšť nebo přehánka a místy to může i zabouřit. Odpoledne se počasí začne uklidňovat a srážky budou postupně slábnout. Teploty vystoupí na 17 až 22 na východě k 27.
1: Holíšo.
3: Vtip. Vlasty Korce. Milenecký pár. Ona říká, miláčku, a až se spolu vezmeme, tak budeme mít spolu 3 děti. Počkej, jak to víš? No, oni jsou teď dočasně u babičky.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A

0: nebo ví.
1: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Voda.

0: K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
7: 7 minut po půl osmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. V pražském Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, když naměřili 20,1 desetinu stupně Celsia. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla na 5,3%. Zemětřesení na Filipínách se už vyžádalo nejméně 35 mrtvých, 12 lidí se stále pohřešuje. V blízkosti Hormuzského průlivu se v pondělí zřítil bojový vrtulník americké armády. Posádku se podařilo zachránit a dánského fotbalového reprezentanta Christiana Eriksena po nedělním kolapsu propustili z nemocnice.
8: Nejoblíbenější filmové hlášky všech dob. Zaplavili jste nám WhatsApp, taky naši telefonickou linku, taky aplikaci Rádia Impuls. Prostě jednoduše se na to mrkneme. Hned, jak dospívají mandraže. Krásné dobré ráno do celého Česka.
9: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
8: A ať to dneska máte romantický a filmový všichni.

0: Dneska se ptáme, jaký film vašeho dětství byste si pustili nejradši dneska večer a jestli máte nějakou filmovou hlášku všech dob, která se vám strašně líbí. Hodně zmiňujete samozřejmě českou klasiku, mezi něma i Pelíšky.
1: Ucítíte ořechovou vůni jader? Pane profesore, musíte nasát?
0: Scénka se slivovicí, kdo by ji neznal. Ještě další tip.
2: Taky super hláška je, já jsem malej, ale šikovnej.
0: Přesně.
3: Já jsem malej, ale šikovnej.
0: To je zlatá česká klasika, co si budem.
4: To je princezna Zemlejna, no. Lucka nám napsala, že má nejraději hlášku z filmu Sám doma. Harry, jdu do baráku. No a že pak taky milovala Hříšný tanec a tam zase hlášku Baby nebude sedět v koutě. Mám tady další zprávu od Pavly. Miluju léto s kovbojem. A hláška už tady zazněla a myslím si, že možná ještě zazní, protože připomínáte často, znám tady v okolí všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl.
5: Já vás zdravím a za mě určitě seriál Velké sedlo, kde hlavní roli stvárnil herec Pavel Nový.
6: K mému oblíbenému filmu bych chtěl říct, že mám oblíbený film Léto s kovbojem a tam pověstnou hlášku Honzy Macháčka, kterého stvárnil pan Hans Dík. Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tu ještě neviděl.
7: Tak můj nejlepší film asi je Noc na Karlštejně. Vzhledem k tomu, že jsme vedle Karlštejna bydleli a druhý film S tebou mě baví svět.

0: Co si počneme, Klárinko?
1: Počnem si. Pozvem pana profesora, co myslíš?
0: Ano, přesně tak. Ale když už to máme dneska filmový, neměl by i pan profesor být trošku filmovej?
1: No on tak malinko jako trošičku je, že jo?
0: Protože?
1: No protože je to o tučňácích a velmi oblíbení. A vy je i zmiňujete ve vašich zprávách, jsou tučňáci z Madagaskaru. Takže malinko se vlastně jako těch tučňáků taky dotkneme.
0: Tak poslouchejte za malou chvíli a můžete si klidně procvičit mozkové závity. V tuto chvíli se loučíme hláškou, filmovou, jako jak jinak?
2: Já se vrátím.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, tady je Honza. Víc než 7-kilometrová kolona je na bratislavské D2 na příjezdu do Brna. Pomalu to jede taky na příjezdu do Brna od Pohořelic a Rajhradu. Profici z Global Assistance hlásí bouračku v Brně za tunelem Hlinky směrem na Královo pole. Kolona tam má 2 kilometry. V obou směrech jsou kolony před Zašovou na trase mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem a pracují tam silničáři, abyste viděli, to proto. Ucpaný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Přímo v Praze vrcholí ranní špička a proto počítáte tradičně s časovou rezervou, takže pokud jedete na letiště, vyrazte o půl hodinu dřív. A před Prahou se zdržíte v kolonách na D11 u Mochova nebo na D10 u Brandejsa. Ať to jede, ať už jste kdekoliv, můžete nám dát vědět i vy, klidně přes aplikaci Rádia Impuls namluvit zkaz a pomoci tak ostatním šoférům.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
1: Děvčata ze skupiny Bengals zpívají o bláznivém pondělí, ale my máme filmové úterý dneska a vy nám můžete klidně namluvit svoji oblíbenou, klidně i dětskou hlášku.

0: Impuls, to je jedna velká rádiová rodina a do té rodiny jsme přivzali i pana profesora. No jo, učitelé jsou taky lidi. A dneska to bude zeměpis a bižule dohromady. Pojďme si to poslechnout.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnes se v zeměpisu pěkně proletíme až na místa, kam se běžný turista jen tak nepodívá. Takže zapojte svou fantazii, ale také zapátrejte ve svých znalostech. Mám pro vás hádanku. Stojím na místě, kde je pořád zima, led a sníh a žijí tam tučňáci. Jsem na severní nebo jižní polokouli? Tak co? Hádali jste severní Arktidu či jižní Antarktidu? No, to druhé bylo správně, protože tučňáci žijí téměř výhradně na jižní polokouli od antarktických ledovců až po Galapágy. Tam je ale o poznání tepleji. Na severním pólu je nehledejte. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzoví.
3: Asi jste pochopili, že pan profesor miluje tučňáky z Madagaskaru. A který film baví vás? Ozvěte se.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: mistry všech zemí, spojte se, protože dneska hledáme ty nejoblíbenější filmy a filmové hlášky. A ještě než se k tomu dostaneme, protože máme docela dobrý vítr v zádech a trošku času.
1: Já jsem tajtrlík, ty seš tajtrlík. Za první nevím, co to je, a za druhý mi to uráží.
0: Jasně, myslíte tohle?
2: A já jsem tajtrlík, za první nevím, co to je. A za druhý mě to uráží.
0: Tak z čeho to je tahle ta ukázka, můžete hádat během zpráv přes 605 222 007 naše radio WhatsApp, nám to napište.
3: Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Odpoledne se to bude lepšit a teploty budou mezi 17 až 22 a na východě 22 až 27.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: V Planeu odstartovali slevodny, největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Za sebou tropickou noc, hypotéky dále zdražují, somálský rozhodčí si na šampionátu nezapíská. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. V pražském Klementinu naměřili 20,1 stupně Celsia. Reportér Michal Ransdorf nám ale zjistil, že následující noci už budou zase chladnější. Hezké ráno.
6: Dobré ráno. Ještě před tím slibovaným poklesem teplot přijdou jako takový předvoj deště. Zahrádky by se měly zavlažit na celém našem území a na jihu Moravy dorazí i hromy a blesky. Nejdřív se nám ochladí v Čechách, kde může být přes den dokonce chladněji než v noci. Teploty na západě území vyšplhají na 17 až 22 stupňů. Morava a Slezsko ale pořád zůstanou na letních hodnotách mezi 22 a 27. Dnes už budeme spát za venkovních 14 až 10 stupňů a zítřejší teploty opět srazí dolů déšť. Pršet by teď mělo každý den až do příštího týdne. Od čtvrtka teploty ale nepatrně porostou. Až do příštího pondělka si budeme muset vystačit s občasnými dešti a teplotami okolo 20. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Bydlení lidem uniká, sazby hypoték jdou stále rychle nahoru. Průměrná nabídková sazba vzrostla o 0,1% bodu na 5,3%. Je tak nejvýše od listopadu roku 2024. Od března se hypoteční sazby zvedly v průměru o více než 0,4%. U hypotéky ve výši 3,5 milionu se splatností 25 let, tedy měsíční splátka vzrostla o 800 korun na více jak 21 tisíc. Růst hypotečních sazeb a zdražování nemovitostí prohlubují bytovou krizi. Stále méně lidí na takový úvěr dosáhne. Do problémů se navíc mohou dostat ti, kteří si hypotéku vzali v době, kdy byla levnější. Jablonec nad Nisou opraví opěrnou zeď v Tovární ulici. Hrozí totiž její zřícení. Na špatný stav kamenné zdi podél rušné silnice druhé třídy opakovaně upozornili odborné posudky. Část zdi už se v minulých letech zřítila, město ji provizorně opravilo. Expertíza loni potvrdila, že zeď překročila svoji životnost a vyžaduje komplexní opravu. Podle mluvčí jabloneckého magistrátu Jany Fričové je opěrná zeď stará více než 100 let.
7: Konstrukce zajišťuje stabilitu svahu u rušné silnice druhé třídy. Uvolněné kameny mohou ohrozit chodce i automobily. Opravu tak není možné dál odkládat. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Dopravu tam budou po dobu prací kyvadlově řídit semafory.
5: Oprava nejvíc poškozeného úseku se bude dělat letos. Druhá etapa naváže v příštím roce. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Cenu narkotik odhadli na přepočtu asi 1,250 miliardy korun. Podle polské televize TVP šlo o rekordní částku pašovaných drog. Polský policejní prezident doplnil, že pocházeli z Iránu. Ukryté byly v zásilce dekorativních cihel ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelý náklad upozornili polské celníky jejich kolegové z Velké Británie.
0: Sport.
5: Somálský rozhodčí přijde o mistrovství světa. Úřady Artana po příletu nepustili do Spojených států. Zamítli mu vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, kterým administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Artan se měl na šampionátu představit jako první somálský rozhodčí v historii. FIFA uvedla, že se nepodílí na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně rozhodování o udělování víz. We'll be right back.
8: No já koukám před sebe a tady Babi Bubu. Dobré ráno, Zuzanko.
9: Dobré ráno, Bubu.
10: Dobré ránko.
8: Tady je vaše radiorodina Klárka, Honza a Zuzka Bubílková. Dneska se ptáme, jaký film vašeho dětství byste si pustili nejradši dneska večer. Zuzanko?
10: Já bych si pustila Starce na chmelu. Jo, protože to je moje srdcovka, mě tehdy bylo 12 a to jsem poprvé šla na zakázaný film, to bylo od 15 let, jo, takže jsem tam tak tajně se vplížila, naštěstí jsem vždycky vypadala starší a větší, jo, takže mi tam pustili. Jo. A mně se to strašně jako líbilo, ty písničky vlastně doteďka jsou nádherný.
8: Já vím, že to vždycky tohleto dáte do placu, že to je vaše srdcovka vlastně životní.
10: No, Starce na chmelu, jo, my jsme ještě neříkala.
8: Říkala jste to, teď vás znám pro boha živého 50 let, Zuzanko.
10: To asi těžko, já jsem si myslela, že to je
9: dobré. Se chodili říkám, spolu jo. S čisté lásky.
8: Přesně.
9: A 17 jim bylo.
10: A já jsem pak po x letech dělala, vlastně jsem se setkala s Josefem Abrahamem a on se přiznal, že on měl hrát tu hlavní roli.
8: Ano.
10: A že ji odmítl, protože se mu nelíbila a do teďka to lituje, jo. Takže potom říká, že tahle, přesně řekl, takové role se neodmítají, to jsem si z toho odnesla.
8: Takových herců a heriček napříč showbiznisem, Zuzanku, bude podle mě hodně. Lituje, že nevzali tu roli, protože se jim nelíbila.
10: No tak jako třeba Josef Laufer, ten litoval do smrti, že v podstatě nevzal nikdo není dokonalý.
8: Jasně.
10: To měl dělat volna vlastně.
8: Tak já jsem dával posluchačům hadanku před zprávama. Co je tohle? Máte sluchátka? Máte, vidím. Dobrý. No.
11: A já jsem tajtrlík. Za první nevím, co to je a za druhý mě to uráží.
10: Tak to je Burian, myslím, přesně. Že... No a je to... Burian Prášil? Nebo
8: ne. Byl jednou? Byl jednou? Jeden král.
10: Ano, přesně. No,
8: a ti, kteří takhle odpověděli během zpráv, tak odpověděli velmi správně. Děkuju všem posluchačům. No a my si o filmech budeme povídat dál a vy svoji filmovou hlášku můžete prostě nahrát. A to přes aplikaci Rádia Impuls nebo náš Radio WhatsApp.
9: 605 222 007.
8: Je úterý 9. června, tady je vaše rádiová rodina. 5,5 minutky po 8. hodině. Hned jsme u vás. Zpívají činasky.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
12: Haló, tady Impulzovi.
13: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Tomáš. Tak právě jsme se Zuzankou teďka probírali její filmový archiv a musím říct, že Zuzanka to nemá tak, že by měla zaplacený všechny streamovací služby, které dneska ovládají vlastně archivy, ale má DVDčka, který si koupila a taky si koupila jeden trezorový film.
1: Ano, Forvanův konkurs. A to jsem si koupila vlastně po revoluci a bylo to z toho důvodu, že já jsem jednu dobu dělala v jedné televizi s Ivon Přenosilovou. Ivon Přenosilová vlastně na tom konkurzi byla a de facto ohromila tím svým úplně netypickým hlasem, ale vypadala tam příšerně, jak takový medvěd. A ona mi potom vyprávila, že jaké to mělo zákulisí, jo. Jí bylo tehdy 15, jo, a byla vpředu vyspělá. A ta maminka se tak strašně bála, aby ti umělci tam hned nesvedli, jo? Že jí udělala takový huňatý moherový svetr, ještě asi tak jako XL na děti, takže tam nebylo vidět vůbec nic a tam přišla taková moherová koule. A říkala, jak se jí všichni smáli, tam byla Věra Křesadlová, teďka Pavlína Filipovská, všechny tyhle jako Šlitr Suchý a prostě celá tahle smetánka semaforská, která byla zvyklá na ty krásné holky a teď tam přišel medvěd v moherovým svetru s kytarou v ruce, jo. Úplně neučesaný, úplně jako prostě strašného něco. Ale tak je ohromil, že si tak to jako vybrali. A potom to mi vyprávěl zase Šimek, že on ji vlastně zažil celé toto období, že ta maminka se o ní tak strašně bála, protože je v povědomí, že de facto ti umělci prostě svedou kde koho a že všechno se dělá tímto způsobem, jo? Že ona opravdu tam chodila a hlídala ji a požádala, a teď nevím koho, ale nějakého jako spolehlivého, kterému věřila, by ji hlídal a dával jí zprávy o tom, jak to prochází, jo? takže já si občas opravdu tyhle filmy pouštím, třeba Limonádový, jo, je to také z tohoto období, nebo kdyby Tisíc klarinetů, to vyšlo úplně ve stejném, myslím v roce 64 a to vyšlo přesně, když vyšli Starci na chmel, jo. To jsou moje srdcovky.
2: Ne? Konkurs je 63, já jsem to mezi tím vygooglila, jestli chcete vidět ten svetr Ivony Přenosilový a nemáte film na dívku, mrkněte na YouTube, protože tam ten konkurs a Ivona je a ten svetr je opravdu neuvěřitelný. Ona si myslím, že maminka, kdyby mohla, tak jí tu hlavu zastrčí do toho svetru, to má tak ohromný límec a k tomu takový obří knofik, že ona v tom vypadá jako lední medvěd.
1: Ale pozor, ale to se tehdy nosilo.
0: Už všichni googlujou, helpečka, kompletně. Google má novej rekord ve vyhledávání. Zuzanka, její krásná vzpomínka. Zavzpomínejte taky vy na svoji nejoblíbenější filmovou hlášku. Za 4 minuty bude 8:45.

0: jaké filmy máte rádi a máte nejoblíbenější filmovou hlášku? Ptáme se vás dneska už od rána.
1: Super hlášky měl pan Tau, můžete nějakou pustit?
0: Pan Tau, vydržte. Lusk.
2: Příjemné odpoledne.
3: Podle vás by si člověk mohl řídit hodinky, jako obvykle? Rizling a bublinky.
2: Rizling a bublinky.
0: Našel jsem v archivu tuhletou ukázku. No a co naše posluchačka?
4: U mě 100% vede vydrž, prťka, vydrž.
0: Jasně, to skoro u všech.
3: Vydrž, prťka, vydrž.
0: Mě vždycky rozesmět.
5: 8.15, už je čas na Rizling?
0: Ne, ještě ne, vydržíme. Musíme dovysílat, Klárko.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů brzdí provoz na trase z Hrádku nad Nisou do Liberce u Stráže. Kolona má přes kilometr. Dále z Liberce do Turnova je dvoukilometrová řada před Hodkovicema. Srážka osobního autu s nákladním překáží v Brně za tunelem Helinky směrem na Královo pole. I tady má kolona zhruba 2 kiláky. Přerušovaná pomalu jedoucí kolona je na D1 cestou z Brna do Prahy od 29. kilometru až na úroveň Chodova. Hodně plný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V opačném směru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. A v Praze ve Strašnicích v ulici v Korytech poblíž čerpací stanice se srazila 3 osobní auta. Dlouhé kolony jsou v obou směrech. Jděte opatrně, kdybyste měli doplňující informaci, klidně sem s ní a nahrajte ji přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A za chvíli náš zuřivec, který jde po stopách filmu Ať žijí duchové.

0: pro všechny baby, který nebudou sedět v koutě. Bill Medley a Jennifer Vance z Hříšného tance.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Filmový speciál dneska.
2: A hrad Krakovec, nebo chcete-li Brtník. A rytíř Brtník z Brtníkova. A tam právě vyrazil náš zuřivec. Krásné ráno.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno. Tady je hrad Krakovec, Středočeský kraj a kastelán tohoto hradu Jiří Sobek. Pane Jiří, dobré ráno.
4: Krásné ráno.
3: Díky poslednímu vstupu víme, že nejenom Ať žijí duchové, ale i Prince Večernice tady má svoji slavnou scénu, zapíchnutí prostě mrakomora v uzdi, u které teďka stojíme. Vy jste říkal, že tady máte vlastně kamaráda, který ještě pamatuje tu pohádku, to natáčení, který tady hrál v tom filmu.
4: Ať žijí duchové. Není z Krakovce, není z Prahy.
3: Není, jasně,
4: no,
3: ale...
4: Jezdíte, Janek, no.
3: to byl Janek?
4: Ano.
3: Jiří Procházka. Něco vzpomenete si nějakou historku, co ještě s těmi bardy, ať to byl Brodský, Sovák, ježišmarja, tam jich bylo, Beck.
4: Ono je tak jako všeobecně známo, že pan Sovák jako představitel Brtníka, ne že neměl rád děti, to není správně.
3: Nemrzout.
4: On spíš jako je úplně nemusel.
3: Jo.
4: Ano. A já to teda budu aspoň, jestli to doufám, že to bude vyprávěno správně. Ty děti, vždycky tam bylo, že pije tu Alpu. Nikdy tam nebyla voda, že jo, ani samozřejmě ta francouzská, vždycky tam byl nějaký alkohol jako.
3: Něco dobrého.
4: Něco dobrého pro pana Brtníka. A on, jak skončili ty, on nikdy nechodil na ty zkoušky, když hrali děti, on prostě vždycky přišel, prostě pán herec, že všechno uměl. Takže to bylo, jak říkal Jirka, na první dobrou, jak říká filmařsky. Tak a pak si to jako vždycky profackal, to v vozovkách profackal, že jo, ty děti brzy, ty parchanty, že jo, takhle. A když někdy chtěl odjet, měl Warburga kombíka, a když někdy chtěl odjet, tak se mu to stejně nepovedlo, protože ty děti se mu samozřejmě, jim se to taky nelíbilo, jak se k ním choval, že jako, tak mu spali, protože svačiny byly, on do dneška je to stejné, že jo, chleba, hořčice, párek, tak mu ty párky spali do výfoku. Takže ještě mu to tam potlačili, takže...
3: Mu to vraceli.
4: Tak mu to, ano, takže se vzájemně tak jako škádlili, jako no.
3: Ty jo, Impulzo, to jsou krásné historky a vzpomínky tady na to, co se dělo na hradě Krakovec, tedy na natáčení pohádky Ať žijí duchové. Jsem tady přímo s kastelánem Jiřím Sobkem. Jsou spokojení vaše návštěvníci, mějte se moc krásně, ať se vám daří a zase někdy naviděnou a slyšenou.
4: Děkujem.
0: Naslyšenou, parádní věci jsme se dneska dozvěděli, třeba i od Zuzanky Bubílkové nebo tady od pana Kastelána. Posloucháte Impuls a pozor, parádní to bude v pondělí ráno, kdy k nám přijde snídan Marek Ztracený. Už teď si hrajeme jeho písničku Modlitbu za pátek.
5: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5, sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí,

0: Dneska jsme dopadli na 20 tisících v Halo tady Impulzovi. Bylo to skvělá hra, moc se nám to líbilo a zítra se těšíme, že konečně padne třeba Betano jackpot. Možná, ano, možná, nenecháme se překvapit. Přihlášení zdarma do oblíbené hry přes Impuls.cz. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: My to tam tlačíme vždycky pohledem, vším jak můžem, takže doufáme, že nám to tam zase brzo spadne. Každopádně pojďme na počasí, bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a nejvyšší teploty 17 až 22 a ve východní polovině území 22 až 27 stupňů. Aktuálně, když zamíříme na jižní Moravu, tak tam je třeba v Dolních Dunajovicích 20 stupňů a třeba v Mladé Boleslavi máme taky aktuálně 20 stupňů a to víme od Petry. A třeba v Praze 19 stupňů, to víme od Jany. Děkujeme za vaše hlášení. Každopádně během dne to bude tak, než by se oteplovalo, ale bude se ochlazovat a od 10 hodin třeba v Praze bude pršet.
0: Holky, dneska je to o filmových hláškách a vím, že tady před malou chviličkou proběhla jedna a já dám zase hádanku našim posluchačům, aby mohli během zpráv typovat. Takže pouštím to, máte sluchátka? Zuzanko, taky?
3: Ano, mám.
4: Tato, ty jsi sezul.
5: Ale jenom trošku.
4: Mám odušívan sezul. To je smrad, že by netat.
0: Tak z čeho je to? Klidně se nám můžete. Neříkejte! To je hádanka do posluchače.
2: Sluchátka.
0: To je jedno, abyste to slyšeli.
2: To je jedno.
6: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku.

0: Zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: 3 minuty po půl deváté zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Zpěvák Pavel Vítek prodělal infarkt, odkládá nejbližší vystoupení. Bývalí sociální demokraté podali na ministerstvo vnitra žádost o registraci nové strany. Ceny ropy klesají poté, co Irán a Izrael na základě Trumpovy výzvy pozastavili vzájemné útoky. Hlavního prokurátora Mezinárodního trestního soudu Karima Khana dočasně zbavili funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. A americká tenisová hvězda Serena Williamsová se dnes po 4 letech vrátí na kurty.
12: Máme jenom pár vteřin, takže z čeho byla ta okázka táto, ty jsi sezul?
13: Slunce, seno, erotika, to
12: vy. Jasně, odpovídali správně lidi.
13: Je to tak.
12: 100% schoda, trefili jste to, díky. No a ve filmových hláškách pokračujeme za chvilku.
14: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: byla Jelen, po Impulzovsku jim říkáme Helen. Ne, ptejte se proč. Posloucháte ranní vysílání na Impulzu a my se vás...
1: Já se ptám, proč nemří pod kuchyňským stolem.
2: Jo, to tak
1: no, rád, no.
0: Hitparáda hlášek, kdybychom měli udělat hitparádu filmových hlášek, tak bychom vysílali týden nepřetržitě a myslím si, že bychom se... tady mohli klidně zdržet i týdny dva, tolik moc toho je, tak si to vybavujete a sázíte jednu za druhou. Takže nejdřív.
3: Na to ty jsi sezul.
4: Ale jenom trošku.
3: Nemůžuši vám sezul. No to je smrad, že by netat.
0: Tak s tím přišla Zuzanka. A G duchové, s tím dneska přišel Aleš.
5: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
6: Nemohl. Sníš žížalu, není důkaz odvahy. To je akorát důka, že si čuně.
0: Další.
7: Vesničko má střednisková hláška. Pane doktore, vy jste se zase kochal.
0: Jo, jo, na to si vzpomínám, to je tadle.
8: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?
0: To taky lidi často říkají.
2: To miluju, jo, to miluju. Celý ten film, to je vlastně jedna velká, nebo několik hlášek pokračujících, jedna jo, po druhé, prostě
0: to
2: neskutečný.
0: Je jedna velká filmová hláška, jo. Klárko, máš pravdu. Oblíbený film a seriál našeho posluchače?
9: Nejlepší hlášky taky máme ve filmu Okresní přebor a v seriálu Okresní přebor.
0: Koukáte na to někdo?
2: Koukala jsem, když to běželo před lety, dávno,
0: a co tohle?
10: Tak co k tomu dodat, snad jako pokus o novou věc, který... moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
2: No tak já jako manželka fotbalisty, víš co, musíš.
0: Zuzanka má taky spoustu oblíbených seriálů a filmů. S čím na nás přijdete teď?
1: Já mám jednu oblíbenou hlášku z Kolomba, jo? Protože Kolombo v jednom díle zaúkoluje takovou mladou policistku a najde v Malibu zahradníka. Jedinou informací dá, že to je Japonec, jo? Kterých je tam asi tak 1000, jo? Ona opravdu ho najde a teď mu to s takovou radostí říká a on pokýve hlavou, odchází a ona se na něho podívá a říká, poděkování potěší. A to já opravdu jako používám a naposledy jsem to použila, když syn odešel ráno do práce a zapomněl zavřít garáž, jo? Já najednou slyším, já jsem ještě spala, jsem to nevěděla, najednou slyším, že tam je nějaký jako slumet, tak jdu do té garáže a oni jako v té Americe, když vyklízejí barák, tak nechají tu garáž otevřenou a že si tam může každý vybrat, co chce, jo? A on tam v naději, že teda jako, že ježiže, co tam je, tam byla jo oldtimer, já nevím, náhradní součástky a všechno, tak já jsem ho vyhodila, jo, zavřela jsem tu garáž a když syn se vrátil, tak mu to říkám a on nic, pokyval hlavou, usmál se, říkám, poděkování potěší.
0: Takže vy jste paní Kolombová.
1: Já jsem paní Kolombová.
0: Zuzanka Bubilková, mějte se krásně, díky, že jste přišla, Zuzi, ahoj.
1: Ahoj,
2: děkujeme, naslyšenou a naviděnou.
9: Já mám nejradši hlášku Síla a čest z filmu Gladiátor.
11: Mým oblíbeným filmem, co se týče hlášek, je film Bílá paní. Tam se to opravdu vynikajícími hláškami jenom hemží. Například hláška My nepotřebujeme strašidla, my máme národní výbor.
12: Tak já mám rád hlášku ze Na samotě u lesa, když tam děti volali na kravičku. Jitko, krávo, Jitko, krávo. No a já mám sestru Jitku, takže vám je asi jasný, co celé dětství slyšela.
0: To je jasný, no.
2: Ten posluchač, jak mluvil o Bílé paní, ten měl hlas jako Karel Heger. Úplně, strašně mi ho připomněl, úplně neuvěřitelně. I tu dikci, i tu milost v tom hlase, to je hezký. Namluvte nám pohádku, pane posluchači, na pokračování, do toho hlasu. No víš, že jo?
0: Během 4 vteřin.
2: No víš, že jo?
0: To je neskutečný. Hlavně, že tady máš parťáka. Ach jo, přemýšlím, kde...
13: kde udělali soudruzi z NDR chybu.
0: A nebo víš co, já se s tebou loučím.
14: Hasta la vista, baby.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte Impuls, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Téměř 2-kilometrová kolona je na D1 u Přerova směrem do Ostravy kvůli zúžení a na příjezdu do Ostravy z Olomouce se zpomaluje před omezením na 354. kilometru. V Ostravě je hodně plná Rudná a to u Svinova směrem na Vítkovice. Tradičně popojízdí Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V opačném směru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Profice z Global Assistance hlásí kolony v Praze na příjezdech z D8 v Liberecké a Kbelské, ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a taky si postojíte na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Záběhlicemi. Ucpaný je také v obou směrech obchvat Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Kolony vidím ještě na trase z Hrádku nad Nisou do Liberce u Stráže a dále mezi Libercem a Turnovem před Hodkovicemi. Z dopravy vše, zbytek volejte Vlastovi.
2: Vlastíku, ahoj.
3: Hezké dobré ráno.
2: No, my už ti přejeme vlastně krásné dopoledne, že jo?
3: No, to se tak vlastně ano, je to tak, za 15 minut se do toho pustím.
2: Co pro nás máš?
3: Jdeme na to. Manžel se ptá manželky. Miláčku, kdybych zemřel, vdala by ses znovu? No tak jsem mladá, tak asi určitě ano. A to byste jako bydleli v tomhle domě? No tak dům je velký, ano, bydleli. A to by jezdil i mým autem? No je to nové auto, já si myslím, že asi ano. A hrál by i mými golfovými holemi? Ne, tak to určitě ne, on je levák.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.
1: Tak si dáme ještě jednu filmovou písničku, ne?

0: posloucháte Halo tady Impulzovi, nádherné ráno všem. Vaše radiorodinka se dneska rozjela, a to doslova filmově. A moc nás to bavilo s Klárkou, musím se přiznat, že jednou za 3 měsíce si určitě musíme udělat ráno plné filmových hlášek, vzpomínek, ukázek a tak dál.
1: Miluju filmy.
0: Takže Kláry nejoblíbenější je...
1: Krotitelé duchů.
0: Můj nejoblíbenější je jednoznačně Terminátor. Mluvíme o filmových hláškách, těch nejoblíbenějších. Samozřejmě, a já jsem říkal, že ta moje úplně top je Hasta la vista, baby. Jo, prostě na tom se ujížděli a Klárka okamžitě připomněla...
2: I'll be back.
0: Přesně, ale v češtině...
2: Já se vrátím.
1: Boží prostě, a on to slovo drží, on se vrací, představte si to.
0: Neskutečný prostě, bomba všech bomb. Takže to je Terminátor a my dva se vrátíme zase zítra i se 100 000.
1: Budem zpátky, věřte tomu.

0: Král popu Michael Jackson, velká hitovka Black or White. Pamatuju si, jak jsem tenkrát čekal, až bude premiéra toho videoklipu v televizi a pak mi spadla brada. No, byla to paráda. Co dnešní den, jaké bude počasí? Čekáme oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm, místy s bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, za chvilku u nás na Impulzu zprávy.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Zpěvák Pavel Vítek se léčí s infarktem. Fotbalový šampionát může zkomplikovat bouře. Inspekce chce zastavit stíhání policistky za smrtelnou nehodu. Je 9 hodin. Za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Pavel Vítek prodělal infarkt. 63-letý zpěvák skončil v nemocnici. Jeho stav sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
9: Pěkné dopoledne. Hity Má svůj den nebo Mám rád vůni tvý kůže si v originále teď chvíli neposlechneme. Právě na své starší písně vzpomínal Pavel Vítek podle serveru Express.cz ve svém posledním příspěvku na sociálních sítích z minulého týdne. V péči lékařů je zpěvák podle portálu Blesk.cz od minulé středy. Jeho problémy měly přijít po vyčerpávajícím vystoupení jeho skupiny Čtyři tenoři v americké Carnegie Hall. Se srdcem ale Vítek nemá problémy poprvé. V minulosti podstoupil kvůli nepravidelnému srdečnímu rytmu už dva zákroky. Zpěvákův manžel Janis Sidovský řekl, že je jeho partner v nejlepší odborné péči a daří se mu stále lépe. Musí ale společně překládat jeho koncerty. Minulý čtvrtek ale Čtyři tenoři vystoupili jen ve třech, a to v Holicích na Pardubicku. Vítek by se podle Sidovského měl na jeviště brzy vrátit. Třeba na konci července mají Čtyři tenoři v plánu vystoupit na pražském koncertě legendární americké zpěvačky Diany Ross. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
8: Českou fotbalovou reprezentaci čeká první komplikace. Na Mexiko se řítí tropická bouře Boris. Ministerstvo zahraničí varuje také české fanoušky. Lidem dobrovolně registrovaným systému Drost přišlo včera upozornění do e-mailové schránky i SMS-ka na telefon, což se stává pouze při mimořádných záležitostech. Podle serveru eSport se program národního týmu na mistrovství světa zatím nemění. Policistka by mohla vyváznout po způsobení smrtelné nehody bez trestu. Inspekce totiž podle serveru Novinky.cz navrhuje zastavit její stíhání. Policistka loni v listopadu řídila na Praze 5 policejní vůz se zapnutými majáky. Zranila přitom chodce na tramvajové zastávce. Muž na místě zemřel. Podle šetření řidička nemohla chodce do poslední chvíle vidět, protože byl pravděpodobně schovaný za tramvají. Po skončeném vyšetřování GIBS státnímu zástupci předala spis s návrhem na podmíněné zastavení trestního stíhání. Česko má novodobého Remka. Armádní letec Aleš Svoboda se už příští rok vydá na cestu do vesmíru. Jako první Čech dokonce vstoupí na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Aleš Svoboda má navíc pilotovat kosmickou loď Dragon, která s posádkou odstartuje ze Země. Česká účast na této vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun.
10: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
11: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
10: A přidal i dárek.
11: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
10: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
12: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. a to zejména pro děti a mladé lidi.
10: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: A my letíme ne do vesmíru, ale vstříc dopolednímu vysílání a milionovým kolegům budeme hrát do koupelnového studia do Rychnova nad Kněžnou.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, jdeme hrát pro milionové kolegy. Jestli se nemýlím, tak na druhé straně telefonu by měl být Vojta.
2: Já vás zdravím, dobrý den, je to tak?
1: Dobrý den, Vojto, kam jsem se dovolal a pro které kolegy budeme hrát?
2: Tak, dovolal jste se do Rychnova nad Kněžnou, do společnosti GRES a budeme hrát pro všechny moje skvělý kolegy, pro Páju, Míšu, Ivču a všechny ostatní.
1: My hrajeme pro milionové kolegy, já se ptám, proč jsou milionoví?
2: Milionoví jsou proto, že mě skvěle přijali a je s nima veliká zábava.
1: A co tam konkrétně děláte? Jste THP pracovníci nebo někde něco rukama šroubujete?
2: Děláme obklady, dlažby, koupelny, takže máme tady takový koupelnový studio.
1: Nebudu se ptát na hodinovou sazbu, protože to asi bude stát hodně peněz, ale myslím si, že budete mistři svého oboru.
2: Jo, to bude, je to tak určitě.
1: Dobře, Vojto, děkuji, že jste se zaregistroval na www.impuls.cz a že myslíte na své milionové kolegy. Mějte se úžasně.
2: Vy taky, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
2: Kalendář Vlasty Korce.
0: Oh yeah, dnes je 9. červen, pojďme se zaměřit na tohle datum. Před 130 lety založil Emil Kolben v Praze Vysočanech továrnu Kolben a spol. Ta se stala předchůdcem legendární značky ČKD, tedy jestli si pamatujete, českomoravská Kolben Daněk. 45 slaví americká herečka, nádherná Natalie Portman. Zahrála si třeba i ve Hvězdných válkách. 65. narozeniny má dnes kanadský herec a producent Michael J. Fox. Fanoušci si ho můžou pamatovat především z trilogie Návrat do budoucnosti. Připomene nám ho teď reportér Mišák Ransdorf. Dobré dopoledne.
3: Pěkné dopoledne. Nejvíc se zapsal do historie právě jako Marty McFly ve sci-fi komedii, kde se mu povedlo náhodou odcestovat do minulosti. Sám sebe ale pak ohrozil kvůli takzvanému efektu motýlých křídel. To je takové to, že to souvisí s tímto, s další věcí a s další, všechno se to řetězí.
0: Ano, ano.
3: Zamilovala se do něj totiž vlastní matka. No, po spoustě peripetí, ale ve filmu skončil ve snímku z 80. let nakonec v budoucnosti, tam tedy v roce 2015, a objevil tam spoustu vychytávek.
4: Automatický tkaničky, no skvělý.
3: Návrat do budoucnosti se dočkal celkem 3 dílů, která si získala srdce mnohých fanoušků. Herec Michael J. Fox se ale dnes potýká s Parkinsonovou nemocí, s tou ale bojuje celkem nezdolně. Loni se třeba ukázal na tenisovém US Open, dorazil sice na invalidním vozíku, i tak zvládl díky svým pomocníkům dojít po svých a nechat se zvěčnit s jeho manželkou na slavnostním modrém koberci.
0: Dokonce jsem nedávno zachytil video s kapelou Coldplay, si zahrál na kytaru, on je kytarista vášnivý, no ale já jsem nedávno viděl Zpátky do budoucnosti jeden z těch dílů, to byla nádhera, taková osmdesátková pohodička. Přejeme Michael J. Foxovi hodně zdraví do dalších let, herce, kterého zná spousta lidí, zná z Návratu do budoucnosti, tak toho nám připomenul reportér Mišák Ransdorf. Já ti děkuju, kamaráde, a teď se vrať zpátky do přítomnosti.
3: Pohodu všem.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy

0: Hitovka jako řemen, Václav Neckář, Mídlový princ, Impulzovic, Krabička, stále dobré dopoledne, u nás už s kapkami deště, za chvilku se koukneme na silnice, vážná nehoda uzavřela silnici 26 z Plzně na Folmavu za Babylonem. Věnujte se dopravě, pokud jste ve voze, a jistě i dál poslouchejte Impuls.
1: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
3: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
2: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začíná Lenka Roštoková, tedy profík z Global Assistance. Léňo, ahoj.
4: Ahoj, Vlastíku, hezké dopoledne. Po nehodě dodávky s nákladním autem je neprůjezdná silnice 26 z Plzně na Folmavu za Babylonem. Kolony v obou směrech jsou na silnici 7 na obchvatu Slaného na trase Praha-Chomutov. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony hlavně kamionů popojíždějí od Novopatské až na Štěrbolovskou spojku k Průmyslové. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Z Global Assistance Lenka.
0: Děkuji pěkně za hlášení, pojďme dál. Vrhneme se na policejní hlídky. Lucko, povídej, kde jsou? Lucko?
5: Chci varovat všechny v Šumperku na generála Krátkého. Stojí měšťáci a měří, je tam pouze 30. Mě to minule stálo 3.
0: Aj, to je docela dost peněz. A bacha, ta 30 je opravdu zrádná. Tam by se to měření mělo zakázat. Ale zase na druhou stranu, ona ta 30 tam není bezdůvodně. Přesouváme se na Jižní Moravu, agent Čabaja má slovo.
6: Silnice 430 z Výškova na Rousinov, asi 3 km za Výškovem je policejní rojení. Je jich tam aspoň 15-20, tak pozor.
0: Jdeme do hlavního města, na drátě je agent Číňan. No, jsem zvědav.
7: Praha 9, Chlumecká ulice, na Rajský zahradě směr ven z Prahy. Policie měří v obou směrech, takže opatrně, mají tam trojnožky a vybírají to.
0: Děkujeme, načiněna, hodně dobrý. 605-220-2007. Volejte, kdyby něco, anebo to zkuste přes naší aplikaci.
8: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
0: Tuhle písničku netřeba představovat. Mika, jmenuje se Relax, nebo taky Take It Easy. Takže pokud vás něco trápí, tak Take It Easy.

0: Alphaville. Sounds like a melody. Jaké bude dnešní počasí? Čekáme oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle místy s bouřkami. Teploty 17 až 22, venkovní aktivity nedoporučujeme, ale kdyby něco, vy to dáte.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
2: a písničky, které si tak rádi zpíváte.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
2: Marek Ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
4: Rodiče souhlasí s regulací digitálního světa dětí. Klempíř předloží zákon o zrušení poplatků veřejnoprávních médií. Drezy fotbalové reprezentace jsou pod palbou kritiky. Je 10 hodin. Zprávy má Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Rodiče jsou pro regulaci sociálních sítí. Téměř 80% jsou pro zapovězení přístupu dětem mladším 15 let. Vyplynulo to z průzkumu agentury Stemmark. Častěji jej přitom podporují matky než otcové. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti. Ovšem v případě, že by se už jich netýkala. O zákazu sociálních sítích mluvil letos v únoru premiér Babiš. Česko by mělo podle něj postupovat jako Francie, která zákaz chystá od letošního září. Stejný názor má podle deníku Právo i předseda Národního ústavu pro duševní zdraví Jiří Horáček. Proti se postavil dětský ochránce práv Martin Beneš, který varuje před odsunu dětí ze sociálních sítí do temnějších sfér internetu. A pokračujeme aktualitou z jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Podle nejnovějších zpráv koalice zatím nepředložila žádnou částku, kterou by média měla z rozpočtu dostávat. Bude se o ní diskutovat. Premiér Babiš prohlásil, že ministr Klempíř v pondělí předloží zákon rušící poplatky veřejnoprávních institucí. Při požáru bytu v Olomouci se zranil člověk. Plameny zachvátily byt druhého patra panelového domu. Černý hustý dým silně zakouřil i sousední prostory. Hasiči zachránili 14 lidí, evakuovali je ve vyváděcích maskách. Zraněnou osobu předali zdravotnické záchranné službě. Požár způsobil škodu 3 miliony korun. Stojí za ním nabíjení baterky do elektrokola. Stavba vysokorychlostních tratí z Ostravy do Polska začne pravděpodobně za 6 let. V současnosti se připravuje podrobný projekt, oznámila to stavební správa vysokorychlostních tratí správy železnic. K radosti ostravského primátora Jakuba Bazigra.
5: Je to strašně důležité, pokud chceme opravdu ten region rozvíjet dohromady, tak opravdu, co se týče dojezdové vzdálenosti vlakem pod hodinu Ostrava Katovice, tak to otevírá úplně pravý jiné možnosti, co se týče rezidentury, co se týče dojíždění za prací.
4: Zástupce katovického primátora Bohumil Sobula řekl, že vysokorychlostní železnice na polské straně z Katovic k českým hranicím bude mít první stavební povolení do konce roku 2028, tedy mnohem dřív než česká část. Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se totiž změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem více světla. Podle nového zákona mají mít zaměstnanci za stejnou práci stejnou odměnu.
6: Odborníci doslova hovoria o platové revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
4: Český dres pro fotbalový šampionát čelí kritice. Americký list New York Times před startem mistrovství světa sestavil žebříček dresů všech účastníků. Česká červená varianta obsadila 46. místo ze 48 účastníků. Podle zadání měla vzdát hold hrdinům roku 1996. Podle deníku má ale barva dresu jiný odstín. Límec vypadá jinak, stejně jako lemování na rukávech. Hodnocení končí slovy, že jde o fádní a nezajímavý dres. Hůře než Češi dopadli jen Chorvaté a Kanaďani. Naopak vítězem je Ghana.
7: No to jsem zvědav, kdo tohle hodnotil. Na ty dresy se schválně podívám, jestli jsou fádní a nezajímavé. No to zase byl nějak... Kačko, děkuju za tuhle zprávu normálně.
8: Tak a u mikrofonu je zase vlastní Korec.
7: Ano, Kačka Palejová se loučí. Měj hezký den, užij si
8: taky,
7: to. Čau.
8: Ahoj.
7: Fádní dres. Prosím vás, za chvilku jezdím s úsměvem a za chvilku půjdem do světa s Jirkou Kolbavou. Tady Impuls, hezké dobré dopoledne.
2: Dopoledne s dobrým Korcem na rádiu Impuls.

celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, náš úsměvavý projekt pokračuje a do vysílání se už hlásí kolega Petr Berka. Péťo, ahoj.
2: Ahoj a hezké dopoledne, dobrého Korce všem na Impulzu. Hlásím se z našeho výjezdového týmu a ano, jedeme za vámi a chceme se s vámi dneska vidět a potkat na nějaké čerpačce OMV. Máme namířeno k vám s pořádnou porcí odměn a vezeme i dnes tankování gratis na rok nebo na měsíc, vezeme i kávu Viva na měsíc nebo body do aplikace, žitony do myčky, taky něco z gastronabídky a tak dále. Máme toho opravdu hodně a kdo si sáhne do pytle plného odměn pro zodpovědné šoféry? No je to na vás. Já přináším nápovědu, kamže to dnes máme namířeno. Je to čerpací stanice OMV a dnes je to město nebo místo, kde dříve hodně sázeli na železo nebo na uhlí. Více prozatím prozradit nemohu, proto si poslechněte další nápovědu krátce popolední. A to navíc přinesu i soutěž pro vás, naše posluchače, kdy nabídnu otázku a vy mi na ní odpovíte zprávu a když budete první, tak získáváte 500 korun na ruku na cokoliv do OMV, takže nic těžkého. Tak jo, jsme domluveni a já se budu vlasto těšit popolední, to už budeš mít volno, tak hezké vysílání přeji.
1: Jasná věc, ale budu pochopitelně ladit Radio Impuls, ale hlavně ty si mi teď dal uhelno-železnou nápovědu. Já už asi vím, kam pojedeš, čověče. Za chvilku také aktuální dopravní zpravodajství tady u nás. Uzavřená zůstává po nehodě nákladního auta s dodávkou silnice 26 mezi Domažlicemi a Folmavou.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
6: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě nákladního auta s dodávkou silnice 26 mezi Domažlicemi a Folmavou u Babylonu. Více jak 4-kilometrové kolony v obou směrech vidíme na sedmičce na obchvatu Slaného. Na vině jsou stavební práce. Poruchané nákladní auto částečně brání provozu na D1 na 13. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Do přerušované kolony se dojíždí na 21. kilometru u Mirošovic. Jirka se nám hlásí z D1. Co pak se tam děje? Co tam děláte?
2: V Brně směrem na Prahu na D1 jede vojenská kolona nějakých obrněných vozidel a za něma je teda solidní fronta.
1: Ano, je to tak a oni mezi sebe nikoho nepouští, ale tak to asi zřejmě má být podle pravidel. Děkujeme za upozornění. Na Praze východu Líbeznice ve směru na Neratovice bourala 2 osobní auta s nákladním. V obou směrech čekejte zdržení v kolonách.
3: Hlásím 2členou hlídku policie České republiky, žena, muž, pěkná, v obci Pěčín u Rokytnice v Orlických horách ve směru od Rychnova Javornice do Rokytnice. Je to zatáčce a neměří tu, ale stojí na silnici a hlídkují.
1: To je nádherná zpráva, děkuju. Hlídkují, nádherná je ta dvojice nebo jenom ta paní? Ale asi zřejmě ta paní, ta policistka, neměří jenom hlídkují. Tam se asi něco děje, tam asi kují policejní pikle. 605 222 007 nebo naše aplikace Ozvěte se, děkujeme. I tahle zpráva má svou velkou hodnotu.

0: Hrajeme pro Honzu Benešovského, Aleš Brechta, Dívka s perlami ve vlasech. Tady Impuls, úterý 9. června 10.29. Dnešní hra Halo tady Impulzovi byla úspěšná. Honza navíc šel do risku a vytočil si pěknou výhru.
1: Tak dvojnásobek jsem vám vytočil.
2: Tak i tak dobrý.
1: Máte 20 tisíc, to je skvělý, ne?
2: To je bomba.
1: No dej, prvo, a vy jste se lekl, co tady řešíme ve studiu, co? Nebojte.
2: Jo, to jsem se trošku nevěděl.
1: Ne, nebylo to anaru. A byl jsem kousíček, jedno pole od toho betáno jackpotu, chlape.
2: Sakra, no tak ho příště, no.
1: Jo, ale měl jsem šťastnou ruku. Jan Štrbka vyhrává právě v tuto chvíli 20 tisíc korun. Halo, tady Impulzovi.
2: Super.
0: Dobře, o ní gratuluji. Registrace k nám přes www.impuls nebo přes naší aplikaci. Za chvilku pokáč, se kterým si dáme matfiza na disku, bude to živě z hudebního klubu Doupě. No a pak dobrá zpráva, přihlásí se Jirka Kolbaba, náš cestovatel.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. UniCredit Bank.
9: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

na diskošce, co šeptala, že teď tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prý potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní.

tohle jsme nebrali na přednáškách. Pak jsme nešli spát až do samýho rána, žádná stránka bloku nezůstala nepopsána, jel jsem se ňut načíst, učil jí pí na 100 míst. Pak jsme třikrát měli sex, teď jdu na cvikohousku jíst.

0: Fejzák.
1: Tak, děkuji. Děkuji.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Jirko, já tě zdravím. Pokud se nemýlím, tak už končí tvá severozápadní cesta.
4: Ahoj Vlasto, ano, já jsem potom z Osla vyrazil na jih, spíš možná jihovýchod, a projel jsem po chvíli hranice do Švédska. A Švédsko na západě, to je naprosto úžasný, hluboký, kulturně, historický, rekreační, fotografický zážitek. To místo omývají dvě vnitřní moře, je tady dokonce významné, jsou ostrovy, které se stává z 8000 ostrovů, které jsou formována ledovcem. Ty ostrovy jsou naprosto fotogenické a jsou tam barevné domečky rybářské a má to úžasnou atmosféru a kolorit. Já jsem tady na tom západě už při cestě na sever, ale i teď na jih odbočil k pár hradům a zámkům. Nakonec jsem projel Göteborgem, to je zajímavé, že se projíždí skutečně celým městem velmi důsledně. A na jihu je region Halland a ten je známý svojí čistou vodou a také se tady velice úspěšně prodávají a konzumují ryby, protože je tady voda mimořádně čistá, takže i ty všechny mořské speciality, tak jsou tady na vysoké úrovni. A vjel jsem do trajektu a trajektem jsem potom cestoval do Rostoku. Chtěl jsem se opět vyhnout trajektu, zase jsem někde špatně odbočil, já stále civím někde po těch fotopointech, tak špatně odbočuji a ocitl jsem se na trajektu. A 2 hodiny jsem půl trajektem, abych se potom ocitl tedy v Rostoku, v německém Rostoku. A to je hanzovní město, dal jsem si tady jednu noc v hotelu. To historické jádro je velice zrekonstruované. To mě totálně nadchlo, ta večerní procházka byla skvělá. Štítové domy hanzovních obchodníků, kostely, parky, restaurace, univerzita z roku 1419 a tak podobně.
3: A za chvilku po písničce budeme pokračovat. Tohle jsou Spice Girls a jejich hit, který se jmenuje Viva Forever. Stále ladíte Impuls a za chvilkou s Jirkou Kolbabou zase na cestách. A myslím, že se koukneme ještě do Rostoku, do Deutschlandu.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirka nám před chvilkou řekl, že se mu podařilo kvůli focení špatně odbočit a zase skončil na trajektu. Nás tedy zajímá, jestli se ti při tvé cestě na sever podařilo úplně všechno nafotit, Jirko.
2: Ano, nafotil jsem nakonec všechno a hlavně jsem si užil Norsko. Já to Norsko mimořádně mám rád a vždycky mě naprosto vyhovovalo, že jsem si mohl tady v tomto místě užít té svobody, to je nádherné přírody. Lidi, kteří tady jsou mimořádně vstřícní, ochutnat místní jídla, to mě taky tady vždycky maximálně chutnalo. A nejenom, že jsem si užil Norska, které už znám z mnoha předchozích cest, ale hlavně jsem si tentokrát víc užil toho Švédska. Já jsem ve Švédsku nebyl poprvé, pochopitelně, ale to jsem tak dobře zase neznal, i když znám nějaké švédské ostrovy, jako třeba Gotland, ale rozhodně se vrátím do Švédska, protože to jsem ještě nepropracoval tak, jak bych rád. A nakonec já mám rád i cestu Německem, protože mě vůbec baví řídit. A mohu-li řídit tolik kilometrů, tak je to pro mě vždycky velmi, velmi přitažlivé. Takže rád jezdím ty dlouhé štreky, jak na severozápad Evropy, tak třeba do Afriky, tak třeba na Pyrenejský poloostrov nebo kamkoliv, protože opravdu jízda autem mě velice přitahuje. A zvlášť, když řídíte v Norsku a užíváte si toho těch ohledů a té slušnosti za volantem, tak to vás vždycky musí nadchnout. Takže přeji každému, kdo cestuje autem, aby se bezpečně vždycky domů vracel, aby si užil lokality, kde se dodržují předpisy a kde se jezdí velmi korektně, protože když jsem vyjel do Česka, tak už jsem si je uvědomil právě na té silnici, že jsem doma. Já jsem doma rád, ale to, co se tady děje na silnicích, je v porovnání se severozápadní Evropou naprosto děsivé. Tak jsem skončil trošku pesimisticky. Nevadí, pár hodin budu v Česku a hned zase někam mizím. A kam jsem zmizel, dozvíte se zítra. Naslyšenou.
1: Dobře, já se na to těším, potvrzuji to tvé řízení, nejenom tu lásku, kterou máme společnou k tomu volantu, nebo já třeba ještě k těm řídítkám, ale s tou džunglí před tím automobilem, ale já si myslím, že to se jednou všechno spraví a zlepší, stejně jako to zipování.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Želva, věřím, že ta se jednoznačně projde pro popražské útu areně v rámci českého mejdanu Symposium, kde olympici vystoupí. Za chvilku aktuální dopravní zpravodajství, koukneme na silnice. Co nás trápí, to se dozvíte. Stačí ladit Radio Impuls. Hezký dobrý den vám všem.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Posloucháte jistě naši dopravu 007, která je vždy díky vám také obohacena zprávami přímo od vás, přímo z místa dění. Začneme u profíků. Lenka Roštoková, Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D5 z Plzně do Rozhladova popojíždí kolona na hranicích s Německem mezi 144. a 151. kilometrem. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zpomalíte mezi 4. a 9. kilometrem kvůli omezení. Po nehodě dodávky s nákladním autem je neprůjezdná silnice 26 z Plzně na Formavu za Bobylonem. Kvůli nehodě se zdržíte v obou směrech na silnici 9 z Mělníka do Líbeznice u odbočky na Předboj. Na Pražském okruhu na výjezdu z Prahy do Chomutova popojíždí kolona od sjezdu z Evropské k letišti. Se zdržením počítejte i dál na silnici 7 ve směru na Chomutov na obchvatu Slaného v obou směrech. A kolona je na silnici 16 z Mělníka do Velvar před Ústeckou D8 u Nové Vsi. Global Assistance, Lenka.
1: Děkuji za hlášení. D2 a kolona.
3: A tady impulzáci. Tak přátelé, D2 směr Brno. Ta kolonka začíná prostě za zeleňákem, jo, za těma molkama. Jedeme na Brno.
1: Díky moc, agent Charlie hlásí policejní hlídku. Kde pak jsou?
4: Na výjezdu z Horšovského Týna směr do Mažlice Četnici. Pozor na ně, čau, čau, hezký den.
1: Taky přejeme hezký den, Charlie, děkujeme. A kdo se další k nám hlásí?
5: Darec, porcí, tady Krajta. Hele, valí mi kamičem přes Havlbrod na poličku po 34 a cestou jsem potkal minimálně 5x sembáky. Ale to oni budou mít nějakou akci, zas nějakýho Krištofa. Bacha na ně.
1: Jen ne Krištofa. 605-222-007. Kraj to bytelná zpráva, děkujem. Volejte i přes aplikaci. Teď Lady Gaga, potom Dalibor Janda. Ladíte Impuls.

0: Tisíckrát krásnější a Dalibor Janda. Žijeme českou muzikou tady u nás na Impulzu, ale také žijeme tím, že vám chceme poskytnout vždy ty nejčerstvější informace. Začnu tou informací o počasí. Dnes čekáme oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehaňkami, ojediněle místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat, ale pršet bude. Teploty 17 až 22. Ve studiu Honza Varga, chystají se zprávy, bude 11.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Dr. Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Vláda projedná zákon o zrušení poplatků za televizi a rozhlas. Brněnští celníci zadrželi rekordní množství kratomu a v Olomouci hořel dům kvůli baterky z elektrokola. U zpráv 11 hodin zdraví Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Vláda projedná zákon, který od ledna příštího roku úplně zruší koncesionářské poplatky. Jednání je v plánu příští týden v pondělí. Vyplývá to z jednání vládní koalice s šéfy veřejnoprávních médií. Česká televize a rozhlas mají být nově placené ze státního rozpočtu. Premiér Andrej Babiš slibuje férové peníze s inflační doložkou, opozice ale varuje před snahou veřejnoprávní média ovládnout. Ředitelé obou médií trvají na zachování poplatků a odmítají kompromisy. Při návratu k původním nižším rozpočtům hrozí propouštění stovek lidí a rušení pořadů. Zaměstnanci televize a rozhlasu jsou už ve stávkové pohotovosti. Brněnští celníci hlásí historický rekord. Zadrželi 800 kilogramů kratomu, který mířil na černý trh. Je to vůbec největší úlovek v historii Česka. Podrobnosti o místě zátahu nebo zatčených lidech celníci zatím musí tajit kvůli vyšetřování. Další detaily zveřejní v nejbližších dnech. Kratom u nás sice koupíte legálně, ale prodej přísně kontroluje stát. Můžou ho prodávat jen licencované obchody a výhradně dospělým lidem. Podle statistik popularita kratomu v zemi výrazně roste. Zkušenost s ním uvádí několik procent dospělé populace a více než desetina mládeže. Jablonec nad Nisou opraví opěrnou zeď v Tovární ulici. Hrozí totiž její zřícení. Na špatný stav kamenné zdi podél rušné silnice druhé třídy opakovaně upozornili odborné posudky. Část zdi už se v minulých letech zřítila a město ji provizorně opravilo. Expertíza loni potvrdila, že zeď překročila svoji životnost a vyžaduje komplexní opravu. Podle mluvčí jabloneckého magistrátu Jany Fričové je opěrná zeď stará více než 100 let.
3: Konstrukce zajišťuje stabilitu svahu u rušné silnice druhé třídy. Uvolněné kameny mohou ohrozit chodce i automobily. Opravu tak není možné dál odkládat. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Dopravu tam budou po dobu prací kyvadlově řídit semafory.
2: Město už nechalo odstranit ze svahu nad zdí v Tovární ulici náletovou zeleň a dřeviny. Ty totiž poškozovaly její konstrukci. Oprava nejvíc poškozeného úseku se bude dělat letos, druhá etapa naváže v příštím roce. Ranní požár paneláku v Olomouci napáchal velké škody. Oheň vypukl kolem 8 ráno ve druhém patře a vznítil se od baterie elektrokola, které se zrovna nabíjelo. Jeden muž se lehce popálil a skončil v nemocnici. Hasiči museli z dýmu zachránit 14 sousedů v maskách. Zásah vedli v dýchací technice vnitřkem budovy i z vysokozdvižných žebříků. Požár kompletně zničil jeden byt, další tři byty nad ním jsou těžce poničené kouřem a celý vchod teď čeká náročná sanace. Odhad celkových škod je kolem 3 milionů korun. Slavkov u Brna bude mít o víkendu o zábavu postaráno. Do tamního zámeckého parku dorazí tuto sobotu takzvaný Bezva Fest. Pořadatelka akce Adéla Marková Rádiu Impuls řekla, že organizátoři přivážejí do Slavkova vůbec nejvíc atrakcí, co kdy měli.
4: Děti se mohou těšit na vodní atrakce, vyhlídkové kolo s pohledem na celou zámeckou zahradu, 100-metrovou dráhu, čtyřkolky, kreativní dílny, bobří Nintendo zóna, krásná game zóna. Máme tam spoustu programů i pro rodiče, chlapáckou zónu, pro maminky máme beauty zóny.
2: Po zaplacení vstupného jsou všechny atrakce v areálu zdarma. Bezva Fest v zámeckém parku ve Slavkově u Brna začíná v sobotu v 10 hodin dopoledne. Lístky se dají sehnat na webu festivalu. Ze zpráv je to vše, pokračuje vysílání s Vlastíkem Korcem.
5: Prosím tě, kdybychom tam byli, tak jdem do té chlapácké zóny.
2: Já bych se šel asi nechat na čančát.
5: Jak by to vypadalo? Dobře, díky, ahoj. Já budu čančat vysílání. Dnes ráno jsme se bavili o filmových legendách. Aleš Růžička vyrazil na jedno místo, kde se točil legendární film.
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase.

zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz

0: Jasně, všechno je v pořádku, i když úplně ne na silnicích. Od toho máme aktuální dopravní zpravodajství. Uzavřenou máme silnici číslo 26 mezi Domažlicemi a Folmavou a na okruhu Slaného máme 4-kilometrovou kolonu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená stále zůstává po nehodě nákladního auta s dodávkou silnice 26 mezi Domažlicemi a Folmavou u Babylonu. Více jak 4-kilometrová kolona je na sedmičce na obchvatu Slaného ve směru na Prahu. V opačném směru čekejte 2-kilometrovou kolonu. Na Pražském okruhu ve směru k D1 doprava vázne mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru se zbrzdíte mezi 15. a 18. kilometrem. A v Praze vidíme přerušovanou kolonu na Kbelské, Novopatské, východní a Štěrboholské spojce mezi sjezdy na Kbely a příjezdem do Štěrbohol. Naše doprava na čísle 605 222 007.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

0: Tomáš Klus a Nina. Naše hra Halo tady impulzově dnes ráno zaznamenala úspěch, byli jsme úspěšní. Honza navíc šel do risku a vytočil si pěknou výhru.
1: Tak dvojnásobek se vám vytočil.
2: Tak i tak dobrý.
1: Máte 20 tisíc, to je skvělý, ne?
2: To je bomba.
1: No dit, prvo, a vy jste se lekl, co tady řešíme ve studiu, co? Nebojte.
2: Jo, to jsem se trošku zalekl.
1: Ne, nebylo to anoro. A byl jsem kousíček, jedno pole od toho betáno jackpotu, chlape.
2: Sakra, no tak ho příště, no.
1: Jo, ale měl jsem šťastnou ruku. Jan Štrbka vyhrává právě v tuto chvíli 20 tisíc korun, Halo tady impulzově.
2: Super.
0: A my gratulujeme, probouzet se s impulzovými, to se prostě vyplatí. Ve hře Halo tady impulzově hrajeme každé všední ráno až o 100 000 korun. Registrace na www.impuls.cz nebo v naší žluté aplikaci mobilní. A teď ještě jedna zásadní věc, partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Dnes jsme si na Impulzu povídali o filmových legendách z dětství. Náš zuřivý reportér Aleš Růžička tedy sedl do auta a vyrazil na hrad Krakovec na Rakovnicku. To je místo, kde se točila pohádka Ať žijí duchové.
1: A pozor, jak mi řekl kastelán hradu Jiří Sobek, na zřícenině hradu Krakovec se točila ještě jedna pohádka. Vzpomínáte na tu, kde jedny z hlavních postav byly tři švagři prince Velena, Větrník, Měsíčník a Slunečník?
2: My tady sedíme naproti zdi, kde nám připichli jedno zloducha pána Mraku a deště pána Mrakomora v pohádce prince Večerní.
1: To je ona, jo? Ano. Tím kordem, jak ho napích a připích tý zdi, tak to je tahle zeď?
2: Ano.
1: Další slavná televizní pohádka. A pozor, Krakovec je velmi významný hrad z architektonického hlediska. Jezdí sem návštěvníci z Japonska i Austrálie.
2: Máme prostě Krakovec.

0: zaměřen moderníma metodama, jo, nějaké geometrické vyšetření, geodetické vyšetření, fotogrametrii, geofyziku, jo, prostě všechno, co tehdy šlo, tak jsme použili. A my teď tady stojíme přímo na svém hraně, že jo?
1: Ano.
0: A když si to
1: představíte
0: jako osu, jo? Tak ano. Je to 81 stupňů a 55 kilometrů a jste uprostřed kaotaře ve svatém Vítu.
1: Jo, takže jasně, že to mělo tu symboliku.
0: Mělo to propojení prostě.
1: K tomu hlavnímu chrámu, řekněme.
0: Dejme tomu, jo.
2: A když budete chtít návrat do pohádky, tak v sezóně se tady dělají speciální večerní prohlídky s Leontýnkou. Tak jste všichni zváni. Z Krakovce, zuřivý reportér Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Petr Rezek, přátelství, impulzovic krabička, co dál v dopravě, po nehodě zůstává neprůjezdná silnice 26 z Plzně na Folmavu za Babylonem.
1: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková z Globálu, tedy Global Assistance.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Po nehodě dodávky s nákladním autem zůstává neprůjezdná silnice 26 z Plzně na Folmavu za Babylonem. Kvůli nehodě je neprůjezdná také silnice 38 z Čáslavy ve směru na Kolín u Církvice. Na pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzyň popojíždí nesouvislá kolona od Jesenice až Kořechu na 12. kilometr. Zdržíte se také o kus dál na výjezdu z Prahy do Chomutova u letiště. Se zdržením počítejte dál i na silnici 7 ve směru na Chomutov na obchvatu Slaného v obou směrech. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony hlavně kamionů popojíždějí od Blské přes Novopatskou až na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. Osobní auta jedou v levém pruhu o něco rychleji. A v Praze v tunelu Mrázovka ve směru do Troje překáží nehoda kolony od Barandovského mostu. Z Global Assistance Lenka.
1: A co hlídky?
3: D1, 176. kilometr, tam to odpočívadlo, tak tolik policajtů a dokonce i německých jsem neviděl, už ani nepamatuju.
1: Tak to je nějaká mezinárodní policejní šťára. 605 222 007, ozvěte se, kdyby něco. Telefony už tady bude zvedat Honza Benešovský.
4: Je to tak, dobrý den. Dnes je ten den, kdy pokračuje pořad Jezdím s úsměvem, ve kterém lze lecos vyhrát, třeba takové tankování zdarma na celý rok. To by bylo, panečku. Petr Berka, kolega, to dnes šéfuje, máme ho v terénu, bude se hlásit zhruba za půl hodinky. Nastolí otázku pro dnešní den.
5: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: A úžasná Macarena, 100% letní pecka, která patří k letu, ale ne k tomu dnešnímu počasí, ale aspoň si můžete vychutnat a dát a motivovat se na léto. Radost ze života můžeme najít i v maličkostech a drobnostech. Mezi posluchače Impulzu vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroá, která se zajímala o to, proč jste se, dámy, zakoukali do vašich mužů.
1: Pamatujete si, proč jste se zamilovala do svého partnera?
2: Protože uměl velice pěkně namontovat a navrtat police.
3: Je to strašně dávno, ale no, protože mě byl takový oporou, no, tak to nějak přelítlo.
1: Pamatujete si, proč jste se zamilovala do svého partnera?
4: Bylo to na první pohled, zahlídla jsem ho a řekla jsem si, tak to je ten nejkrásnější kluk na světě. A pak jsem zjišťovala, taky ten nejúžasnější kluk na světě a pořád se mi to potvrzuje.
0: Teda holky, dámy, ženy, máte to velmi zajímavé, ale jsou to ty drobné radosti, které nám tvoří naprosto skvělý den. Tady Impuls, jdeme do závěru dnešního dopoledního vysílání. Pro všechny milé ženy, jeden hit pro vás, moje milá, Marek Stracený.
5: Rádio Impuls. Radost.

0: Rádio Impuls. Dobré poledne. Včera v rozhovoru s meteorologem Rudolfem Kovaříkem zaznělo, že dnes je odložený medard z hlediska počasí a celkem to sedí, protože leckde prší, tak případně dejte vědět. Zítra má být zataženo až oblačno, občas déšť nebo přeháníky teploty od 14 do 18, jinak pan Kovařík říkal, že to nevypadá, že by pršelo 40 dní.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
7: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Soudu promluvil radní, který spustil dozimetr. Mezi řidiči se těší oblibě aplikace Bouračka a Češi mohou fotbalistům fadit už brzy ráno v hospodách. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: V kauze dozimetr dnes u soudu zazněla klíčová výpověď. Bývalý radní Adam Scheinherr popsal, jak na něj obviněný Petr Hlubuček tlačil, aby do vedení dopravního podniku dosadil Matěje Augustína. Hlubuček kvůli tomu dokonce vyhrožoval odvoláním tehdejšího generálního ředitele. Scheinherr nakonec nátlaku ustoupil a pro nominaci hlasoval, aby chod městské firmy neohrozil. Augustín se ale ve funkci vůbec neosvědčil. Podle svědka neměl kvalifikaci, neplnil úkoly a choval se agresivně k podřízeným i k dozorčí radě. Celý případ Dozimetr stál podle obžaloby na ovlivňování zakázek dopravního podniku organizovanou skupinou kolem lobbysty Michala Redla. Motoristům už skoro rok pomáhá aplikace Bouračka. Interaktivní online nástroj pomáhá řidiče nasměrovat v případě dopravní nehody, u které není nutné volat policii. Na místo papírového formuláře používá aplikaci zhruba pětina řidičů.
10: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
11: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle. Ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
10: Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů doporučuje řidičům, aby si prošli nově spuštěnou demo verzi Bouračky. Můžou si tak vyplnit záznam o nehodě na nečisto.
12: Aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
10: Obě verze motoristé najdou na webu bouračka.cz. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
8: Krajský soud v Brně nechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě. Ten tak zůstává za mřížemi, kde sedí od loňského srpna, kdy ho policie zatkla v jeho domě v Břeclavi. Za praní špinavých peněz a provozování drogového trhu na Darknetu mu hrozí až 30 let. Celý případ spustil obří miliardový dar v bitcoinech pro ministerstvo spravedlnosti. Kvůli tomu už padl ministr Pavel Blažek, toho policie v květnu obvinila ze zneužití pravomoci a spolu s ním stíhá také jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Nový pavilon staví psychiatrická nemocnice v Kroměříži. Ten bude podle našeho zpravodaje Jana Čady určený pro stále vyhledávanější akutní péči. Honzo, dobré poledne.
13: Hezký den a taky čistou hlavu. Když taková není, jsme často krůček od akutních psychiatrických problémů. Přibývá jich čím dál více u dětí. I na ně se myslí v novém pavilonu, který roste jako z vody. Pozoruhodný je moderní dvojobjekt tím, že bude mít 115 lůžek, z čehož bude 25 přímo pro dětské pacienty. A bez zajímavosti není fakt, že se staví v secesním areálu z roku 1909. Náklady přes 760 milionů korun. Otevírat by se mělo na podzim příštího roku. Jan Čada, Rádio Impuls, Kroměříž.
8: Čeští fotbalisté odstartují mistrovství světa v pátek ve 4 ráno proti Jižní Koreji. Fanoušci můžou zápas sledovat v řadě pražských podniků, které kvůli tomu otevřou dřív a k přenosům nabídnou i snídaně. Noční zápasy, včetně duelu s Mexikem, odvysílá třeba Guilty Pleasure Dinner nebo Sportbar u Zábranských, ale i mnoho dalších. Následující utkání s Jihoafrickou republikou se hraje v příznivější podvečerní čas a restaurace tak očekávají obří nápor. Kvůli brzkým ranním hodinám provozovatelé upozorňují na nutnost rezervace. Janoční klid. Pro personál hospod je sice ranní směna oříšek, ale do akce se zapojí i samotný management.
0: Tak jo, posloucháte Radio Impuls, vítejte v pořadu Jezdím s úsměvem, který má dnes na starosti kolega Petr Berka. Za tři písničky se připojí a vyhlásí soutěžní otázku, aby se potom rovnou vydal s pytlem odměn do terénu. Takže ho následujte, třeba to vyjde.
9: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Posíláme muziku, hrajeme kabáty a budou taky činasky. Honza Benešovský za mikrofonem, krásné poledne.

0: Čínansky ve vysílání Rádia Impuls. Za chvilku Petr Naď a Jož Oráš, další písnička, kterou máme slíbenou. Ale teď se hlásí Petr Berka, kolega náš milovaný z terénu. Kde pak tě máme?
1: Dobré odpoledne všem na Impulzu. Tady je projekt Jezdíme s úsměvem a dnes máme v plánu další výjezd. Také máme v plánu rozdat 500 pro někoho z vás, aby vám to třeba nebylo líto, když budete třeba na druhém konci republiky a nestihnete nás na čerpací stanici OMV. Kde přesně budeme, si necháme až po 14. hodině, ale nyní pojďme k věci. Už jsem naznačil, jedná se o soutěž za 500 na cokoliv, tak dneska to bude téma konzumace potravin za jízdy. Moje otázka tedy zní, může konzumace potravin ovlivnit řidiče za jízdy? Pište na náš WhatsApp 605 222 007 a buďte první. Ještě připomenu, že malá nápověda se už teď nachází v aplikaci MyStation. Honzo, prozatím vše, uslyšíme se za pár minut s výhercem.
0: Děkujeme, tak zatím.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejvyšší dopravní informace z celého Česka. Přes 2 kilometry má kolona v obou směrech po pojíždějící na sedmičce na obchvatu Slaného. Teď se díváme na Domažlicko. Hlásí se jeden z našich parťáků. Copak?
2: Tak mám aktualizaci k té uzavřené 26 před Folmavou. Tak ze strany z Německa už to kyvadlovi pomalu pouští, hasiči už odjeli, takže to vypadá, že se to rozjede i směrem na Německo.
1: Situace tady po dopravní nehodě. Moc děkujeme za to upřesnění. Takhle to má vypadat v dopravě 007. Ještě Pelhřimovskou máme postřeh.
3: Na obchvatu obce Kámen poruchaný autobus Ukrajinice mírně zasahuje do vozovky.
1: Taky děkujeme. V Praze čekejte zdržení v přerušovaných kolonách na Novopatské, východní a Štěrboholské spojce ve směru do centra. Tak klidně ano, proč ne z hlavního města nebo odinut. Ozvěte se, doplňte nás, upřesněte situaci. 605 222 007 je telefonní číslo, na které můžete zavolat, anebo to zkuste přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls. Dobré odpoledne, jsme v pořadu Jezdím s úsměvem. A já opakuji soutěžní otázku za 500 korun. Může konzumace potravin ovlivnit řidiče za jízdy? Mirku Sklatov, co myslíte? Dobré odpoledne.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Impuls.
0: Ano, děkujem.
1: Já si myslím, že určitě ovlivní.
0: Ano.
1: Protože bude koukat, kam to strká to jídlo, upadne mu drobeček a je to na zemi a vohne se a je bouračka hned. Takže když jim, tak zastavím, najím se a potom pokračuju dál. To je jedno.
0: Ano, na druhou stranu, jak tady správně uvádíte, jezdit ohladu asi taky nebude úplně ideální.
1: No jistě, tak se zastavím někde u nějaké pěkné hospůdky, dám si nějaký dobrý jídlo, dám si nealkoholické pivo nebo limonádu a jedu dál.
0: Já jsem se úplně zasnil. Tak co na to rozhodčí kolega Petr Berka?
2: Ahoj, vydržel jsem a čekám tu na rozluštění. Tak otázka byla jasná a já jen řeknu, vždy se věnuj jedině řízení. Tak ostatně zněla nápověda v aplikaci MyStation. Samozřejmě, že může ovlivnit jídlo řidiče během jízdy. Ten se musí vždy plně věnovat řízení, proto je dobré si dát pauzu, když vám, dejme tomu, vyhládne a třeba na OMV, kde si můžete dát něco z gastronabídky dle svých chuťových buněk a teďko navíc s 500 v kapse.
0: Přesně takhle to říkal Míra, akorát malinko jinak poskládal ta slova, ale bylo to naprosto v pořádku. Já vám gratuluju, Míro, a přeju šťastnou cestu bez hladu. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, naschánou.
0: Tak a ještě jednou, Petr, co chystáš dál do vysílání?
2: Jezdíme s úsměvem a už jsem naznačil, že dnes to bude místo nebo město, kde dříve sázali hodně na uhlí nebo na železo. Ale teď přidám další nápovědu. Tak dneska je to Středočeský kraj a navíc právě tady se nachází i největší městské sídliště, které tu v minulosti vzniklo právě díky průmyslu. Přesná adresa bude až po 14. hodině, kdy dorazíme na čerpačku OMV a hlavně vezeme vám odměny. Tak buďte někde poblíž a poslouchejte Rádio Impuls. Ty odměny jsou i pro dnešek připravené pro vás a vám stačí dorazit jako první a mít v mobilu apku MyStation. Co to bude dneska? Dočkáme se už konečně odměny v podobě plné nádrže na celý rok? Nebo jenom na měsíc? Nebo to bude něco jiného, třeba káva Viva na měsíc? Parádní zásoba pro milovníky lahodné kávy, také máme body do apky, něco z gastronabídky a hromadu jiných cen. Prozatím vše, Honzo, díky vám všem za pozornost a naslyšenou a hlavně naviděnou po 14. hodině.
0: Tak to bychom měli, děláme si fajfku, za chvilku kapela Miraj a teď ještě Vlastíka zveme do party.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Manžel se ptá manželky: miláčku, kdybych zemřel, vdala by ses znovu? No tak jsem mladá, tak asi určitě ano. A to byste jako bydleli v tomhle domě? No tak dům je velký, ano, bydleli. A to by jezdil i mým autem? No je to nové auto, já si myslím, že asi ano. A hrál by i mými golfovými holemi? Ne, tak to určitě ne. On je levák.
5: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
6: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
5: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
7: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku česká klasika, Simplusovic krabičky, Helena Vondráčková a Jiří Korn. Písnička Slunce, no kežby, protože se chystá další skútr šňůra. Tradiční charitativní setkání a splnilá jízda stovek majitelů skútrů uskuteční se tuto sobotu 13. června, sraz je v Praze. Každý ročník

0: Je spojený s dobročinnou sbírkou letos na podporu nemocných holčiček Emičky a Laury. Teď je s námi ve vysílání organizátor akce Václav Nerád. Dobrý den, zdravíme vás. No a pojďme začít u strojů. Účastní se skutečně jenom skútry nebo i jiné mašiny?
1: Já vás taky vítám, děkuji pěkně. Ano, jak říkáte, především je to celorepublikový srav skútrů a to všech kubatur, popřípadně i silničních motorek, pokud to kapacita nádvoří dovolí. Od letošního ročníku je tato akce s charitativním podtextem Ale píza pro Emu a Lauru se sanitkou naděje.
0: No a pojďme to ještě přesně umístit, kde se akce koná, kudy se pojede a tak dále.
1: Začátek akce se koná na třech nádvoří Vlačtenského paláce pod záštitou předsedy Senátu parlamentu České republiky. Nájezd strojů je zhruba od 8 do 9.30 a pak je taková ta příprava. V 10 hodin za doprovod dopravní policie a záchranky je zahájen výjezd na spanilou jízdu. Akce bude ukončena na rozhraní obcí Slapy a Buš v areálu restaurace Rotunda, kde bude možnost občerstvení z hudební produkcí několika kapel. V programu jsou i vyhlídkové lety vrtulníkem a v cílovém místě proběhne i charitativní akce a výtěžek bude i hned předán tak zástupcům obou děvčat.
0: Ano, ano, o charitě tady už padla slova, ale má ta skútr šňůra. Ještě nějaký další podtext?
1: Ano, tato akce je zaměřená na propagaci skútrů v městském provozu. Dále naší jako zájmem je zaměřená na prohlubování vzájemného respektu mezi všemi účastníky silničního provozu, ať jsou to řidiči vozidel, chodci, cyklisti, prostě všichni, což je hlavním smyslem naší sportovně motoristické akce. V tomto bodě bych rád apeloval na všechny účastníky silničního provozu, a to je na zvýšení pozornosti při průjezdu celé kolony, jelikož dle zákona 361/2000 sbírky o provozu na pozemních komunikacích nesmí nikdo výjíždět do kolony, a to včetně chodců, cyklistů, výjima IZS. Prosíme řidiče, vydržte. Průjezd kolony je zhruba kolem 10 minut a budeme moc rádi, když nám zamáváte, a nejlépe s úsměvem.
0: S úsměvem, ideálně do našeho konceptu, který se totiž jmenuje Jezdím s úsměvem. Skútr šňůra 2026, organizátor Václav Nerad, děkujeme, ať to klapne, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Vám taky a i posluchačům hezký den. Naschledanou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Česká klasika bude pokračovat, připojí se Michal David. Ovšem nejdřív zkontrolujeme silnice a dění na nich. Po nehodě je uzavřená 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví. Mrkneme tam za necelé 3 minuty v dopravě 007. Možná se blázen, ale čekám dál.
1: Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Ty vole, ať už je páté, ty vole, ať už je páté. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
6: 3, 2, 1, teď! Pomalu dejte.
7: My se jí pouzdali v té Hltavě. Já musím ven.
3: Je oblíbený.
8: Dostal jsem sálahe vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo, to nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo, takže děkuju těm, co mi ho dali i těm, co si ho vzali.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.
9: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Zdravíme posádky za volanty i na místa spolujezdců a přinášíme nejrychlejší dopravní informace. Z celého Česka Kuba Telšar začne, hlásí se za profíky z Global Assistance, tak pojďme.
10: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Uzavřená zůstává silnice 38 u Církvice mezi Kutnou Horou a Čáslaví po nehodě osobáku s nákladňákem. Nárazově tam počítejte s kolonami. Na východní části Pražského okruhu u Běchovic směrem na Štrboholi se projíždí odstavným pruhem. Po nehodě počítejte s kolonami přes Novopatskou od Kvelské. Osobní auto blokuje po nehodě pravý pruh ve Strahovském tunelu směr Troja. Očekávejte proto zdržení od Barandovského mostu. Pozor na Pražském okruhu na cestě z letiště k dálnici D1. Na 19. kilometru u Ořecha bourala v levém pruhu dvě osobní auta. Postojte si od Krášťan a v protisměru od Vestce. Kamiony ale zpomalují už u Jesenice. A blokovaný provoz zůstává po nehodě na cestě od Plzně na Folmavu za Babylonem. Z Global Assistance Kuba.
0: Terénní hlášení, ta nás zajímají vždycky, tak se připojte, pokud někde drandíte, jsou dvě možnosti, jak to udělat, buď přes žlutou rádiovou aplikaci, nebo voláte 605 222 007. Díky moc a šťastnou cestu Impuls.

0: Radio Impuls. Dobré odpoledne, za chvilku nové zprávy, teď se podíváme na počasí. Zítra má být zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
1: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: KFC se trápí, zavádí nové systémy. Vznik center duševního zdraví brzdí nedostatek odborníků a mršina velryby jménem Timmy skončí i jako exponát. Je 13 hodin, se zprávami se hlásí Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Řetězec KFC reaguje na loňský skandál s prošlým masem. Zavádí nové digitální systémy, které mají hlídat teplotu potravin i dobu použitelnosti. Novinář Jan Tuna, který celou kauzu odstartoval, to ale považuje za zoufalý výsměch zákazníkům, z nichž prý mnozí po jídle v KFC skončili na jipce. Kritizuje i nedávné dvouhodinové uzavření poboček, které firma označila za start nové éry, ale mělo jít spíše o omluvné soukromé akce pro zaměstnance. Inspekce dříve našla pochybení ve třetině kontrolovaných provozoven, kde objevila i plesnivé jídlo. Kvůli obřímu skandálu teď fast foodu klesají tržby. Nová centra duševního zdraví mají být zásadní reformou v oblasti psychiatrie. Rozjezd ale zásadně brzdí nedostatek psychiatrů, klinických psychologů a psychiatrických sester. Problémem je i složité papírování, což potvrdilo dnešní otevření speciálního centra pro závislé v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. V Česku zatím funguje necelá padesátka těchto center, která propojují zdravotní a sociální péči. Stát chce jejich počet do 2 let navýšit na 75 a na podzim rozdělí přes 200 milionů z evropských fondů. Nejhorší situace je teď u dětských psychiatrů. Kvalitu vody v koupališti může posoudit každý z nás. Laický rozbor se dá udělat za pomocí běžné plastové lahve. Typ dopodrobna vysvětluje ředitelka krajské hygieny v Liberci Jana Losová.
5: Odeberu vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako sekané jehličí, tak půjde o synice.
4: Kvalita vody na vodních nádržích v přírodě se dá zjistit i online. Stačí zajít na státní web koupací-vody.cz. Plzeň ochrání své stromy před bobry. Vybrané kmeny natře speciální repelentní látkou. Tyto dřeviny už pak podle zjištění naší plzeňské zpravodajky Kláry Fajstové bobry nelákají. Dobré odpoledne, Kláro.
6: Hezký den, s nátěry začínají pracovat 3 firmy v první lokalitě na Mži v oblasti Malesic, Račic a soutoku Mže s Radbuzou. Bobři už osídlili velkou část vhodných lokalit. Původně se šířili z Bavorska do Českého lesa a dál po Mži. Před 6 lety jich v kraji bylo více než 3 000. Přírodě pomáhají, když zadržují vodu v krajině, někde ale výrazně poškozují vzrostlé stromy, na což Plzeň reaguje. Cenné dřeviny určené k ochraně označuje červeným křížem. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
4: Mršina populárního keporkaka jménem Timmy skončí ve specializované dánské továrně. Velryba, která na jaře opakovaně uvízla v Německu a po kontroverzní záchraně milionářů nakonec uhynula, poslouží k výrobě biopaliv a hnojiv. Její tuk firma přemění na bionaftu a kosti z kůží poslouží jako zdroj energie pro cementárnu. Odborníci mezitím zkoumají vzorky z pitvy, protože přesná příčina smrti zvířete je stále nejasná. Část kostry poslouží také jako exponát. Už v pátek si ji totiž pro své sbírky převzalo Přírodovědné muzeum v Kodani.
0: Synice, bobři, keporka, to byly zázraky přírody.
4: Speciál.
0: A Honza Varga, tak zase za hodinku, ahoj.
4: Ahoj.
0: Jdeme dál. Nákupy na asijských e-shopech se prodraží kvůli celním změnám. Probereme to v rozhovoru krátce po 1:30. A teď hudební volenka. Jdeme si pro Reddy Kirken nebo Whitney Houston na Honza Benešovského mikrofonu.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. Radio.
7: Nosím černý brýle.

Dubaj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena, 10. český mejdan s impulzem. Vstupenky kupujte na

0: Rádio Impuls, ještě že vás máme, vás dopravní parťáky, my sice informaci vždycky zachytíme a odvysíláme, to je jasné, ale jak to doopravdy vypadá na tom asfaltu, to jsou zprávy, které doručíte jedině vy. Za malou chvíli dostaneme postřehy z uzavřené silnice na trase Čáslav-Kutná Hora a potom další muzika, třeba Sanitku si dáme, slavnou písničku Můj čas na Impulzu.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začneme postřehem z Kutnohorska. Halo, halo.
2: Silnice Čáslav Kutná Hora je neprůjezdná. Podle policie tak 10 až 12 hodin. Je tam nehoda nějakého kamionu. Tak se tomu radši vyhýbejte hned.
1: Tak to vypadá na velký průšvih. Sledujeme dál samozřejmě. Nehoda nákladního auta s osobním částečně brání provozu v Praze na Štěrboholské spojce. Za nájezdem z Běchovic kolona se táhne celou východní spojkou, Novopatskou až do Kbelské, po sjezd Cínovecké. Na pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru k letišti doprava vázne mezi 15. a 18. V Mariánských Lázních v Chebské ulici na kruhovém objezdu je nehoda, srážka dvou osobních auta. Docela dobrá zpráva přichází ze silnice 26 na cestě z Plzně na Folmavu. Za Babylonem už se podařilo nehodu odstranit. Komunikace je volně průjezdná. Tak nám to můžete potvrdit. Budeme rádi, když se ozvete, buď když se připojíte přes žlutou aplikaci rádia, anebo zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvilku kapela Opět Radeček, potom probereme internetové nákupy z Asie. Ovšem nejdřív návrat do rána, kdy to parádně klaplo ve hře Halo tady Impulzovi. Navíc posluchač Honza šel do risku a vytočil si pěkně.
1: Tak dvojnásobek se vám vytočil.
2: Tak i tak dobrý.
1: Máte 20 tisíc, to je skvělý, ne?
2: To je bomba.
1: No ty, prvo, a vy jste se lekl, co tady řešíme ve studiu, co? Nebojte.
2: Jo, to jsem se trošku zalekl.
1: Ne, nebylo to anaroje. A byl jsem kousíček, jedno pole od toho betáno jackpotu, chlape.
2: Tak ráno, tak ho příště, no.
1: Jo, ale mám, měl jsem šťastnou ruku. Jan Štrbka vyhrává právě v tuto chvíli 20 tisíc korun Halo tady Impulzu.
0: No, jsou to vždycky emoce kolem toho, chce to mít nabitý telefon, pokud už jste registrovaní do Halo tady Impulzovi, a potom říkat jediné předepsané správné výherní heslo ve znění Halo tady Impulzovi. K těm registracím. Já vím, že si řeknete, už jsem se někdy přihlásil, přihlásila, dobře, ale stále platí, že čím víc těch registrací máte, tím je také větší šance na ranní zavolání. Tak ještě dnes udělejte pár přihlášek, ideálně se registrujte stále dokola u nás na webu www.impuls.cz. Žlutá rádiová aplikace, tam to funguje taky, anebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 1109. Halo tady Impulzovi.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jaké

0: Tak e-obuv ví,
1: co se tady děje,
2: co se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,2

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Nákupy na čínských e-shopech se prodraží. Od července totiž začne platit clo ve výši 3 eur. Evropská unie zavedení poplatku obhajuje snahou narovnat konkurenční podmínky mezi evropskými obchodníky a čínskými tržišti. Do vysílání jsme si pozvali výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Betyšku. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak co myslíte, je to správný krok?
2: Já, jestli si můžu dovolit to trošičku přeformulovat, ještě jako
1: klidně.
2: Toho úvodníku. Ano, to není vysloveně zavedení poplatku, ale je to zrušení celní výjimky. Takže rušíme celní výjimku do 150 eur jako Evropa, která tady byla z nějakého důvodu a ten důvod pominul a navíc je zneužíván nějakým novým obchodním modelem. Ale teď je tady otázka, při tom množství těch balíčků, které sem proudí a jsou jich jako miliony týdně, tak jak řešit co? A no. Tak, aby zákazník jakoby nebyl obtěžován a zatěžován, že tady má 4 celní položky, musíte někde procít, jak to řešit, kam to patří a tak dále, tak se zavedlo to paušální, a vypočítávat tu hodnotu toho cla, tak se zavedla ta výše 3 eura za celní položku. Jo? To znamená, že vlastně ono to svým způsobem, toto ještě, on se potom uvažuje o dalším poplatku, ale toto není tak jako vysloveně poplatek, jako spíše stanovená výše toho cla, tak aby byla jakoby, řekněme, univerzální nebo obecně určitelná.
1: Tak akorát no, nevím, jestli se v tom trošku nestrácím. Pojďte nám tedy jasně. Ve větě říct, jak to je,

0: do července. A co je tady nového? Ta 3 eura jsou za balíček nebo za co vlastně?
1: Rozumím. Teď je to tak, že pakliže někdo si koupí zboží v hodnotě do 150 eur, respektive zásilku, to znamená ten balíček,
0: ano,
1: tak se nemusí proclívat.
0: Tak.
1: Ale ze strany těch čínských e-shopů vede jako k tomu třeba, že uvádí nepravdivý hodnot prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále, to je relativně jedno. A hlavně to vzniklo kvůli tomu, kvůli pár běžným zásilkám, aby se prostě to nemuselo proclívat, ale momentálně jsou miliony a je to prostě jakoby obcházení, že místo po kontejnerech, tak jako je klasický ten řetězec, to sem posílají po jednotlivých balíčcích, aby obešli a určili, jakoby využili této výjimky.
0: Tak a teď novinka od července je?
1: A novinka od července je, že na celní položku, to znamená, když si koupíte 5 triček a já nevím, jednu nabíječku na telefon, tak to jsou 2 celní položky, jo? Není to jakoby 6, ale 2, na celní položku musí být úrazem poplatek 3 eura. A co jsem chtěl ještě říct k tomu úvodníku, nevíme, kdo ho bude platit. Jo? Protože momentálně třeba dopravu platí pravděpodobně na 90% čínský stát, protože asi je každému jasný, že když se objedná věc za 50 korun, že se nedokáže z Číny do Prahy nebo do České republiky dopravit zdarma. Že?
0: Jo, takže to se vyjasní kdy, kdo to bude platit, když od července to má začít?
1: Jak má to začne, no? Protože to je o tom, jak k tomu přistoupí ten obchodník, protože dneska víme, že dopravu platí za zákazníky, dotuje jí, třeba bude takhle platit to co? To nevíme, že? Jo? Takže a nebo je tady druhá varianta, přičte to prostě k té hodnotě té zásilky, to znamená vypočítá, máte tady 3 celní položky, takže platíte 9 eur a v tom případě by potom platilo, že se to zákazníkům prodraží, ale rád bych vždycky zdůraznil, že to není, že jako prodraží, ale že to jako někdo chytil někoho, že krade rohlíky a teď už nebudou zadarmo prostě. Jo?
0: Takže obecně za to, ta novinka tak, jak teď vypadá, tak s ní souhlasíte?
1: Jednoznačně, ale je to jenom malý dílek do skládačky mnoha problémů.
0: No, my víme, že obchodníci umějí být vynalézaví. Myslíte si, že to skutečně bude fungovat, anebo zase ty čínské platformy najdou nějakou cestu, jak to obejít?
1: Říká se, že třeba budou více dodávat to zboží tou klasickou velkou obchodní cestou, jo, protože u některých položek může být to, co třeba levnější, nevím, ale pokud by to tak bylo, je to v pořádku, je to OK, protože když dochází potom k zasílání zboží skrz ty kontejnery, tak ho musí cítit normálně, dá se tam kontrolovat dokumenty o zdravotní závadnosti výrobku, respektive nezávadnosti, protože to máte mít, o různých poplatcích za likvidaci elektrozařízení, za likvidaci obalů a tak dále, což je všechno, čemu se dneska jako vyhýbají, protože nikde ani vlastně není záznam, co v těch malých balíčcích, co jsem, nebo v uvozovkách malých balíčcích, co sem do Evropy proudí vlastně. Jo,
0: nevíme pořádně.
1: Jo, vidíme ty příklady, teď jsem to včera viděl na síti X, příklad vyhořelé nabíječky, jak někdo řešil, a říkali to koupil, no Temu, no koupil jsem to na Temu a to, jako tam nikdo neskontroloval, že rozumíte, když normálně prodáváte nabíječky, to musí procházet laboratořem a prostě, a to tady v těch případech prostě se neděje.
0: To znamená, to opatření je i ve prospěch spotřebitelů, kteří sice si možná koupí něco levnějšího, než by si koupili v evropských e-shopech, ale třeba i často nebezpečného.
1: No, tak to si zrovna myslím, že tohle konkrétní opatření to moc nevyřeší.
0: Aha.
1: To, o čem se teďka bavíme, jo. Může to vyřešit jakoby v souvislosti a ve spojení s jinýma opatřeními, které musí nastupovat. Jednou se i stalo teďka, protože konkrétně Temu, které bereme za tu vajíkovou asi těch čínských tržišť, protože jsem dodává nejvíc těch balíčků, tak teďka dostalo pokutu ve výši několika miliard korun, že jo, od Evropské unie. Právě za tu zdravotní nezávadnost. To nedostali za to, obcházíte clo nebo něco, ale jenom za tu část zdravotní závodnosti výrobků. Jo? A to ještě v roce 24, to znamená, až pak doběhnou testy z roku 25 a tak dále. Takže řekněme, že to jsou všechno prostě nějaké dílky do skládačky. Chápu, že tenhle jeden konkrétní to prodražení od ty 3 eura na té celní položce, kterou nevíme, jestli oni přinesou na zákazníka nebo budou dotovat tak jako dotují dopravu.
0: To se uvidí, ano.
1: Tak nevyřeší zdravotní závadnost nebo nezávadnost výrobků, ale pakliže by to oni řešili tím, že by se převáželi to zboží, tomu anglicky říkám v balku, to znamená jakoby v těch kontejnérech nebo nějakých jiných, třeba letadlových a tak dále, ale prostě najednou, tak už by k tomu museli dodávat ty dokumenty a ta celní správa by to mohla kontrolovat. V dnešní dnešním množství těch individuálních balíčků to nikdo nemůže zkontrolovat. Nemůže si otevřít celý kontejner a říct, a tady mi ukažte papíry, že ty nabíječky byly zkontrolované, že nevyhořejí a tak dále, když to dávám příklad na tu nabíječku třeba mobilního telefonu.
0: Rozumím, nastínil jste další témata. Tak uvidíme, co přinese červenec, jak to celé naběhne a třeba zase zavoláme. Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška byl naším dnešním hostem. Ještě jednou děkuji pěkně a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, ukáže praxe, mějte se hezky.
2: Impulzy Honzy Benešovského.

Rádio Impuls. Dobré odpoledne, míříme na silnice, stále je neprůjezdná komunikace mezi Kutnou Horou a Čáslaví. Jedno z témat, kterému se budeme určitě detailně věnovat za 3 minuty v dopravě 007 a z české muziky kapela Mandraže.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme dál. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Filšar se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Připomínám uzavřenou 38 na trase Kutná Hora Čáslav u obce Církvice po dopravní nehodě. Policisté tam řídí dopravu. Následky nehody se likvidují na Štěrboholské spojce v Praze u Běchovic směr Štěrboholy. Dlouhé zdržení v přerušovaných kolonách hlásí řidiči přes Novopaskou od Kbelské od Letňan. Souvislé fronty se táhnou ve směru do tunelového komplexu Blanka od Liberecké od Letňan a od Polotavské od Libně. Problémy jsou také v protisměru. Ve Strahovském tunelu stojí v pravém pruhu osobák po nehodě. Popojíždí se od Barandovského mostu. A v obou směrech je ucpaný Pražský okruh. U Ořecha směr D1 se bouralo. Kolony jsou od Zličína a v protisměru od Jesenice. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji moc. Ještě parťák se nám hlásí přímo z terénu. Halo?
3: Trasa Náchod, Jaroměř, u Skalice, u Rozkoše je takový ty dlouhý, nepřehledný zatáčce. Na pravé straně padlej pytel, sice polystyrénu, ale je to normálně v jízdním pruhu.
1: Pícha pytel, pisk. Tak děkujeme všem za informace, ozvěte se klidně taky z terénu. 605 222 007 telefonní číslo a nebo žlutá rádiová aplikace. Opatrně.
0: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Radio Impuls, za chvilku si dáme nové zprávy. A teď je tady předpověď počasí na zítřek. Čekáme zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky. Teploty od 14 do 18 stupňů Celsia.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
1: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
2: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény, kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Doktor PP a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
4: Rodiče jsou pro zákaz sociálních sítí dětem. E-shopy jsou nervózní kvůli clu na čínské zboží a zápasník Vémola přišel Olvici Elzu. Je 14 hodin, zprávy má Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Drtivá většina českých rodičů chce zakázat dětem mladším 15 let přístup na sociální sítě. Ukazuje to nový průzkum agentury STEM Mark. Pro tento přísný krok se vyslovilo téměř 80% z nich. Zákaz přitom podporují mnohem častěji matky než otcové. O stejném plánu mluvil už v únoru premiér Andrej Babiš, který by rád následoval Francii, kde má podobné omezení začít platit od letošního září. Zatímco psychiatři plošnou regulaci schvalují, dětský ochránce práv Martin Beneš varuje, že to školáky jen vyžene do nebezpečnějších a nekontrolovaných zákoutí internetu. Samotné děti by s věkovou hranicí souhlasily jen tehdy, pokud by se týkala mladších spolužáků. Naše e-shopy budou po zavedení cel na čínské balíčky pořád nervózní. Levná konkurence je totiž může válcovat i dál. Od července mají celníci inkasovat 3 eura u každé zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška se obává, že čínské cetky ale můžou dál stát jen pár šupů.
5: Momentálně třeba dopravu platí pravděpodobně čínský stát, protože asi je každému jasný, že když se objedná věc za 50 korun, že se nedokáže z Číny do České republiky dopravit zdarma. Třeba bude takhle platit to co?
4: Podle Vetyšky nás můžou produkty z čínských e-shopů, jako je třeba Temu, ohrozit i na zdraví. A zjiští prodejci totiž dál nemusí dodávat ke svým produktům žádné dokumenty o tom, že jejich produkty jsou nezávadné. MMA zápasník Carlos Vémola přišel o svou milovanou lvici Elzu. V jeho sídle v Měchenicích u Prahy dopoledne zasahovali policisté a úředníci ministerstva životního prostředí. Těm bijec šelmu po dvou předchozích neúspěšných pokusech nakonec dobrovolně vydal. Státním orgánům vadilo především to, že Vémola nemá v pořádku doklady o legálním původu zvířete. Po 6 letech chovu tak dravá šelma zápasníkovo rodinné zázemí definitivně opouští. Zvířete z jeho luxusního pozemku čeká transport do zoologické hrady v Liberci. Pro slavného bojovníka je to podle serveru Blesk.cz další tvrdá rána poté, co od něj před několika měsíci odešla jeho manželka. Jeho čeští policisté obvinili hlavního strůjce úmyslného zapálení aut místního zastupitele v Hluboké nad Vltavou. Starší muž podle kriminalistů pověřil známého, aby na útok najal žháře a dalším lidem navíc zaplatil za křivé svědectví. Dopadení podezřelého výrazně pomohla finanční odměna, kterou vypsalo vedení města. Samotná auta patřila opozičnímu zastupiteli Martinu Weberovi. Ten dlouhodobě kritizuje velké stavby v okolí, včetně úložiště jaderného odpadu. Zatímco poškozený politik vidí za útokem jasný politický motiv, obviněný muž u výslechu odmítl vypovídat a policie tak po přesném důvodu činu dál pátrá. Rybářská stráž pod Krušnými horami používá kamery. Kontroly u zatopených dolů a v revírech na Bílině nebo Ohři se nově pro jistotu zaznamenávají. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty teď rybářské hlídky vyrážejí s podobným zařízením, jako mají strážníci. Dobré odpoledne, Dušane.
6: Zdravím spod Krušnohoří. Minikamery, tedy dar od mosteckého magistrátu, zapíná rybářská stráž při každé kontrole. Množí se totiž problémy. V lepším případě dohady o povolenkách, v horším dochází k potyčkám. Agresivní bývají hlavně pytláci. Policie, která se u vody také objevuje, nemůže být všude, a tak záznamy z kamer poslouží nejen jako důkazní materiál, ale i jako prevence. Po ní přitom volá čím dál víc podkrušnohorských rybářů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Za chvíli, za tři písničky, buďte ve střehu, protože zazní ono místo, kde na vás čekáme s odměnami. Ve hře je i tankování na celý rok zdarma. Tak ať to vyjde, teď muzika, začne Daniel Landa, přidá se Celine Dion, Honza Benešovský za mikrofonem.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Dobré odpoledne, tady je Radio Impuls, za malou chvíli další skvělí muzikanti, jako například Eric Clapton nebo Petr Muk. Ovšem teď se soustřeďte velmi dobře, protože se to může pořádně vyplatit. Z terénu se hlásí kolega Petr Berka.
1: Hezké odpoledne, ahoj. Tak momentálně se hlásím z čerpací stanice OMV z Kročehlavské. Kročehlavy, Kladno, zde se nachází čerpací stanice OMV a teď tu jsme také my, za tým jezdíme s úsměvem. A kdo dorazí jako první, slyšíte nás někde poblíž, tak na nic nečekejte a jděte za námi, protože pokud budete první a budete mít v mobilu aplikaci MyStation, tak máte jistou odměnu. A jakáže to bude? To už vyloženě je na vás, protože odměn vezeme spousty. Je tam, abyste si udělali představu, kupon na tankování na rok zdarma. Ten samý kupon na plnou nádrž na měsíc. Je tam i na měsíc káva Viva, body do apky, sandwiches z gastronabídky a další a další. Tak na nic nečekejte a přijďte za mnou do 30 minut. Těším se tady ještě jednou, jsem v Kladně v ulici Kročehlavská. Pro tuto chvíli Honzo vše a já se ozvu okolo 3/4, jak to tady v Kladně dopadlo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po nehodě nákladního auta s osobním silnice 38 na trase Kutná Hora Čáslav. Čáslav u obce Církvice, dvoukilometrovou kolonu pak vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Cvitav. Na příjezdu do Brna ve směru od Prahy popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů. Mezi 188 a 196 kilometrem velmi podobná situace je na příjezdu do Brna po D2. Ve směru od Břeclavy tady se do kolony dojíždí u Blučiny na 11. kilometru a na Pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru nehoda. Bourala tady dvě osobní auta, do kolony se dojíždí na 26. kilometru a na D5 na 5. Tak se nám ozvěte z terénu, budeme rádi, když to upřesníte, doplníte, žlutá rádiová aplikace k dispozici. Nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Radio Impuls, odpolední vysílání. Za malou chvíli puberťák Xindl X nebo Václav Neckář, česká muzika, která je ve výhledu. No a taky další peníze připravujeme. Zítra ráno můžete mít až 100 tisíc korun. Halo tady Impulzovi. Stačí se zaregistrovat do hry u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté aplikaci rádia a nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. Tady bych rád zase připomněl, čím více registrací, tím je taky větší šance na ranní zavolání. No a když bude ráno zvonit telefon, tak se do něj je potřeba bez váhání přihlásit o ním jediným správným heslem. A sice halo tady Impulzovi. Držíme palce, partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku last minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání, za chvilku Václav Neckář.
1: Svět kolem nás.
0: A teď jedno celkem morbidní téma, nedá se nic dělat. Tělo uhynulého Keporka Katymiho poslouží lidem. Zpravodajský server iDnes.cz přináší novinu, že se z jeho mršiny stane bionafta a biomasa do cementárny. O její využití se dopodrobna zajímá reportér Michal Ransdorf, taky vítám.
2: Krásné odpoledne, jako první byla u Timiho na řadě pitva, když ho dovedli na dánský ostrov Anholt, kde Timi zkrátka ležel na písečné pláži. Experti ho na ní odtáhli kvůli obavám o to, že by tělo mohlo explodovat, a to u hojně navštěvované pláže turisticky oblíbeného ostrova. K pitvě byly potřeba obří nože a asistoval při ní podle fotek na zpravodajském serveru iDnes.cz taky bagr. Některé jeho kosti tak díky tomu skončí ve sbírkách Přírodovědného muzea v Kodani, no a jeho zástupci už je mají od pátku u sebe. Po expertíze se likvidace ujala firma, která zpracovává ze zemědělského a potravinářského odpadu krmiva, hnojiva a taky biopaliva.
0: Strašně to letí, už je to měsíc, kdy dobrovolníci Timiho převezli na speciálním člunu na Širé moře. Víme už, jak se vlastně na mělčinu u německých břehů dostal?
2: Do hlavy mu asi nikdo neviděl, jasné, ale je, že keporkakové jako on by se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Timi ale od začátku března se objevil o víc než 1000 kilometrů jinde, než byl pravděpodobně jeho původní domov. A stejně jako tenhle jeho osud je zastřený tajemstvím i vlastně důvod, proč uhynul. Na iDnesu píšou, že se pořád čeká na výsledky rozborů vzorků z pitvy, ale na jednu zajímavou věc se přece jen přišlo a teď všichni se nějak držte při téhle zprávě, i mě trošku ukápla slzička. Keporka Timi totiž byl ve skutečnosti samice.
0: No, jednu z posledních zpráv o Timim nám přinesl reportér, nebo o Timi vlastně bychom měli teď říkat, že jo?
2: Možná.
0: Nám přinesl reportér Michal Ransdorf, tak děkuju a měj se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Posloucháte Radio Impuls, sám čaroděj. Václav Neckář. Česká klasika z impulzovické krabičky. Za malou chvíli Lucie Bílá, ale teď se ještě musíme spojit s Petrem, který jezdí s úsměvem. Tak jak? Tak jak to dopadlo?
1: Ahoj Honzo, ještě jednou se hlásím z Kladna, z čerpačky OMV v ulici Kročehlavská, kde je půl hodina za námi. Tedy časový limit na to si dojet k nám pro nějakou tu odměnu. I dnes v černém pytli spousty odměn, mimo jiné i tankování na rok zdarma. Tankování na měsíc, káva Viva, body do apky nebo kupony do myčky, sendviče z gastronabídky a další a další. A jako první sem k nám dorazila posluchačka Markéta. A ta nás zaslechla už vlastně skoro doma v koloně před čerpací stanicí, a protože byla první, tak si vytáhla tu svou odměnu. Byly to body do aplikace MyStation, rovných 500 bodů, tak gratulace. Taky moc díky všem, kteří se zastavili, a speciální pozdrav pro milou a hlavně usměvavou obsluhu na OMV v Kladně nebo na Kladně. To si přeberte, jak vám to nejlépe sedí, a já se budu těšit s výherkyní ještě dneska po 18. hodině na Impulzu, kde to celé probereme podrobně.
0: Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracen. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár zahájí relaci z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne na pražském okruhu na cestě k dálnici D1 u exitu 19. Blokuje levý pruh, dopravní nehoda, dlouhé zdržení v koloně. Čekejte od sjezdu z Karlovarské D6 a v protisměru doprava vázne od Jesenice. Kvůli dešťovému počasí je místy ucpaná trasa od prvního kilometru D8 a Cínoveckou k Belskou a Novopatskou ulici a dále pak až po Štěrboholi. Nehoda tří osobáků překáží v pravém pruhu na Nové Bohotavské před Blankou ve směru na Smíchov. Očekávejte zdržení od Střížkova přes Libereckou a také přes Povltavskou od Čubrovy. Připomínáme neprůjezdnou 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví u obce Církvice. Policisté tam řídí dopravu. Převážně kamiony jedou pomalu na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska od 11. kilometru a dvoukilometrová kolona je na D1 a na obchvatu Přerova směrem na Ostravu před zúžením na 280. kilometru. Z Global Assistance, Kuba.
1: Ještě nekončíme, máme tady parťácké postřehy. Chrudim, halo, halo.
3: Po okruhu směr od Hasičů ke Kauflandu, na kruhovým objezdu a malinkatýmu Volkswagenu upadlo přední kolo. To je ale bohužel tak hloupě, že brání vlastně vjezdu do toho kruháku, takže v tuhle tu hodinu se to bude spát. Je to čerstvá nehoda.
1: Každopádně děkujeme za popis. Ještě někdo?
4: Čau, Impulzáci, tady Palda. Kdo přijde do Vsetína od Zlína, tak víceméně před Kapkou na levé straně měříjou.
1: Skvělá spolupráce, děkujeme. 605 222 007, taky zavolejte, nebo se připojte přes tu našu žlutou rádiovou aplikaci. Renata Kuková, Petr Brožík, dobré odpoledne, vítám vás.
5: Krásné odpoledne, ahoj.
6: Skvělé odpoledne, ahoj.
1: Tak co vy?
6: Tak my jsme pohodili.
1: Ale to je základ, já myslím, že víc nemusí říkat. Jako jo.
5: To je pravda, jsme v pohodě, ale mohli bychom říct trošku víc. Aspoň třeba tu první hodinu budeme hledat 18 leté, z kterého roku, Petře?
6: Dneska to bude rok 1992, takže letošní 53, jestli v rychlosti, nebo 52.
1: Takže mladíci, mladíci pořád.
5: Přesně, tyhle ty mladí lidi budeme hledat, ale i další, který k roku 92 mají cokoliv. A za hodinku budeme hrát o lístky na festival Vesuv, což je na Jižní Moravě. Kousek od Boskovic.
1: To všechno ve vysílání Rádia Impuls pro mladé, tak se mějte hezky, ahoj.
5: Ahoj.

0: Odpolední impuls, minuta před 15. hodinou. Honza Varga připravuje zprávy, jsou tady skutečně co nevidět. U pump bude zase o něco radostněji, to můžu už předeslat. Potom nás čeká divoký byl a čmelák a venku nás čeká co?
1: Tak tolik radosti nebude, pokud tady čekáme slunce, protože zítra bude chladněji a deštivo. Nejvyšší teploty jen 14 až 18 stupňů, na horách kolem 10.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
1: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
2: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
1: Pobavit se.
7: To není možný.
2: Máte rádi Kláru?
1: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
6: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
2: Nebo oba?
5: Mějte se.
1: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Maximální ceny paliv zítra klesnou, brněnští celníci zadrželi rekordní množství kratomu a pražští singles mají kvůli bydlení nejnižší kupní sílu v Česku. Zprávy v 15 hodin přináší Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Státní cenové stropy pro benzín a naftu zítra pošlou ceny u pump mírně dolů. Litr benzínu zlevní o desetník na 41,40 a nafta klesne o 14 haléřů. Po pár dnech se tak vrátí pod 40-korunovou hranici. Ministerstvo financí určuje maximální ceny denně kvůli nestabilnímu trhu s ropou, se kterou na začátku týdne zacloumaly obnovené izraelské útoky na Libanon a Írán. Vláda zavedla denní regulaci už v dubnu a nedávno ji prodloužila až do konce června. Pumpaři si smí velkoobchodním cenám přirazit marží nejvýše 3 koruny na litr a motoristům u nafty navíc pomáhá dočasně snížená spotřební daň. Brněnští celníci hlásí historický rekord. Zadrželi 800 kilogramů kratomu, který mířil na černý trh. Je to vůbec největší úlovek v historii Česka. Podrobnosti o místě zátahu nebo zatčených lidech celníci zatím tají kvůli vyšetřování. Další detaily zveřejní v nejbližších dnech. Kratom u nás sice koupíte legálně, ale prodej přísně kontroluje stát. Můžou ho prodávat jen licencované obchody a výhradně dospělým lidem. Podle statistik popularita kratomu v zemi výrazně roste. Zkušenost s ním uvádí několik procent dospělé populace a více než desetina mládeže. V Ostravě skončila otravná výluka tramvají. 2 měsíce nejezdily spoje mezi největším městským obvodem jih a centrem města. 3 linky se vrátily na původní trasy a znovu začala jezdit linka číslo 10. Naše zpravodajka Eva Panošová zjišťovala, jestli v Ostravě přijde ještě nějaké další přerušení tramvajové dopravy. Dobré odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Dopravní podnik ještě letos plánuje výluku tramvají, ale až na srpen poté, co skončí velké hudební festivaly. Odklon tramvají bude mít souvislost s modernizací trati ve Vítkovické ulici a potrvá od 3. srpna do 16. září. Týká se to linek 1, 2 a 13. Po modernizaci bude tramvajový provoz ve Vítkovické ulici tišší, po instalaci pevné jízdní dráhy se tam sníží vibrace a proměnou projde i zastávka Don Bosco. Získá větší kapacitu, nové vybavení a bezpečnostní osvětlení. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
8: Lidé, kteří žijí v Praze sami, mají kvůli extrémně drahému bydlení nejnižší kupní sílu v celém Česku. Po zaplacení nájmu a energií jim v kapse zbyde v průměru necelých 7 tisíc korun, což je nejméně ze všech krajů. Náklady na průměrný byt totiž v metropoli spolknou 74% čisté mediánové mzdy. Podle analýzy poradenské skupiny Moore se situace samostatně žijících lidí v hlavním městě bude dál zhoršovat, protože nájmy rostou rychleji než výplaty. Zdaleka nejlépe se naopak lidem bez partnera žije v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Tam jim po odečtení všech poplatků spojených s bydlením zůstává přes 14 tisíc korun. Slavkov u Brna bude mít o víkendu o zábavu postaráno. Do tamního zámeckého parku dorazí tuto sobotu takzvaný Bezva Fest. Pořadatelka akce Adéla Marková Rádiu Impuls řekla, že organizátoři přivážejí do Slavkova vůbec nejvíc atrakcí, co kdy měli.
11: Děti se mohou těšit na vodní atrakce, vyhlídkové kolo s pohledem na celou zámeckou zahradu, 100-metrovou dráhu, 4 kolky, kreativní dílny, bobří Nintendo zóna, krásná game zóna. Máme tam spoustu programů i pro rodiče, chlapáckou zónu, pro maminky máme beauty zóny.
8: Po zaplacení vstupného jsou všechny atrakce v areálu zdarma. Bezva Fest v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna začíná v sobotu v 10 hodin dopoledne. Lístky se dají sehnat na webu festivalu. Zprávy končí, s vámi jsou dál Renča s Petrem.
0: Ano, o 4 minuty po 15. jsou za námi zprávy. Honza Varga se vrátí za hodinu. Petr Brožík.
1: A Renata Kuková a dnes chystáme vzpomínání na rok 1992, tak do toho pojďte s námi.
0: A už nám tady bzučí čmelák a divoký byl.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Hudební impuls 8 minut po 15. hodině a taky dneska s vámi budeme rádi vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes hledáme vás, kterým bylo 18 v roce 1992. Tak jaké máte vzpomínky, zážitky, co vám utkvělo v paměti nebo na co si možná teď v průběhu těch následujících minut vzpomenete? Pište nám na WhatsApp 605 222 007 a můžou se přidat samozřejmě i ostatní s jakoukoliv vzpomínkou na 92.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: No, tady by si mohla hodně referovat ty. V roce 1992 rozhodně nebyla nuda v Brně, já teď narážím
2: ano,
0: samozřejmě na ten film.
2: Čekala jsem tam jako novinářka mnoho hodin, bylo vedro a bylo to nekonečný.
0: Václav Klaus a Vladimír Mečiar podepsali ve Veletugendat dohodu o rozdělení Československa na dva samostatné státy.
2: Taky v tom roce přišel nástup internetu, skončilo omezení pro jeho komerční využití a síť se začala proplétat světem.
0: No a zase něco pro tebe jako pro spolťačku. Byly olympijské hry v Barceloně. Zlato brali Robert Změlík v desetiboji, Lukáš Polert ve vodním slalomu a Petr Hrdlička ve sportovní střelbě. Ta olympiáda v Barceloně byla první po pádu železné opony a Jan Železný bral zlato v hodu o štěpem.
3: Tohle je Német, značka, se které Jan Železný tíhne, tak říkají, srdcem, protože Mikloš Német, jeho konstruktér, a bylo to zase daleko, zase určitě dál než pokusy všech jeho soupeřů, i když ne tak daleko, jako ten pokus v první sérii. Připomínám, 89-66, nový olympijský rekord.
0: Byla krása, Honzu, sledovat.
2: Jo, vůbec ta olympiáda byla moc povedená, ta barcelonská, taky se pamatuju.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Už se vám taky ten rok 1992, na který dnes vzpomínáme, vybavuje. My vám pomůžeme i muzikou. Tehdy zněla i Burma Jones a Samba v kapkáře.
0: Les, kde dneska tančí letras Sambu v kapkáře. Skvělá věc, hlavně nezmokněte, i když ten deště potřeba, tak to jsou takové paradoxy. Z roku 1992 je taky píseň I Will Always Love You, kterou zpívá Whitney Houston. Ústřední píseň z osobního strážce.
2: Jo, teď jsem si přesně říkala, že to znělo ve filmu.
0: Skvělý zážitek to byl.
2: No, Petr se tady jako... Škoda, že nemáme kameru, jo? Rozpažil ruce a... No, Whitney Houston v Petrově probedení. Pojďme ale k nám domů. Janek Ledecký, nezdá se to, ale z roku 92 je hit Na ptáky jsme krátký a pořád.
0: Tak snad jsme vám přenesli vlastně mysl do roku 1992. Z posledního roku federace, vy 18-letí nebo mladší, starší, je to jedno, vzpomínky nám pište nebo namluvujte na náš WhatsApp 605 222 007. A ještě jedna muzika bude taky z roku 1992, zpěvačka Kim Wilde přišla s písní Love is Holy. Láska je svatá, tak tady je.

0: odpolední impuls, za chvíli slza a bouře, sledujeme také aktuální dopravu, čerstvou nehodu máme na Pražském okruhu, taky přímo v hlavním městě v Polotavské. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru bourala dvě osobní auta, do kolony se dojíždí na 26. a na D5 se na 7. kilometru. Takže velká komplikace. Přímo v Praze v Nové Povltavské před vjezdem do Bubeneckého tunelu ve směru na Smíchov bourala tři osobní auta. Kolona se táhne Povltavskou až do Čuprovy ulice a také do Liberecké ke Střížkovu. Další kolony vidíme v Praze v Belské, Novopatské, Východní a Štěrbolské spojce ve směru do centra. A na D1 na příjezdu do Brna od Prahy popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionu mezi kilometry 182 a 196. A ještě upozornění od Vaška, pokud pojedete v tom ústém dešti, tak dejte klasická světla, pro normální svícení ta denní nestačí. A samozřejmě, aby byly vidět i ty zadky těch vozidel. Díky za to. A cokoliv přidejte přímo k nám pro další kolegyně a kolegy za volantem, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky se slzou.

0: Puls, 15.22, aktuální čas.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: My dnes vzpomínáme na rok 1992 s vámi, kterým bylo 18, anebo vy, kteří máte jakoukoliv vzpomínku na ten rok. Na WhatsApp nám mimochodem napsal Pavel, ten 92. se měl jako čerstvý zletilec nadupaný událostmi. Zletilost, řidičák, odvod na vojnu, maturita, úmrtí blízké osoby, první zaměstnání a na konci roku zánik Československa. Bylo toho fakt hodně.
0: To byl teda megamix. Lada vzpomíná na rok 92, kdy se jí narodil syn. Po letech snažení se dcerka dočkala bratříčka a manžel syna. Z porodnice jsem odcházela až po 6 nedělích, protože se narodil maličký a já ho tam nemohla nechat samotného. Ten rok byl hodně náročný, ale teď už jsme babička a děda.
2: Krásný. A teď teda to, nevím, jestli se nebudu červenat, Zdeňku. Vy se teda svěřujete s kdečím, ale hold, takovou vzpomínku máte na rok 1992. Je poměrně soukromá. Na nový rok v 92. jsem přišel o panictví. No a pak mu bylo 18.
0: To je zásadní zážitek. Věřím, že taky rok 92 ti zůstane v hlavě navždy už.
2: Tomu rozumím, ale že se takhle s náma podělil. Děkujeme, Zdendo.
0: Andrea píše, v roce 1992 mi bylo 18 a jel jsem tehdy s mým mladším bráchou a kamarádkou ze školy na poznávací zájezd Rakousko, Itálie, Francie. Pamatuju si, že když jsme si ve Francii kupovali zmrzlinu, domlouvali jsme se rukama, nohama.
2: To v tu dobu tomu taky rozumím.
0: Mnozí krátce po pádu toho režimu.
2: Přesně tak. Pojďme se podívat, co nám hráli v kině v roce 1992. To bylo třeba Dědictví a neb kurva hoši Guten Tag režisérky Věry Chytilové s Bolkem Polívkem v hlavní roli. Takovou malou roličku, ale za to docela výraznou, si tam střihl i Karel Gott.
3: Ty Kája! Ahoj, ahoj Kájo, ahoj! Já tě znám! Ty mě neznáš?
4: Bohužel, já si nepamatuju.
3: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, si panáka, pojď. Pojď samozřejmě.
4: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
3: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
4: Je mě líto, ale
3: Vypojď nás.
4: Dobře.
3: Pojď taxíkem, jedeš samozřejmě.
4: Naschle, bavte se dobře.
0: Divoké začátky 90. Vaše zážitky z roku 1992. Pište nebo namlouvejte vzpomínky na radosti i trampoty z roku 1992 na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám

0: Plodní impuls, za chvíli skočíme zase za bezvadnou českou muzikou. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si? No, když jsme u toho, tak za chvilku taky dokončíme vaše vzpomínání na rok 1992. Buďte u toho na Impulzu.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Campus 1538 a my jsme dneska dopočítávali do roku 1992.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Velmi milé nás zdraví Mirek z Moravy, ale pak pokračuje dost ostře. Na rok 1992 nevzpomínám moc dobře, protože jsem se tak blbě oženil, že bych na to nejraději zapomněl.
2: Tak to je první zpráva tohohle typu, protože jinak všechny jsme spolu dodnes a slavíme tolikáté výročí.
0: To je život, no.
2: Tak Mirku, no, stane se někdy. Další zpráva od naší posluchačky. Spousta z vás má ten rok spojený s narozením dětí. Ivetě se tehdy narodil syn Martin, který byl nedonošený a vážil pouhých 1,30 kg. Dnes už je to chlapák a i on už s partnerkou čeká rodinu.
0: Gabi napíše, v březnu 1992 mi bylo 16,5, seznámila jsem se s bezva klukem. Vzali jsme se hned po mých 18. narozeninách. Postupem let se nám narodilo 5 dětí a teď už i 4 vnučky. Letos slavíme 33 let od svatby, tak to je rodina, jak se patří.
2: No, tak z tohohle si měl Mirek vzít příklad, no, tak ne vždycky to vyjde. Pokračujeme, vzpomínku na 92. má i se svou sestrou dvojčetem Lucka z Moravského Krasu. Bylo nám 18, na jaře jsme maturovali a na podzim měli s našimi nynějšími manželi společnou velkou svatbu.
0: Úžasný. Veronika si v tom roce udělala v listopadu řidičák, ale šla si pro ní až v prosinci, kdy bylo 18. Píseň Na ptáky jsme krátký, kterou jsme na ten rok vzpomínali, tak jim hráli na maturitním plese.
2: Je to krásný, kolik vzpomínek jste na ten rok našli ve svých hlavách, rok 1992.
0: Evidentně velmi výživný.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Výživný byl i na muziku, my jsme dali ukázku z Kurva Huše Guten Tag s Karlem Gottem, jeho epizodní roličkou. No, on tehdy přišel i s písní Když muž se ženou snídá.
2: A v tom klipu měl takový dlouhý baloňák světlý.
0: Jo. Tak tady je Karel Gott, rok 92, Když muž se ženou snídá, tak dobrou chuť.

0: za chvíli další muzika, PH za tebou, my koukáme i za vámi na silnice, aktuálně uzavřená D35, problém je po nehodě i na pražském okruhu, doprava 007 je tady za necelé 2 minuty. No a zanedlouho léto tak jako prolítne, nechci to samozřejmě nějak uspěchávat, ale bude podzim, přijde říjen, 17. října, sobota, jubilejní 10. český mejdan s Impulzem.
1: No já to teď počítám, je možný, že to bude za 4 měsíce,
0: no,
1: takhle
0: je to
1: rychle.
0: Fakticky možný,
1: červen, červen, září, říjen.
0: No, no máme 6. měsíc a říjen je 10. měsíc, to jejda, je to bude.
1: No tak to teda valí rychle. Máte už lístky, jestli ne, tak mrkněte na Ticket Portál nebo na Ticketmaster, protože vážně se to blíží. Já jsem sama sebe překvapila, jak rychle tady bude český mejdan s Impulzem. A vy víte, jaká hvězda vedle hvězdy se u nás na mejdanu potkají. Miraj, Olympik, Lucka Vondráčková, MiG-21, Činasky a taky speciální host Richard Krejčo. A to už teda stojí za to.
0: To je hvězdná nálož. 10. český mejdan s Impulzem, 17. října v pražské O2 aréně, Ticket Portál, Ticketmaster, tam jsou vstupenky. Ať jste tam s námi u toho.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Na koncertě vás rozeskáčou, za mikrofonem rozesmějou. Bráchové Polákovi, Opět a Radeček, milionoví moderátoři, kteří ví, jak chutná česká muzika. Sobota a neděle večer po 8. jen na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: A čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobního auta je uzavřená D35 na 198. kilometru u Svitav ve směru na Hradec Králové. Objízdná trasa vede přes Opatovec. Na příjezdu do Brna ve směru od Prahy popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi kilometry 182 a 196. Podobná situace je na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy. Tady se do kolony dojíždí u Blučiny na 11. kilometru. Na pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru stojí v levém pruhu osobák po nehodě. Do kolony se dojíždí na 26. kilometru a na D5 na 7. Přímo v Praze v Nové Povltavské před vjezdem do Bubeneckého tunelu ve směru na Smíchov bourala 3 osobní auta. Kolona se táhne po Vltavskou až do Čuprovy ulice a taky do Liberecké ke Střížkovu. Další kolony v Praze jsou v Belské, Novopatské, Východní a Štěrbolské spojce ve směru do centra. A nehodu hlásí profíci z Global Assistance na D6 na 10,5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. I tady dávejte pozor a očekávejte zdržení. My očekáváme další informace od vás, budeme rádi. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Dopoledne, půl minuta před 16. hodinou, Honza Varga dopisuje zprávy třeba o tom, kde proběhla policejní razie. Zprávy za chvíli, pak Helena Vondráčková, to tehdy padal déšť. A když jsme u toho, co bude padat, nebo nebude, jak bude vůbec?
1: No jo, deštník sebou rozhodně ve středu, protože středa bude chladnější a deštivější s nejvyššími teplotami jen mezi 14 až 18 stupni, na horách bude jen kolem 10.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Soud rozplétá pád vrtulníku s kelnerem. V Brně proběhla razie na cizince a mrkneme na finálovou desítku zlaté hokejky. Je 16 hodin, zprávy má Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Provozovatel aljašské chaty Tordrillo Mountain Lodge po zmizení vrtulníku s Petrem Kellnerem fatálně selhal. U soudu v Anchorage to potvrdil soudní znalec, podle kterého firma měla spustit nouzový plán, vyslat průzkumný let a včas upozornit záchranáře. Nic z toho se ale nestalo. Kellnerova rodina žaluje společnost z usmrcení z nedbalosti, protože nejbohatší Čech pád stroje z března 2021 podle všeho přežil a zemřel až kvůli mrazu a pozdnímu příjezdu pomoci. Obhajoba sice namítá, že firma formálně neporušila letecké předpisy, podle experta šlo ale o zásadní odchylku od bezpečné praxe. Havárii způsobenou pilotem v bílé tmě tehdy přežil jen snowboardista David Horvát, který v troskách čekal na záchranu dlouhých 6 hodin. S rostoucím prodejem elektrokol přibývá i nehod. Nejohroženější skupinou jsou seniori. Odborníci radí myslet na bezpečnost a nezapomínat na helmu.
8: Počet nehod s účastí cyklistů na elektrokolech vzrostl meziročně o 35%. Jana Pelešková z dopravní policie Impulzu řekla, že i počet usmrcených na e-kolech je poměrně vysoký.
9: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori. Třeba v loňském roce to bylo 70%.
8: Profesionální e-biker Richard Gasperotti mi řekl, že u seniorů vidí nejčastější chybu, že si pořídí elektrokolo a nepoužívají přehazovačku.
10: Si zvolí tu nejsilnější přípomoc vlastně té pohonné jednotky a přestávají řadit, mají vlastně nejtěžší převod vzadu, což je to malinký kolečko a nejedou frekvenčně. Je potřeba, aby ten motor se trošičku točil, dopomáhal.
8: Podle Gasperottiho je častým nešvarem při jízdě na elektrokole přeceňování sil. Elektrokolo je přitom těžší a tomu je potřeba přizpůsobit i jeho ovládání. Martina Kroa, Radio Impuls.
7: Jihomoravští policisté v Brně provedli rozsáhlou razii zaměřenou na cizince. Během jednodenního zátahu zkontrolovali přes 400 lidí a téměř 300 aut, včetně mezinárodních autobusů. Na vytipovaných stavbách pak hlídky odhalily 14 nelegálních dělníků ze střední Asie, kteří se před nimi pokusili utéct. Někteří z nich se dokonce zoufale schovali hluboko v betonářských výstužích, odkud je policisté museli vytahovat pomocí žebříku. Při silničních kontrolách navíc uvízl řidič s padělaným moldavským řidičem, kterému teď hrozí vězení. Podobné akce budou v ulicích Brna pokračovat, protože nelegální zaměstnávání cizinců je stále velký problém. Nový pavilon staví psychiatrická nemocnice v Kroměříži. Ten bude podle našeho zpravodaje Jana Čady určený pro stále vyhledávanější akutní péči. Honzo, dobré odpoledne.
11: Hezký den a taky čistou hlavu. Když taková není, jsme často krůček od akutních psychiatrických problémů. Přibývá jich čím dál více u dětí. I na ně se myslí v novém pavilonu, který roste jako z vody. Pozoruhodný je moderní dvojobjekt tím, že bude mít 115 lůžek, z čehož bude 25 přímo pro dětské pacienty. A bez zajímavosti není fakt, že se staví v secesním areálu z roku 1909. Náklady přes 760 milionů korun, Otevírat by se mělo na podzim příštího roku. Jan Čada, Rádio Impuls, Kroměříž.
7: Anketa Zlatá hokejka zná svou finálovou desítku a letos může po letech poznat nového krále. Mezi 10 nejlepšími českými hokejisty uplynulé sezóny sice nechybí osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, obrovským favoritem je ale Martin Nečas. Útočník Coloreda prožil životní ročník a v základní části NHL nazbíral stejně jako Pastrňák 100 bodů. V nominaci, které dominují borci ze zámoří, figuruje i jediný zástupce domácí extraligy, pardubický Roman Červenka. O držiteli prestižní trofeje teď rozhodne závěrečné hlasování odborníků. Slavnostní vyhlášení proběhne 23. června v Pražském divadle na Vinohradech. Zprávy jsou na konci, vysílají Renata Kuková a Petr Brožík.
0: Ano, jsme tady 4 minuty po 16. hodině, jsou na konci zprávy s Honzou Vargou. Krásné odpoledne přejeme.
1: Přejeme krásné odpoledne nejenom tím, že jsme tady, že si ho s námi užíváte, my si ho budeme užívat i s vámi, protože pro vás máme dva VIP lístky na červencový hudební festival ve
2: života.

0: Odpolední impuls, 3 minuty před 4:15, další muzika bude za chvilku. Eláni a sestrička s Kramárou, sledujeme i silnice. Připomínám nepřůjezdnou silnici číslo 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví u obce Církvice. Doprava 007 je tady za 3,5 minuty.
1: Nevím, jak s tím dnešním počasím, které bylo trošku propršené to úterý, jestli si dovedete představit třeba léto, kemp u vody, jo, to nevím. Ale chtěla bych vás tam pozvat na festival Vesuv letošní rok 4. a 5. července bude v kempu Suchý u Boskovic. Tam to rozbalí Škvor, Marpo, Martina Pártlová nebo třeba Kamil Střehavka.
0: No a letošní novinkou je druhá stage, takže jakmile jedna kapela dohraje, na druhé se hnedka začíná prostě non-stop muzika. A pro dospělé je připraven pivo z regionálních minipivovarů a pro ty nejmenší bohatý doprovodný program. A teď to přijde. Už za chvíli můžete na Impulzu vyhrát 2 VIP vstupenky a užít si festival jako hvězdy. Tak buďte s námi.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrta pěta, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připomínám neprůjezdnou 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví u obce Církvice. Policisté tam řídí dopravu. Po nehodě osobního auta je D35 na 198. kilometru u Svitav ve směru na Hradec Králové průjezdná. Jedním pruhem čekejte tady zdržení. Na příjezdu do Brna ve směru od Prahy popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi kilometry 185 a 196. Dále na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi se do přerušované kolony dojíždí na kilometru 15. A pojďme k hlavnímu městu. Na Pražském okruhu ve směru k D1 na 19. kilometru stojí v levém pruhu osobách po nehodě. Do kolony se dojíždí na 26. kilometru a na D5 na kilometru 7. Cokoliv dalšího přidejte, taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví

0: Polední impuls 5 minut před 4:30, za chvilku zase česká muzika v podání Krištofů, co bude pak? A teď pro vás něco máme. Máte šanci vyhrát 2 VIP vstupenky na festival Vesuv 2026, na kterém budete mít přístup i do backstage, takže do zákulisí čeká vás setkání s účinkujícími, neomezená konzumace jídla a pití, VIP vstup a parkování i veškeré zázemí.
1: No, abyste tyhle ty 2 VIP vstupenky vyhráli, tak musíte správně odpovědět na následující soutěžní otázku a pak samozřejmě vás musíme vylosovat. My se vás dnes ptáme, napište nám, která legendární česká kapela z hity jako Šrouby do hlavy nebo Dotknu se ohně vystoupí jako jeden z hlavních taháků. Správnou odpověď určitě najdete na www.vesuv.cz. Vy odpovídejte tradičně na náš WhatsApp 605 222 007. K odpovědi připište svoje jméno, příjmení a taky odkud jste, stačí nám město. Vyhrává každá 30. zpráva a za chvíli voláme.
2: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
3: V Planéu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planéo.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
12: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
13: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: ho než tyhle dva hity. No a pak začali posluchači psát mandraže a takovýhle, jo, tepě, tak jsem si říkal, aha.
1: Asi tam byly matoucí ty šrouby právě.
0: Šrouby a matice, ano, to jsou mandraže, ale šrouby do hlavy a dotknu se ohně, tak to je úplně jiná kapela. Na telefonu už bychom měli mít nějakého soutěžícího, kdo správně typoval. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Václav Smetana z Břas napsal 30. správnou odpověď. Václave, jaká je ta správná odpověď?
2: Lucie.
0: Jasně, že to je Lucie.
1: No jistě.
0: My vám samozřejmě gratulujeme a vyhráváte dvě vstupenky na Vesuv 2026 4. a 5. července. Je to kousíček od Boskovic v kempu Suchý. Chcete-li to přiblížit, tak řeknu ještě, že je to třeba hodinku od Brna, jo, pokud nevíte, kde jsou Boskovice. Tam se v létě už můžete začít balit, protože vás čeká skvělá podívaná, nejenom to, vy si to užijete s těmi VIP vstupenkami, se dostanete do backstage, potkáte se s umělci, budete mít neomezené jídlo, pití, VIP vstup, parkování, všechno úplně na pohodu, takže léto, jak má být, gratulujeme ještě jednou.
2: Paráda, super, děkuju moc.
1: Václave, máte dvě vstupenky, ten plus jeden bude kdo?
2: Manželka.
1: Manželka, to je krásný.
0: Jezdíte občas takhle na festival?
2: Právě, že ne.
0: Ne, tak to bude premiéra takhle?
2: Jo, určitě, ale, no.
0: Tak hele, když to máte ale se vším všudy, takže zbalíte jen tak jako nepatrný baťůžek, abyste si měl kam dát doklady, možná budou stačit do kapsy a o všechno se na festivalu o vás postarají.
1: Vašku, přesně máte tak festivalovou premiéru ještě navíc v tom VIP módu, takže budete VIP hvězda. To bude super, užijte si to, mějte se dobře.
2: Díky moc.
0: Pozdravujte manželku.
1: Taky Václav Smetana z Břas dneska vyhrál. Další vstupenky budeme mít pro vás zase zítra po 16. hodině. Samozřejmě celá veřejnost je zvána na festival Vesuv 2026. Vstupenky jsou k dostání na webu www.vesuv.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Impuls. Koukáme, co bude dál za muziku, a bude to Miloš Birka, jeho pozry. Sledujeme i dopravu, stále počítejte se zdržením na Pražském okruhu. Problém je taky po nehodě na Pražské jižní spojce. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty. A my i zítra budeme vzpomínat.
1: Jasně, když jsem mluvil o Miroslavu Žbirkovi a písničce Pozry, tak jsem se pozrela, na jaký rok zítra vzpomínat budeme, a je to rok 1981. A protože hledáme vás, kterým vždycky v tom daném roce bylo 18, tak jsme celkem rychle spočítali, že jste to vy, kterým letos bylo, anebo už je 63 let.
0: No krásné vzpomínky to budou. Vlastně to nemusí být jenom ty 18, jestli si cokoliv z toho roku 81 pamatujete, tak už teď to zpřádejte ve své paměti a zítra krátce po 15. hodině to rádi uslyšíme. Já jsem...

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V obou směrech počítejte se zdržením na Pražském okruhu na cestě k letišti od D1 po Ořech, kde zůstává omezený provoz. V protisměru je kolona v úseku Řepy Ořech a kvůli tomu vázne doprava na plzeňské D5 před Prahou od 8. kilometru. Následky nehody se likvidují v Praze na jižní spojce ve směru na Barrandov před sjezdem na Vídeňskou ulici. Kolona se táhne od Lanového mostu. Bouralo se taky na Nové Povltavské před vjezdem do Blanky směr Břevnov a Smíchov. Postojte si proto před Povltavskou už od Žižkova a přes Holešovičky od Liberecké. Dvě osobní auta stojí po nehodě na příjezdu do Prahy od Brna po dálnici D1 na 5. kilometru. Postojte si od Průhonic a v protisměru tady na výjezdu na Brno se bouralo u Chodova. Dálnice číslo 35 u Svitav směr Hradec Králové na 198. kilometru je průjezdná po nehodě jedním pruhem a nehodu dvou osobáků hlásí províci z Global Assistance v Chebu v ulici k Hradišti na kruhovém objezdu. No dneska i díky počasí je toho dost. Dávejte pozor na sebe a klidně se z cest ozvěte. Buď zavolejte 605 222 007 a nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i vašeho spolujezdce 2 za 109 korun, a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMV a My Station.

0: plus minuta a půl před 17. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy. Dost bylo bobrů, řekli si v Plzni. O co jde, se dozvíte ve zprávách. Pak bude tým Slovník cudzích snů a počasí zítra nějaké snové, nebo co nás čeká.
1: Tak jestli sníte o tom, že bude chladněji a deštivo, tak jste se dočkali, to bude právě zítřek. Deštník každopádně sebou, nejvyšší teploty jen 14 až 18, na horách kolem 10, ale příští týden by se už mělo začít oteplovat.
2: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
3: a písničky, které si tak rádi zpíváte.

0: u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
1: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Bývalý protidrogový koordinátor je k plánovaným změnám skeptický. Na aplikaci Bouračka si zvykla pětina šoférů. Plzeň se bere bobrům chuť na stromy. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Protidrogová revoluce naráží na názory expertů. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil agentuře ČTK dnes řekl, že navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se podle ní posílí šikana. Podle Vobořila se neřeší problémy se závislostmi, ale roli hraje ideologie. Reaguje tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda. Zamýšlené zpřísnění s 18 opatřeními ve 4 zákonech oznámil včera po jednání kabinetu premiéra Andrej Babiš. Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku. Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje nebo třeba přísnější postup vůči pěstitelům konopí. Ve hře je i rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí nebo posílení pravomocí obcí i policie. Policejní potápěči našli dopoledne v Labi v Kolíně tělo mrtvého muže. Po člověku předtím několik hodin pátrali, když ráno u řeky zanechal batoh a osobní věci. Středočeská policejní mluvčí agentuře ČTK sdělila, že cizí zavinění smrti předběžně vyloučili. Plzeň ochrání své stromy před bobry. Vybrané kmeny natře speciální repelentní látkou. Tyto dřeviny už pak podle zjištění naší plzeňské zpravodajky Kláry Fajstové bobry nelákají. Dobré odpoledne, Kláro.
3: Hezký den. S nátěry začínají pracovat 3 firmy v první lokalitě Namži v oblasti Malesic, Račic a soutoku Mže s Radbuzou. Bobři už osídlili velkou část vhodných lokalit. Původně se šířili z Bavorska do Českého lesa a dál po Mži. Před 6 lety jich v kraji bylo více než 3000. Přírodě pomáhají, když zadržují vodu v krajině. Někde ale výrazně poškozují vzrostlé stromy, na což Plzeň reaguje. Cenné dřeviny určené k ochraně označuje Červeným křížem. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Motoristům už skoro rok pomáhá aplikace Bouračka. Interaktivní online nástroj pomáhá řidiče nasměrovat v případě dopravní nehody, u které není nutné volat policii. Namísto papírového formuláře používá aplikaci zhruba pětina řidičů.
4: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
5: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle. Ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
4: Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů doporučuje řidičům, aby si prošli nově spuštěnou demo verzi Bouračky. Můžou si tak vyplnit záznam o nehodě na nečisto.
6: Aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
4: Obě verze motoristé najdou na webu bouračka.cz. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
7: 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi i nadále Petr Broží.
8: A Renata Kuková, blíží se taky fotbalové mistrovství světa, tak mrkneme na tom, kdo je největší favorit a co my.
7: A tým slovní cuzí snou právě teď.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls 5 minut před 17:45. Další muzika bude za chvíli a bude česká. Tereza Mašková, Hořkosladký valčík. Sledujeme i dopravu. Na příjezdu do Prahy vyjedete do kolony na 8. kilometru D5, doprava 007 je tady za 3 minuty. Ale pojďme teď ke sportu. Renata Kuková, sportačka, celé odpoledne tady se mnou. Mohl bych se teď zeptat schválně, tak jakého chlapa pro nás dneska máš, ale ty jich máš dneska stovky přímo. Stovky fotbalistů, protože pozítří začíná mistrovství světa ve fotbale.
1: Je to tak, nejsme žádní troškaři. Trošku to rozebereme, protože se valí různé prognózy ze všech stran, kdo je největší favorit, kdo bude ve finále, kdo bude ten poražený finalista, jak jsou na tom vlastně naši.
0: To je dobrá otázka. No. Kdo to vyhraje? Tak to pojďme rozebrat.
1: Největší favorit je podle nejrůznějších počítačových modelů, protože na to už máme techniku samozřejmě. Tak jsou Španělsko, Francie, Argentina a Brazílie. Je potřeba říct, že úřadující šampioni a tady titul budou obhajovat Argentinci. Minulé byli ve finále s Francií, ale bylo to strašně moc těsné, protože o titulu rozhodoval až penaltový rozstřel. Tam se to tedy lépe povedlo Argentincům. Já jsem se dívala na typy bookmakerů. Podle nich by měli být ve finále Francouzi, tedy loňský poražený finalista, a Španělé.
0: No, tak to ideálně jako to finále přinést do Evropy, aby to nebylo tak daleko, že by to odehráli třeba v Praze na Strahově.
1: Tak to by bylo bezvadný, to bych jim fakt jako nedoporučila, protože tam by nevím, jestli by spadl dřív Strahov nebo ty lampy, které tam snad ještě stojí, no to je teda nevím.
0: Tak, hlavně co naši, jak se věří českým reprezentantům?
1: Tak, my začneme s mírnějšími cíly, než je finále. Podle propočtu všech výsledků na šampionátu vyšlo jednomu super počítači, že bychom měli postoupit z té základní čtyřčlenné skupiny.
0: Výborná zpráva.
1: Dobrá zpráva, přesně tak. Máme prý dokonce 70% šanci, že půjdeme dál. A někteří škarohlídi říkají, jako co jinýho, prostě naši musí postoupit z takovéhle skupiny. A teď já to jenom vysvětlím. My jsme v aktuálním žebříčku FIFA 41. tedy čeští fotbalisté. Ve skupině máme 15. Mexiko, 26. Koreu a 60. Jihoafrickou republiku. A když řeknu, že z každé skupiny postupují dva a pak 8 z nejlepších třetích míst, tak tam se prostě někam musíme procpat.
0: To se tváří jako hratelné, no? Jako podle těch čísel, papírově se to tváří hratelně. Zmiňovala si 26. Koreu. Máme severní nebo jižní Koreu?
1: Tak je to jižní, ale kdyby byla jakákoliv. My prostě potřebujeme minimálně Jihoafrickou republiku porazit, s Koreou si to tak jak se rozdat a s Mexikem se ukáže, jaký je tam rozdíl mezi 15. a 41. týmem. Ale jinak, takhle, mám ještě tady jeden super počítačový výsledek. Vyhraje prý Španělsko a Češi na to, že budeme první, jsme až teda 29. Takže když porazíme těch 28 před námi, teoreticky porazíme, myslím to tak, že když se procpeme tam, kde se s námi nepočítá, tak jsme prostě mistři světa.
0: Šance je vždycky. Každé utkání začíná za stavu 0-0.
1: A je to kulatý, že jo? Tak. Štěstíčko, srdíčko, všechno.
0: Tam pátek máme. Ve 4 ráno si přistaneme. Česko, Jižní Korea.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony.

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do kolony na 10. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V Praze na Smíchově v Preslově ulici u křižovatky s ulicí Náměstí 14. října bouralo osobní auto s motorkou. Tady dávejte pozor, po nehodě osobního auta se projíždí jedním pruhem na D5 30 na 198. kilometru u Svitav ve směru na Hradec Králové. A dobrá zpráva přichází ze silnice číslo 35. Mezi Kutnou Horou a Čáslaví obce Církvice se podařilo nehodu odstranit a silnice je tam průjezdná. Tak aspoň něco. Další informace rádi uslyšíme od vás. Buď zavolejte 605 222 007 anebo to nahrajte velice pohodlně do žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté máte už ve svém chytrém mobilním telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Tereskou Maškovou.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: odpolední impuls, za chvíli zase česká muzika, opět a Radeček, Hory. No a my každý den zkoumáme vaše maličké každodenní radosti. Máme na to speciální takový výzkumný tým napříč Českem, naše experty na radost. Dneska to byla Martinka Kroa, která se zajímala o to, proč jste, milé dámy, se zakoukali do vašich mužů. A použiju na to tady Renatu Kukovou. Takže pověs nám svůj příběh.
1: Tak takhle. Je to dost dlouhý příběh, já ho úplně zkrátím. Prostě jsem přišla s kamarádkou do nějaké pizzerie, kde byla nějaká skupina lidí a vedle mě seděl nějaký chlapík, kterýho jsem neznala do té doby. Teď chci vysvětlit, že jsem se vlastně do něj nezakoukla, my jsme na sebe neviděli, protože seděl vedle mě. Ale teď a zásadní věc právě, co se stala, my jsme se dotkli jako jen tak mimo děk nohama, jakoby, jak sedíš u toho stolu, mimo děk, prostě dáš nějak nohu a najednou se dotkneš někoho, kdo sedí vedle tebe, ani se na něj nedíváš. A mnou projelo prostě něco strašného, to, jako já vím, že to zní úplně jako až, že se to jako vymyslela. A on mi tvrdil tehdy, že jím taky, takže jestli je možný, aby proběhla nějaká jako chemická reakce dvou cizích lidí.
0: Skrz nohy.
1: No, ale jako to, ty si to děláš legraci, ale to bylo strašně, jako strašně silný, ale ty toho člověka neznáš, ty jsi to ani jako neprohlídla, tam bylo víc lidí u stolu a najednou tohle tebou, prostě blesk z čistého nebe a takhle to bylo. No.
0: To je teda na růžovou knihovnu. No. Tak a co impulzáci, to se dozvíme za chvilku.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: dopolední impuls Petra a Renata, impulzovec krabička připravená hned po nás Jiří Korn, žal se odkládá.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
2: Je to tak, holky, řekněme si to, že radost ze života mohla být i ta první chvíle, kdy jsme potkali muže svých snů. Já jsem vám svůj příběh před chvílí říkala o tom, kdy stačil letmý dotek s nějakým cizákem u stolu a prostě projel mnou blesk a nakonec je z toho
0: měla
2: se
0: takové
2: manžel.
0: Ty, takový ty motýlky v břiše,
2: ne, vůbec, ne, to nebyly motýlky, když jsem ho neviděla ani, to prostě jenom se dotkneš tou nohou a projede tebou všechno. A potvrzuje mi to i Andrea, která nás poslouchá v New Yorku, že se jí stalo něco podobného, napsala nám hned na WhatsApp, tehdy jela na dovolenou do New Yorku a zrovna byl československý festival v Bohemce na Queens a ona seděla u stolu, vešel prostě muž, neznala ho a jak ho z dálky viděla, tak věděla, že si ho jednou vezme a je to tak, 21 let jsou manželé, prostě to je něco mezi nebem a zemí.
0: Někdy to tak přijde. No a Martina Kroata se právě zajímalo o to, proč jste se dámy zakoukali do vašich mužů.
3: Pamatujete si, proč jste se zamilovala do svého partnera?
4: Protože uměl velice pěkně namontovat a navrtat police.
5: Je to strašně dávno, ale no, protože mě byl takový oporou, no. Tak to nějak přelítlo.
3: Pamatujete si, proč jste se zamilovala do svého partnera?
6: Bylo to na první pohled. Zahlídla jsem ho a řekla jsem si, tak to je ten nejkrásnější kluk na světě. A pak jsem zjišťovala, taky ten nejúžasnější kluk na světě. A pořád se mi to potvrzuje.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Puls, za chvíli další muzika, třeba Verona Heyboy anebo Pavel Vítek. Má svůj den. Sledujeme také aktuální dopravu. Aktuálně se zdržíte třeba na Pražském okruhu, máme nehodu u Tábora a dobrá zpráva přichází z D35. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: A další dobrá zpráva přichází od nás. Pokud začínáte svůj den s naší Impulzovic rodinkou, máte totiž šanci vyhrát. Každé všední ráno v soutěži Halo tady Impulzovi hrajeme až o 100 000 korun. Výhra může být právě vaše, pokud uděláte pár drobností.
0: A to je třeba registrace, takový ten první krok, buď na webu Impulzu, v naší žluté mobilní aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. To je první krůček. Další, potom mít zapnutý telefon, když vám zazvoní, tak vzít i neznámé nebo skryté číslo a tak dále a bez zaváhání říct jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi.
1: Dneska se to podařilo Honzovi, který s námi hrál, řekl heslo, všechno šlo a dokonce šel do risku a nakonec, jak uslyšíte, si vytočil i pěknou výhru.
0: Tak dvojnásobek se vám vytočil.
2: Tak i tak dobrý.
0: Máte 20 000, to je skvělý, ne?
2: To je bomba.
0: No dej, prvo, a vy jste se lekl, co tady řešíme ve studiu, co? Nebojte.
2: Jo, to jsem se trošku
0: nelekl. Ne, nebylo to anor. A byl jsem kousíček, jedno pole od toho betáno jackpotu, chlape.
2: Sakra, no tak ho příště, no.
0: Jo, ale mám, měl jsem šťastnou ruku. Jan Štrbka vyhrává právě v tuto chvíli 20 000 korun, halo, tady Impulzovi.
2: Super.
0: A zítra ráno máte šanci třeba právě vy. Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Pražském okruhu ve směru k D1 po pojíždí kolona mezi kilometry 26 až 19. Dále na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 9. kilometru. Přímo v Praze čekejte zdržení na jižní spojce mezi Spořilovem a Lanovým mostem ve směru na Štěrboholi. Nehodu osobáku s nákladňákem hlásí profíci z Global Assistance na výjezdu z Tábora směrem na Milevsko. Dále na příjezdu do Brna po D2 vjedete do přerušované kolony převážně kamionů na 11. kilometru u Blučiny. A máme tady i porouchané auto na D46.
2: 19,5 kilometr směr Prostějov, stojí neoznačená dodávka. Je to vidět na poslední chvilku, je to zatáčce.
1: Tak pozor na to a díky za tu zprávu. A dobrá zpráva přichází z D35 na 198. kilometru u Svitav ve směru na Hradec Králové. Se podařilo nehodu odstranit a místem se projíždí bez omezení. Cokoliv přidejte i vy, budeme za to rádi, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
1: No dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou, zase zítra ve 3 tady budeme, Vláďa Jaroš přišel a střídá nás.
4: Připraven, ahoj, ahoj, já jsem ještě tady ty dozvuky toho Jirky Korna, co jste ho měli v Impulzově z krabičce, tak já si vzpomínám na takovou tu choreografii, jak ho měl ty ramínka, jak to a ono teďka na těch vystoupeních, on často jezdí i festivaly, kde byste ho třeba ani nečekali, že jo, pořád je skvělý tanečník, to netřeba asi každému říkat, ale on má i tu genialitu, že za ním jedou ty jeho starý videoklipy, který kdy natočil. A v tu chvilku, tak jak se to hýbe ta choreografie v rámci toho videoklipu, tak oni tancují takhle vepředu i s těma tanečníkama. Je to neuvěřitelný a já jsem měl hrát i v muzikálech teda, jo. Role třeba Javéra v Bídnících byla od něj naprosto neskutečná.
5: Takže krásný, já miluju Jiřího Korna, já si pouštím doma ty videoklipy taky, já si u toho jako zpívám, já u toho teda tolik netančím, ani stepovat neumím, ale miluju tohleto, zrovna tady tuhle dobu éru jeho.
4: On je naprosto geniální. Jak ty miluješ, prosím tě, Jirku Korna?
1: Já mám Jirku Korna hrozně rád, to je velký bourák. A ty, jak jsi říkal právě na těch festivalech, to je přes nějaký ten mix, jak se už několikrát podařilo, že právě mezi ty lidi, kteří na festival přijdou třeba mezi nějaké, na nějaké rockové kapely, tak do toho právě tam občas takhle špihnou Jirku Korna, Jardu Uhlíře a takové tyhle ty věci, jo.
4: Je to tak, je to tak. Tohle, já jsem na tohle chtěl na tohle téma taky najet. Ty máš úplně stejně než tou hudební cestou a já si pamatuju i takhle Marie Rotrovou na rockovém festivalu. A nejlepší, jak ty tvrdý rockeři, který by normálně každého vypískali, tak oni je přijmou právě, že jo, takový Jirku Korna, Marie Rotrovou a pak najednou ten tvrdý rocker vyměkne a on si zpívá Lásko voníš deštěm. No. To prostě je. A mně se líbí, jak to funguje, jak jako národ najednou prostě ta kožená bunda musí stranou.
1: Krásný zážitek jsem měl právě také na jednom festivalu, kde byli nějaký rockeři a potom vlastně Jarda Uhlíř přišel a všichni v oblečení tak, jak na tom vestiáku a zpívali si Barbora přijde z Tábora nebo jen cokoliv. Jako jo.
4: Je to tak, funguje to. No je tak to přebírám žezlo a pokračujeme v tom večerním tažení.
5: Na krásný písničky, protože ty vzpomínky vyvolávají i ty písničky, které hrajeme.
4: Tak, užijeme si to.
1: Pokračuje Vláďa Jaroš.

0: Rádio Impuls, hezký dobrý večer. Za malou chvíli pokračujeme dál, budeme žít českou muzikou, nabídneme kapelu Činasky Kláru a díváme se taky na zítřejší počasí. Dneska hodně zataženo, hodně deště. Jestli se vyplní to větší ochlazení, bude převážně zataženo, občas déšť a na severozápadě Čech místy přehánky, teploty okolo 18 stupňů, nic moc, na horách kolem 10.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
7: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
7: Nebo oba?
5: Mějte se.
7: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Doktor Pepe a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
10: E-shopy se dál třesou před čínskou konkurencí. Armáda se může letos rozrůst o tisíce vojáků. V ústecké zoo slaví narození tuleního mláděte. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Naše e-shopy budou po zavedení cel na čínské balíčky pořád nervózní. Levná konkurence je totiž může válcovat i dál. Od července mají celníci inkasovat 3 eura u každé zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška se obává, že ale čínské cetky můžou dál stát jen pár šupů.
12: Momentálně třeba dopravu platí pravděpodobně čínský stát, protože asi je každému jasný, že když se objedná věc za 50 korun, že se nedokáže z Číny do České republiky dopravit. Třeba bude takhle platit to co?
10: Podle Vetyšky nás můžou produkty z čínských e-shopů, jako je třeba Temu, ohrozit i na zdraví. Asijští prodejci totiž dál nemusí dodávat ke svým produktům žádné dokumenty o tom, že jejich produkty jsou nezávadné. Armáda má pro letošek velké cíle. Podle predikce by mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Ke 3. červnu měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a víc než 5000 příslušníků aktivní zálohy. Na dnešním výboru pro obranu to uvedl budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit armády, společně s modernizací a investicemi do nové techniky. V ústecké zoologické zahradě slaví narození tuleně. Takové mládě se jim narodilo po 16 letech. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně uzavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Mluvčí zahrady to řekla agentuře ČTK. Mládě tuleně obecného se narodilo v noci na včerejšek. Kvůli zachování klidu v expozici zoo dočasně zrušila i provoz vláčku, který poblíž těchto savců startuje. Slovensko vysychá, půda je u našich sousedů na mnoha místech téměř bez vody. Sucho zasáhlo až 80% území. Nejhůř jsou na tom oblasti Záhoří, okolí Bratislavy, Podunají a Dolní Zemplín.
13: Problémom v najviac postihnutých oblastiach nie je len povrchová vrstva pôdy, ale aj hlbší pôdny profil. Veľmi nízke je aj relatívne nasýtenie pôdy. Polinohospodári v podunajskej nížine sú bez závlah stratení. Deficit vlahy pod hranicou 50% pociťuje až 3/4 územia krajiny. Zväčša je od minus 20 do 60 mm. Pomôcť by mohli búrky, ktoré sa očakávajú tento týždeň, no v nížinách ich nemá byť veľa. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
10: Honduraský parlament zpřísnil tresty za femicidu. Za úmyslné zabití ženy z důvodu jejího pohlaví bude nově hrozit až 60 let vězení, píše to agentura AFP. Nejpřísnější sazba se bude vztahovat na případy genderově podmíněného násilí nebo únosů, které skončí smrtí oběti. Honduras dlouhodobě patří k zemím s nejvyšší mírou vražd žen v Latinské Americe. Kritici ale upozorňují, že zpřísnění trestů samo o sobě situaci neřeší.
0: Hezký dobrý večer, Vladě Roš za mikrofonem. Už tady budeme mít za pár dnů další velmi vzácnou hudební návštěvu. Kdo pak dorazí a kam? Povíme si zhruba za čtvrt hodinky a taky ukončíme dnešní Jezdím s úsměvem.
11: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na chvíli to změníme, zapomeňte na pátek, ale na pondělí to si zapište, protože právě v pondělí ráno u Impulzových dorazí, tam Marek Ztracený bude naším dalším hostem a hlavně Marek vás vytáhne z postele, naladí vás na tu pondělní cestu do práce, která, co si budeme povídat, pondělní je nejotravnější z celého toho pracovního týdne a Marek vám bude hrát, bude tady živý koncert přímo ve studiu, vy to uslyšíte v rádiu a navíc ještě bude rozdávat lístky na svoji legendární letenskou pláň. Tak u toho buďte, poslouchejte v pondělí Impulzovi a vydáme se taky na silnice už za chviličku, třeba na D11 nebo na problémy, které máme na příjezdu do Prahy po D5.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dálnice D11, 113. kilometr na sjezdu směrem na Náchod, tady dejte pozor na porouchaný kamion, zdržíte se v koloně od 111. kilometru. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi, tady se do přerušované kolony dojíždí na 10. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 9. kilometru, ta dále potom pokračuje na Pražský okruh. Je to až po Ořech na 19. a na dálnici D8, 67. kilometr ve směru od Drážďan na Prahu. Tady pozor na porouchané auto. Jaká pak je vaše cesta, jak to jede vám? Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci. Využívejte případně i naší dopravní centrálu 605 222 007. A teď hudebně do doby, kdy skupina Erasure udělala celé album a předělala jenom písničky od Aby, tady je jedna z nich.

0: máme pro vás jednu z variant, jak udělat radost vašim kolegům, milionovým kolegům, a to každé všední dopoledne u Vlasty Korce. Vždycky po 9. hodině zahrajte jim 7 pecek. Můžete jim dokonce něco vzkázat, Vlasta vám zavolá. Objednejte se, ať to všechno můžeme zprodukovat. www.impuls.cz.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Manžel se ptá manželky: miláčku, kdybych zemřel, vdala by ses znovu? No tak jsem mladá, tak asi určitě ano. A to byste jako bydleli v tomhle domě? No tak dům je velký, ano, bydleli. A to by jezdil i mým autem? No je to nové auto, já si myslím, že asi ano. A hrál by i mými golfovými holemi? Ne, tak to určitě ne, on je levák.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
3: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: do Francie, do Paříže na výlet s kapelou Olympic. Kdo by nechtěl, za chvíli pojedeme všichni v Impulzovic krabičce.
1: Jezdím s úsměvem.
0: Ještě jeden výlet, nechte se vzít od Petra Berky, mého kolegy. Dneska měl totiž náš dopravně bezpečnostní projekt Jezdím s úsměvem velkou pohotovost na odměny a právě Petr vyrazil do Kladna a jak to dopadlo, nám řekne ve vysílání. Petře, ahoj, jak to dneska vypadalo?
2: Zdravím všechny na Impulzu, včetně tebe, Vláďo. Já si dnes zajel do Kladna na čerpačku OMV do ulice Kročihlavská a jako první za mnou dorazila posluchačka Markéta, která už před svým domovem slyšela v koloni, že jsme zrovna tady v Kladně s odměnami pro usměvavé řidiče. A popravdě řečeno, neviděl jsem dneska usměvavější posluchačku. No pojďme si dnešní projekt Jezdíme s úsměvem v Kladně připomenout.
3: Jsem v Kladně s posluchačkou Markétou, která stála tady nedaleko v koloně, uslyšela naši výzvu a dorazila jako první, takže přijela s krásným úsměvem se svým partnerem, manželem. Dobrý den.
4: Manželem, ano.
3: Tak vás zdravíme, odkud, kam jste měli namířeno?
4: No, jedeme z Českého Krumlova, míříme do Kladna, jsme z Kladna a trošku jsme se zdrželi v koloně.
3: Takže to nejlepší v cíli.
4: Ano.
3: Teď jste první, máte možnost si vytáhnout nějakou odměnu za váš krásný úsměv a za to, že jezdíte zodpovědně. Co to bude za odměnu? Tak sahejte, prosím.
4: Už se těším.
3: Tak, co pak to bude? Bude tankování zdarma na celý rok nebo na měsíc? A je to?
4: 500 bodů do aplikace! Super!
3: Gratuluju.
2: Tak jste to slyšeli, tankování na rok zdarma ani na měsíc dnes nikdo nevytáhl, ale co není dnes, může být příště a tak dobře radím, poslouchejte Rádio Impuls, kde se vždy vše dozvíte dřív než ostatní. Zatím jezdíme s úsměvem, se s vámi pro dnešek loučí Petr Berka.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls, hezký dobrý večer, Petr Naď za chviličku, od P ještě zpěvačka Pink, takhle vám budeme hrát a porouchaný kamion taky od P stojí na D11 na sjezdu na exitu 113 Jaroměř Sever, za chvíli podrobnosti.
1: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Radio Impuls, doprava 007.
0: Hezký úterní večer, držte volant, jsme v tom s vámi. Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar jede taky, Kubo.
6: Ahoj Vláďo, hezký večer. Momentálně překáží porouchaný kamion na konci dálnice D11 u Jaroměře na cestě z Hradce Králové na kruhovém objezdu. Očekávejte tam zhruba 2-kilometrovou kolonu. Přerušované fronty zůstávají obousměrně na Pražském okruhu před Ořechem, na cestě k letišti od Lochkova a v protisměru od Chrášťan. Vázne proto doprava i na plzeňské D5 od 6. kilometru. Následky dopravní nehody se došetřují na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna na 2,5 kilometru. Postojíte si tam pár minut. A na trase Lipník nad Bečvou Olomouc u nájezdu z Přáslavic narazil osobák do svodidel. Z Globá systém z Kuba.
0: Vy úplně nejlépe budete vědět, jak to jede u vás. Monitorujeme celou Českou republiku společnými silami. Udělejme to přes žlutou mobilní aplikaci, případně nám můžete volat na naši dopravní centrálu. Číslo je 605 222 007. Přejeme šťastnou cestu a dobrý večer. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: 19. hodina se přibližuje. Budeme žít českou muzikou po zprávách třeba Jelen nebo Xindlix. Sledujeme i počasí na zítra. Ano, opravdu se ochladí a bude se to udržovat tak, jak slibovali meteorologové. Déšť nás čeká opět v severozápadní polovině Čech. Místy větší přehánky, teploty 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem desítky.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
1: Létá po světě a bere nás sebou.
2: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky. Stojí to za to.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na rádiu Impuls.
3: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Policisty zaměstnává nedělní střelba v Poleradech. Trump hrozí odplatou za sestřelený vrtulník. Rybářská stráž pod Krušnými horami nosí nově kamery. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Policie vyšetřuje nedělní střelbu v Poleradech u Prahy. Případ řeší jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až 10 let vězení. Mluvčí středočeské policie to uvedla v tiskové zprávě. Policisté k případu vyjížděli v neděli večer. Po předchozím konfliktu vystřelil podle policie řidič taxi na jednoho ze dvou zákazníků. Použil zbraň, kterou měl legálně. Postřelený muž zatím zůstává v nemocnici. Írán v noci na dnešek sestřelil americký vrtulník. Podle Donalda Trumpa na to Spojené státy budou muset odpovědět. Americký prezident to napsal na své sociální síti True Social. Oba piloti stroje jsou podle Trumpa v pořádku. Rybářská stráž pod Krušnými horami používá kamery. Kontroly u zatopených dolů a v revírech na Bílině nebo Ohři se nově pro jistotu zaznamenávají. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty teď rybářské hlídky vyrážejí s podobným zařízením, jako mají strážníci. Dobrý večer, Dušane.
9: Zdravím spod Krušnohoří. Minikamery, tedy dar od mosteckého magistrátu, zapíná rybářská stráž při každé kontrole. Množí se totiž problémy. V lepším případě dohady o povolenkách, v horším dochází k potyčkám. Agresivní bývají hlavně pytláci. Policie, která se u vody také objevuje, nemůže být všude, a tak záznamy z kamer poslouží nejen jako důkazní materiál, ale i jako prevence. Po ní přitom volá čím dál víc podkrušnohorských rybářů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Kvalitu vody v koupališti může posoudit každý z nás. Laický rozbor se dá udělat za pomocí běžné plastové lahve. Tip dopodrobna vysvětluje ředitelka krajské hygieny v Liberci Jana Lousová.
10: Odeberu vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako sekané jehličí, tak půjde o synice.
8: Kvalita vody na vodních nádržích v přírodě se dá zjistit i online. Stačí zajít na státní web koupací-vody.cz. Na nadcházejícím fotbalovém mistrovství světa bude rekordních 8 čtyřicátníků. Na šampionátu ve Spojených státech, Mexiku a na Kanadě tak bude o jednoho víc než na všech předchozích 22 šampionátech dohromady, upozornila na to agentura Reuters. Nejstarším účastníkem letošního turnaje bude 43-letý skotský brankář Craig Gordon.
0: A od fotbalu na kolo... Budeme držet ten sport, i když bavíme se o elektrokolech a tam přibývá nehod, s tím samozřejmě se zdviženým prstem se také volá víc a víc po bezpečnosti. O tom si promluvíme v této hodině.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.
0: Téma hodiny za 35 minut, teď už Xindl X a taky Olga.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: I tady u nás jste doma, naše žlutá rodino, zdravíme vás, posloucháte Impuls. Dobrý večer, za chvíli pokračujeme, připomeneme si velký hit Lucie Bílé Útěk, vlastně taky filmová písnička, a ještě jednu filmovou, to bude Hříšný tanec, ten smutný okamžik, jak Patrick nasedá do svého vozu a odjíždí od Jennifer Grey a bude zpívat She's Like the Wind už za chviličku. No a když jsme u těch vozů, tak abyste taky mohli dojet správně na své místo, tak opatrně, budeme všechno monitorovat. Třeba i D1, kde se čerstvě stala nehoda, je to u Brna ve směru na Prahu.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Velký pozdrav za volant na vaší cestu, ať dobře dojedete. Máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1, 195. kilometr u Brna směrem na Prahu, tady došlo k nehodě osobního auta, kolona se tam ale netvoří. Na Karvinsku mezi Petrovicemi u Karviné a Koukolnou bourala dvě osobní auta. Dále potom na Frýdecko-Místecku v Nošovicích srazilo osobní auto chodce a nehoda dvou osobáků se ještě stala v Jablonci nad Nisou ve Střelecké ulici. Tam jsou taky starosti. Zkuste je společně s námi vyřešit, udělejte to přes žlutou mobilní aplikaci, jestli něco před sebou vidíte. A jestli dorazíte na místo, o kterém jsme se bavili, můžete aktualizovat taky přes naši žlutou mobilní aplikaci. Zdarma si ji stáhněte do svých mobilních telefonů. A teď chytněte svého partnera za ruce, dámy, a představte si, že je to váš Patrik.

0: Hezký úterní večer, posloucháte Impuls, za malý moment Eláni, nebo legenda všech legend. Michael z našich kin, momentálně teď, ale navždy Michael Jackson, král popu. Takový bude hudebně Impuls a ráno, každé všední ráno u Impulzových. Máme svého profesora, ten si vás prozkouší, pokud třeba už se vaše dítě pomalu chystá do školy, víte, že to přijde po prázdninách poprvé a vy se bojíte jako rodiče, že třeba selžete, tak nechte se proklepnout naším profesorem a zjistíte, jak na tom jste, jak jste připraveni na září zpátky do lavic. Každé všední ráno u Impulzových, laďte mezi 5. a 9.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

S touhle muzikou od krále popu posíláme vždycky velké pozdravy do vězení. To je Michael Jackson, to byl Michael Jackson a navždy bude. Helena Vondráčková, ta naopak přinese českou muziku, jak to máme rádi, z Impulzovic krabičky už za pár chvil. Teď se budeme věnovat elektrokolům, protože s rostoucím prodejem právě těchto kol přibývá bohužel i nehod a nejohroženější skupinou jsou seniori.

0: Používají přehazovačku.
1: Si zvolí tu nejsilnější přípomoc vlastně té pohonné jednotky a přestávají řadit, mají vlastně nejtěžší převod vzadu, což je to malinký kolečko a nejedou frekvenčně. Je potřeba, aby ten motor se trošičku točil, dopomáhal.
0: Podle Gasperottiho je častým nešvarem při jízdě na elektrokole přeceňování sil. Elektrokolo je přitom těžší a tomu je potřeba přizpůsobit i jeho ovládání. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Máte se dobře, máte dobrý večer v naší společnosti Rádia Impuls. Tak to jsme spokojeni dvojnásobně. Za chviličku Michal David, Decibely lásky, bude zpívat třeba ještě taky zpěvačka Adele. A nehoda částečně brání provozu na D1, 195. kilometr u Brna ve směru na Prahu. Podrobnosti za chviličku z dopravy 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Kuba Tilšar je se mnou. Kubo, vítej. Jak pak to vypadá? Zdravíme do globálu.
1: Ahoj Vláďo, hezký večer. Pozor na dálnici D1 u Brna směrem do Prahy na 195. kilometru, kde bouralo osobní auto. Projedete místem, ale plynule. Na příjezdu do Náchoda na polsko-českém pomezí se nárazově tvoří kolony v obou směrech kvůli zúžení. Na Rychnovsku na příjezdu do Opočna od Dobrušky zasahují záchranné složky u nehody osobáku a práce na silnici komplikují průjezd na silnici 4 před Vimperkem ze Strakonic. Postojíte si tam pár minut. Z Globa se stán z Kuba.
0: Další informace, další vysílání chystáte společně s námi. Kdykoliv se můžete ozvat přes žlutou mobilní aplikaci. Rádi vás uslyšíme a pomůžete navzájem ostatním řidičům. Ono se vám to tady u nás skrz naše vysílání v dobrém vrátí. Nebo 605 222 007, ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu do vaší cílové destinace.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: number five.
1: Alespoň ta letní muzika, když nám to jinak za okny moc nejde a nepůjde to ani zítra, tak proto zvolíme českou a slovenskou muziku až do 5. hodiny raní, takhle to bude vypadat hudebně po 20. hodině, co počasí. Zítra potvrzeno, takhle se musíme obrnit, obléci více, protože bude pouze 18 stupňů, to jsou zítřejší hranice maxima, bude převážně zataženo, občas déšť na severozápadě Čech, tam budou ještě silnější přehánky.
2: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
4: Rodina je milá.
5: Jede, jede poštovský pán.
6: A rodina umí podržet.
7: Mohli bychom vám pomoct my?
8: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
4: Pobavit se.
9: To není možný.
6: Máte rádi Kláru?
10: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
4: Nebo Honzu?
11: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
5: Nebo oba?
12: Mějte se.
4: Šťastnou cestu.
2: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
13: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
14: Paliva mohou zítra zlevnit. Na Rusko míří další evropské sankce. V Ostravě skončila nepříjemná tramvajová výluka. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
15: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
14: Tankování bude zítra pro šoféry zas o něco radostnější. Maximální ceny pohonných hmot určované státem mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41,40. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 39 korun 91 haléřů za litr. To je o 14 haléřů méně než dnes. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 40 korunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny ropy na začátku týdne prudce stouply v reakci na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Iránu. Dnes už ale ceny na trzích opět klesají. Analytik XTB Jiří Tyleček proto upozorňuje, že situace se na trhu může kdykoliv rychle změnit. V závislosti na tom, jak se konflikt na Blízkém východě bude dál vyvíjet. Zásadní dopad na ceny pro motoristy ale zatím nečeká. Evropská komise by Rusku ráda znovu přistřihla křídla. Navrhuje nový, už 21. balík sankcí. Tento by udeřil na energetiku, ruské banky nebo obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam přibýt víc než 30 ruských bank. Komise zároveň poprvé navrhla zakázat vstup do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Sankční balíčky mají podle šéfky unijní exekutivy velký význam a vytvářejí tlak na Moskvu. To se projevuje i dopady na ruskou ekonomiku. V Ostravě skončila otravná výluka tramvají. Dva měsíce nejezdily spoje mezi největším městským obvodem jih a centrem města. Tři linky se vrátily na původní trasy a znovu začala jezdit linka číslo 10. Ostravu ale čeká další přerušení tramvajové dopravy.
16: Dopravní podnik ještě letos plánuje výluku tramvají, ale až na srpen, poté, co skončí velké hudební festivaly. Odklon tramvají bude mít souvislost s modernizací trati ve Vítkovické ulici a potrvá od 3. srpna do 16. září. Týká se to linek 1, 2 a 13. Po modernizaci bude tramvajový provoz ve Vítkovické ulici tišší, po instalaci pevné jízdní dráhy se tam sníží vibrace a proměnou projde i zastávka Don Bosco. Získá větší kapacitu, nové vybavení a bezpečnostní osvětlení. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
14: Dělníci v Brně dokončili ražbu tramvajového tunelu. Budoucí tramvajová trať povede tunelem na brněnské sídliště Kamechy. Samotná trať má jít do provozu v závěru příštího roku. Nejnáročnější stavební práce související s ražbou, které obtěžovaly obyvatele z okolí, jsou teď u konce. Podle ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka se teď bude tunel dokončovat.
17: Protože v téhle chvíli byl pouze vozovky vyražen, budou probíhat ostatní práce, a to především v oblasti smyčky Ečerova, protože další milník milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovození smyčky Ječerova, což by mělo být na konci měsíce srpna, což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
14: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moct od nového školního roku vrátit na svoji trasu linka 1. Ta bude později pokračovat právě až na Kamechy, kam zatím jezdí jen autobusy.
15: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika na čtyřech stagech. 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem vypukne 23. a 26. července a jako hlavní zahraniční hvězda dorazí legendární Roxette. Těšte se i na absolutní špičku české a slovenské scény. Kapely Lucie, Činasky, Škvor, Richarda Millera, Doktor PP a desítky dalších. Nejvýhodnější vstupenky nakupujte právě teď na www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
2: Doufal jsem, že jsem jiný, že nikdy nezláká ma vůňa inej ženy. Bože, jaký naivný jsem bol. Zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Drtivá většina českých rodičů chce zakázat dětem mladším 15 let přístup na sociální sítě. Ukazuje to nový průzkum agentury STEM Mark. Pro tento přísný krok se vyslovilo téměř 80% z nich. Zákaz přitom podporují mnohem častěji matky než otcové. O stejném plánu mluvil už v únoru premiér Andrej Babiš, který by rád následoval Francii, kde má podobné omezení začít platit od letošního září. Zatímco psychiatři plošnou regulaci schvalují, dětský ochránce práv Martin Beneš varuje, že to školáky jen vyžene do nebezpečnějších a nekontrolovaných zákoutí internetu. Samotné děti by s věkovou hranicí souhlasily jen tehdy, pokud by se týkala mladších spolužáků. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata. Informují o tom média s odvoláním na mluvčí Bratislavského národního ústavu dětských chorob. Mluvčí Dana Kamenická neupřesnila, jaký je zdravotní stav novorozenců. Víc podrobnějších informací slíbila poskytnout zítra. Podle serveru Aktuality.sk se jedná o skutečnou raritu s tím, že v moderních dějinách Slovenska jde o třetí případ. Podle jiných zdrojů je v pořadí čtvrtý od roku 2000. Narození siamských dvojčat je považované za mimořádně vzácné. Často se narodí už mrtvá nebo umírají několik hodin po porodu. Jen čtvrtina z takových dvojčat, která přežijí déle, je podle televize Markýza vhodným adeptem na operaci, při které je oddělí. V ústecké zoo se po 16 letech narodilo tulení mládě. Mládě tuleně obecného přišlo na svět v noci na pondělí. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Podle mluvčí ústecké zoo Veroniky Schránkové je to chovatelský úspěch.
2: Nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky proto prosíme o ohleduplnost, dejme napak v okolí expozice tuleňů.
1: Ústecká zoo má aktuálně 3 dospělé tuleně, jeden z nich je samec. Kvůli zachování klidu v expozici zrušila zoo dočasně provoz vláčku, který startuje právě nedaleko těchto savců. Plzeň má evropský unikát na atletickém stadionu. Sportovcům začíná sloužit neobvyklá střešní dráha. Je určená také pro běh do kopce.
3: Střechu tréninkového objektu na atletickém stadionu ve Skvrňanech tvoří vlna konstrukčně podobná mostu. Je pokrytá tartanem a v nejprudším místě má sklon 38%. Pod ní je další krytá běžecká dráha o délce 60 metrů pro tréninky například překážkových běžců. V budově jsou i šatny, sklady, gymnastický sál a parkovací místa. Součástí vlny jsou na jedné straně také schody dvou různých výšek. Atletická škodovka roste, klub má už 12 členů. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Tenisová hvězda Serena Williamsová září i po přestávce. Po 4leté pauze se vrátila vítězně na kurty v Queen's Clubu. Vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře po boku 19leté Kanaďanky Viktorie Embokové, a to ve svých 44. Původně Williamsová oslovila kvůli chystanému návratu i Kateřinu Siňakovou. Světová deblová jednička ale spolupráci odmítla kvůli odlišnému programu. Zítra má být převážně zataženo, objevit se můžou přehánky nebo déšť. Teploměr ukáže mezi 14 a 18 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle,

člověka za lidskou duši. Krčí se svědomí, na srdce buší.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Naše e-shopy budou po zavedení cel na čínské balíčky pořád nervózní. Levná konkurence je totiž může válcovat i dál. Od července mají celníci inkasovat 3 eura u každé zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vitiška se obává, že ale čínské cedky můžou dál stát jen pár šupů.
2: Momentálně třeba dopravu platí pravděpodobně čínský stát, protože asi je každému jasný, že když se objedná věc za 50 korun, že se nedokáže z Číny do České republiky dopravit zdarma. Třeba bude takhle platit to co?
1: Podle Vetyšky nás můžou produkty z čínských e-shopů, jako je třeba Temu, ohrozit i na zdraví. A zjiští prodejci totiž dál nemusí dodávat ke svým produktům žádné dokumenty o tom, že jejich zboží je nezávadné. Nová centra duševního zdraví mají být zásadní reformou v oblasti psychiatrie. Rozjezd ale zásadně brzdí nedostatek psychiatrů, klinických psychologů a psychiatrických sester. Problémem je i složité papírování. To potvrdilo dnešní otevření speciálního centra pro závislé v Pražské všeobecné fakultní nemocnici. V Česku zatím funguje necelá 50 těchto center, která propojují zdravotní a sociální péči. Stát chce jejich počet do 2 let navýšit na 75 a na podzim rozdělí přes 200 milionů z evropských fondů. Nejhorší situace je u dětských psychiatrů. Armáda má pro letošek velké cíle. Podle predikce by mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany. Rozrůst by se měla také o 420 příslušníků aktivních záloh. Ke 3. červnu měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a víc než 5000 příslušníků aktivní zálohy. Na dnešním výboru pro obranu to uvedl budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personál oblast jednou z hlavních priorit armády, společně s modernizací a investicemi do nové techniky. Vesnička Úherce za Plzní má jeden z nejmodernějších skateparků u nás. Otevřela ho u dálnice D5. Na ploše 600 metrů čtverečních má prvky, které zatím v Česku nejsou. Jde o nezvyklý park s organickými tvary, takové se budují v cizině. Podle starosty Úherců Vlastimila Blaška vesnice skatepark vystavěla, aby podpořila aktivitu dětí.
3: Nechceme, aby lidi platili, chceme, aby děti nebyly na mobilech, na tabletech a aby se zdvihli a šli sportovat místo toho, aby lenošili doma. Začalo sem jezdit i víc lidí z jiných obcí, protože něco takového není všude.
1: Skatepark v Úhercích je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pump trackem, toaletami, zázemím a osvětlením. Obec do něj za 5 let dala celkem 11,5 milionu korun. Z toho skatepark, který postavila bez dotace, ji stál necelé 4 miliony. Zítra budou na obloze převládat mraky i přeháňkové nebo dešťové. Nejvyšší teploty budou mezi 14 a 18 stupni. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Až do rána česky a slovensky.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla, do koka. Jednou se vrátím.

bude naslouhat. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
5: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: S rostoucím prodejem elektrokol přibývá i nehod. Nejohroženější skupinou jsou seniori. Odborníci radí myslet na bezpečnost a nezapomínat na helmu.
8: Počet nehod s účastí cyklistů na elektrokolech vzrostl meziročně o 35%. Jana Pelešková z dopravní policie Impulzu řekla, že i počet usmrcených na e-kolech je poměrně vysoký.
9: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori. Třeba v loňském roce to bylo 70%.
8: Profesionální e-biker Richard Gasperotti mi řekl, že u seniorů vidí nejčastější chybu, že si pořídí elektrokolo a nepoužívají přehazovačku.
10: Si zvolí tu nejsilnější přípomoc vlastně té pohonné jednotky a přestávají řadit, mají vlastně nejtěžší převod vzadu, což je to malinký kolečko a nejedou frekvenčně. Je potřeba, aby ten motor se trošičku točil, dopomáhal.
8: Podle Gasperottiho je častým nešvarem při jízdě na elektrokole přeceňování sil. Elektrokolo je přitom těžší a tomu je potřeba přizpůsobit i jeho ovládání. Martina Kroa, Radio Impuls.
7: Karlosova Lvice má za sebou stěhování. Ministerstvo životního prostředí dnes šelmu Elzu odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Karlose Vémoly. Rezort o tom napsal v tiskové zprávě. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Zatím je v karanténním režimu v uzavřeném pavilonu šelem. Mluvčí zahrady to řekla agentuře ČTK. Vémola stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby odebrané v roce 2023 nebyl schopný doložit zákonný původ zvířete chráněného mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy. Lvice má podle ministerstva kompletně odstraněné drápy na předních tlapách a je výrazně handicapovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu. Slovensko vysychá, půda je u našich sousedů na mnoha místech téměř bez vody. Sucho zasáhlo až 80% území. Nejhůř jsou na tom oblasti Záhoří, okolí Bratislavy, Podunají a Dolní Zemplín.
11: Problémom v najviac postihnutých oblastiach nie je len povrchová vrstva pôdy, ale aj hlbší pôdny profil. Veľmi nízke je aj relatívne nasýtenie pôdy. Poľnohospodári v Podunajskej nížine sú bez závlah stratení. Deficit vlahy pod hranicou 50% pociťuje až 3/4 územia krajiny. Zväčša je od minus 20 do 60 mm. Pomôcť by mohli búrky, ktoré sa očakávajú tento týždeň, no v nížinách ich nemá byť veľa. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
7: Americký národní úřad pro letectví a vesmír poodhalil podrobnosti k příští misi Artemis. NASA oznámila jména 3 amerických a 1 italského astronauta. Během mise si nová posádka vyzkouší dokování své kosmické lodi s lunárním modulem na oběžné dráze, píše o tom agentura Reuters. Plánované misi Artemis 3 předcházela dubnová mise Artemis 2, při které 4 astronauti NASA uskutečnili let kolem měsíce a dostali se od Země dál než kdokoliv předtím. Příští rok má nová posádka navázat právě misí Artemis 3, která mimo jiné otestuje přistávací moduly společností SpaceX Ilona Muska a Blue Origin Jeffa Bezose. Artemis 3 pak připraví půdu pro misi Artemis 4, která počítá s přistáním 2 astronautů v blízkosti jižního pólu měsíce v roce 2028. Půjde o první přistání NASA s posádkou na měsíci od mise Apollo 17 v roce 1972. Severoirským Belfastem otřásl brutální útok. Úřady vyzvaly občany k zachování klidu poté, co dnes policie zadržela Súdánce v souvislosti se včerejším incidentem. Pachatel je podle informací agentury AP žadatelem o azyl. Na ulici pobodal muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje. Případ vzbudil po celé zemi pobouření, zejména kvůli videu, které útok zachytilo. Muž podezřelý z pokusu o vraždu je teď ve vazbě. Zítra má být převážně zataženo, objevit se můžou přehánky nebo déšť. Teploměr ukáže mezi 14 a 18 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Protidrogová revoluce naráží na názory expertů. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil agentuře ČTK řekl, že navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se podle něj posílí šikana. Reaguje tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda. Zamýšlené zpřísnění s 18 opatřeními ve 4 zákonech oznámil po jednání kabinetu v pondělí premiér Andrej Babiš. Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku. Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje nebo třeba přísnější postup vůči pěstitelům konopí. Ve hře je také rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí nebo posílení pravomocí obcí i policie. Spojené státy zahájily nové údery na Írán. Reagují tak na íránské sestřelení amerického bitevního vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Americký prezident Trump včera oznámil, že Spojené státy budou muset na sestřelení amerického vrtulníku odpovědět. Íránská státní média následně s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace. Požár střechy s fotovoltaikou způsobil obří škodu. Po včerejším zásahu v Lutíně na Olomoucku ji odborníci vyčíslili na 8 milionů korun. Hořely fotovoltaické panely a střecha rodinného domu. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Mluvčí hasičů agentuře ČTK sdělila, že se při požáru nikdo nezranil. Dělníci v Brně dokončili ražbu tramvajového tunelu. Budoucí tramvajová trať povede tunelem na brněnské sídliště Kamechy. Samotná trať má jít do provozu v závěru příštího roku. Nejnáročnější stavební práce související s ražbou, které obtěžovaly obyvatele v okolí, jsou teď u konce. Podle ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka se teď bude tunel dokončovat.
2: Protože v téhle chvíli byl pouze vozovky vyražen, budou probíhat ostatní práce, a to především v oblasti smyčky Ečerova. Protože další milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovození smyčky Ečerova, což by mělo být na konci měsíce srpna, což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
1: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moct od nového školního roku vrátit na svoji trasu linka 1. Ta bude později pokračovat právě až na Kamechy, kam zatím jezdí jen autobusy. Plzeň má evropský unikát na atletickém stadionu. Sportovcům začíná sloužit neobvyklá střešní dráha. Je určená také pro běh do kopce.
3: Střechu tréninkového objektu na atletickém stadionu ve Skvrňanech tvoří vlna konstrukčně podobná mostu. Je pokrytá tartanem a v nejprudším místě má sklon 38%. Pod ní je další krytá běžecká dráha o délce 60 metrů pro tréninky například překážkových běžců. V budově jsou i šatny, sklady, gymnastický sál a parkovací místa. Součástí vlny jsou na jedné straně také schody dvou různých výšek. Atletická škodovka roste, klub má už 12 členů. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Dnešní obloha má být převážně zatažená, musíme počítat s přeháňkami nebo deštěm. Naměříme maximálně kolem 16 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Čekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ohledně výuky jazyků budou mít školy nakonec o něco větší volnost. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol, který má k dispozici agentura ČTK. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadit. Nový rámcový vzdělávací program schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek. Původně měl přinést právě třeba povinnou výuku angličtiny od první třídy základek a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od 7. ročníku. Doplním, že v současné době je první cizí jazyk povinný od 3. třídy a druhý nejpozději od 8. Maximální ceny pohonných hmot určované státem dnes mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41,40. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 39 korun 91 haléřů za litr. To je o 14 haléřů méně než včera. Nafta se tak po několika dnech opět vrací pod 40 korunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny ropy na začátku týdne prudce stouply v reakci na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Iránu. Včera už ale ceny na trzích opět klesaly. V ústecké zoo se po 16 letech narodilo tulení mládě. Mládě tuleně obecného přišlo na svět v noci na pondělí. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Podle mluvčí ústecké zoo Veroniky Schránkové je to chovatelský úspěch.
2: Nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky proto prosíme o ohleduplnost, zejména pak v okolí expozice tuleňů.
1: Ústecká zoo má aktuálně 3 dospělé tuleně, jeden z nich je samec. Kvůli zachování klidu v expozici zrušila zoo dočasně provoz vláčku, který startuje právě nedaleko těchto savců. Vesnička Úherce za Plzní má jeden z nejmodernějších skateparků u nás. Otevřela ho u dálnice D5. Na ploše 600 metrů čtverečních má prvky, které zatím v Česku nejsou. Jde o nezvyklý park s organickými tvary, takové se budují v cizině. Podle starosty Úherců Vlastimila Blaška vesnice skatepark vystavěla, aby podpořila aktivitu dětí.
3: Nechceme, aby lidi platili, chceme, aby děti nebyly na mobilech, na tabletech a aby se zdvihly a šly sportovat místo toho, aby lenošili doma. Začalo sem jezdit i víc lidí z jiných obcí, protože něco takového není všude.
1: Skatepark v Úhercích je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pumptrackem, toaletami, zázemím a osvětlením. Obec do ní za 5 let dala celkem 11,5 milionu korun. Z toho skatepark, který postavila bez dotace, je stál necelé 4 miliony. Sázkové kanceláře mají o favoritovi fotbalového mistrovství světa jasno. Podle jejich kurzů budou v Americe horkými adepty na vítězství úřadující evropští šampioni ze Španělska a Francie. Typující se z bookmakery ale neshodnou. Suverénně nejvíc vkladů zatím míří na Portugalce. Agentuře ČTK to řekli zástupci sázkovek. Český tým patří před turnajem spíš k outsiderům. Světový šampionát ve fotbale startuje už zítra. Naši do něj naskočí zápasem s Koreou v pátek. Čas duelu ale není pro fanoušky v tuzemsku příliš příznivý. Startuje se ve 4 hodiny ráno našeho času. Dnes čekáme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a s teplotami maximálně mezi 14 a 18 stupni. Ze zpráv je to všechno. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio. Oh.
4: se dva líp.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
1: Mohli
4: bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Protidrogová revoluce naráží na názory expertů. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil agentuře ČTK řekl, že navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se podle něj posílí šikana. Reaguje tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda. Zamýšlené zpřísnění s 18 opatřeními ve 4 zákonech oznámil po jednání kabinetu v pondělí premiér Andrej Babiš. Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku. Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje nebo třeba přísnější postup vůči pěstitelům konopí. Ve hře je také rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí nebo posílení pravomocí obcí i policie. Spojené státy zahájily nové údery na Írán. Reagují tak na íránské sestřelení amerického bitevního vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Americký prezident Trump včera oznámil, že Spojené státy budou muset na sestřelení amerického vrtulníku odpovědět. Íránská státní média následně s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace. Požár střechy s fotovoltaikou způsobil obří škodu. Po včerejším zásahu v Lutíně na Olomoucku ji odborníci vyčíslili na 8 milionů korun. Hořely fotovoltaické panely a střecha rodinného domu. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Mluvčí hasičů agentuře ČTK sdělila, že se při požáru nikdo nezranil. Dělníci v Brně dokončili ražbu tramvajového tunelu. Budoucí tramvajová trať povede tunelem na brněnské sídliště Kamechy. Samotná trať má jít do provozu v závěru příštího roku. Nejnáročnější stavební práce související s ražbou, které obtěžovaly obyvatele v okolí.